0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Avicii nám před chviličkou dohrál a zpíval Wake Me Up, což znamená prober mě nebo vzbuď se a tak dále. A já tady mám připravený vzkaz od Carlose, který vybírá muziku, ale napadla mě taková sranda akce, že byste teď mohli využít telefonní číslo 210 323 323 a pojďme vzít třeba 2-3 z vás, abyste mohli někoho pozdravit takhle přes éter Rádia Kiss. Tak ať děláte, co děláte, ať jste v práci nebo jste někde na cestách, pojďme někoho pozdravit. Už mi to tady zvoní, takže beru prvního z vás. Rádio Kiss, Kuba, kdo se dovolal, ahoj.
2: Nazdar, Kubi, tady Franta, alias Dvouletek.
1: Ahoj, Dvouletku, tak koho bys chtěl pozdravit takhle přes éter Rádia Kiss?
2: No ty brďo, jak to živej se, ty, co bych chtěl pozdravit, budou určitě spát, ale je to moje rodina, mých 7 dětí, rozumíš, ať mají krásný prázdniny a cokoliv, no samozřejmě vás tam, chytáky, noční letku, jo, protože já jsem taky jenom nocí.
1: Ano.
2: Jo, chtěl bych pozdravit i ani tu sousedku, která určitě taky spí, jo, ale prostě tady tyto lidi, který mám rád a okolo.
1: Teda, 7 dětí, slyšel jsem to správně?
2: Ano, ano, přesně tak.
1: Ty už nejezdíš na dovolenou, ty už děláš na normálně příměstský tábor, viď?
2: Ne, no dívej se, to se, samozřejmě se to dělali, to je pravda, ale dneska oni už jsou velcí někteří, jo, už mají svoje rodinky.
1: Jasně.
2: Jo, a tady ti prstci, co ještě jsou, jo, tak nejmladší, teďka bude mít 10 vlastně v neděli.
1: OK.
2: Franci Morovi, to je vlastně můj poslední, tak tomu všechno nejlepší už dopředu, protože ho miluju toho kluka, ale já miluju všechny moje děti, jo, takže asi tak.
1: To je super slyšet.
2: Řeknu ti to takhle, když jsem byl v Československu má talent s kapelou a ptali se mě, kolik mám dětí a řekl jsem jim 7, tak jsem malém sedli všichni na prdel, to je v porodě. A ptali se mě, jak to, že 7, a já říkám, no mě to bavilo dělat. Jo,
1: chápu, no výroba je zábavná. Franto, děkuju, já zkusím ještě dát prostor takhle někomu dalšímu, ať aspoň stihneme teda druhého. Rádio Kiss, kdo tam, ahoj.
3: Dobrý večer, dobrý ráno, tady Kroly.
1: Kroly, koho ty bys chtěl pozdravit takhle přes ETR Rádia Kiss, ahoj.
3: No to jako vždycky, Ventory Grounds, tebe, nosní letra, tak.
1: Super, Kroly, děkuji, že jsi zavolal, měj se krásně, ahoj. Bohužel už nám nezůstává prostor pro třetího, takže dávám slovo Carlosovi.
4: Ahoj, já bych chtěl nechat zahrát Coco Jumbo pro všechny v každé ze stanice T5V od Carlose pro tebe a pro všechny tisáky a mě na dobrou cestu z Dánska, teďka přejíždím do Švédska, ještě mě čeká 630 km. Tak hezký večer, čau, Carlos.
1: Jak říkal Carlos, krásný večer všem, kteří právě teď ladíte Radio Kiss.
0: Takhle zní léto. Hrajeme největší letní hity. Be happy.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Než se vrhneme na plnění hudebních přání, mám tady čerstvou informaci od Patrika.
2: Dobré ráno, Kuby. Ahoj, kysáci. Dálnice D1, směr Brno, 170 km. Dodávka se zadu to napálila do kamionu. Je to v odstavném pruhu, jezdí se levým jízdným pruhem. Policie na místě, tak dávejte na to bacha. Čau, Patrik.
1: Patriku, moc krát děkujeme za informace. Pokud máte kysáci cokoliv ze svých cest, tak určitě využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss. Jdeme plnit hudební přání podle vás. Jukebox Rádia Kiss. Je tady posluchač, který se sice nepodepsal, nicméně Coldplay, který by chtěl nechat zahrát, tak poběží zhruba za nějakou hodinku a něco, ale byl škoda, kdyby jeho zkaz nezazněl, když už míří na dovolenou.
3: Čau, Kubo. Tak my zrovna jsme na cestě do Chorvatska na ostrov Vir a projíždíme zrovna Rakouskem a je tady krásných 18,5 stupně a zahraj nám prosím tě na cestu od skupiny Coldplay We Pray. Děkuji, čau.
1: Takže Coldplay zhruba za hodinku, ale vidíte, kysáci, kam vy se třeba chystáte letos takhle o prázdninách? Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss, já se moc těším na vaše hlasovky. A teď už dávám slovo Honzovi.
4: Ahoj, Kubo, rád bych tě poprosil o písničku, když je takhle horko, tak tě poprosím o Léto od Rybičky 48, bude to pro všechny kysáky. A co teďka makají na noční, hlavně tobě do studia a až zvládneme další letní počasí, i když víkend má být docela hroznej. No, už se na to moc netěším, 40 stupňů nás. Ahoj, Honza.
0: Takhle zní Léto.

0: lepší než originál.
1: Rubrika Lepší než originál je tady s námi už třetí sezónu a stejně jako každý rok i letos bude mít takovou prázdninovou přestávku, prázdninovou pauzu, jak chcete. A samozřejmě dnes bude odhalen právě takový ten poslední poslední song před letními prázdninami. A i když bude ranní vlastně vysílání v trošku netradičním složení, protože tady ráno bude Martin Hovorka, Míša Dinhová a Alex Kolova, tak i tak nepřijdete o vlastně tenhle ten nějaký počin, o který se postarali právě naše stálá trojice, a to vlastně Patrik Peltan, Míša Dinhová a Roman Anděl. Ale nikdo neví vůbec nic, to znamená, oni opravdu tady takhle byli potichu, dělali okolo toho tajnosti, nicméně víme, že nahrávali nějaký společný song. No a my samozřejmě čekáme, co to bude, tak samozřejmě schválně, kysáci, tipujte, co si myslíte, že vlastně tahle ta trojice naspívala. My se to každopádně všichni dozvíme až o 7:30 ráno a klasicky o víkendu potom můžete hlasovat, jestli ten jejich počin byl lepší či horší než originál.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Noční Jubox.
1: Pisáci, co byste řekli na to, že bychom se tady trošičku víc probudili? Že bychom dali nějakou pořádnou pecku na probrání? Co si o to myslí Karpy? Ahoj!
2: Ahoj, ahoj, zdravím tě a zdravím všechny kysáky. No, chtělo by to trošku rozproudit. Já sedím za volantem, trošku únava, tak chtělo by to nějaký skutřiky, aby nás to všechny trošku probralo.
1: Je to tak, takže W&W a skútr Rave from Other Space. Komu tuhle muziku pošleš?
2: Hele, bylo by to kamarádovi Davidu Zlatuškovi, který má dneska parádní oslavu, 30. narozenin, krásnej. Takže mu takhle přeju všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka a těším se na večer, všichni si to moc užijeme.
1: To je pravda, víkend je za dveřmi, takže si myslím, že máte krásný prostor to pořádně oslavit. Díky, že jsi zavolal, měj se krásně, šťastnou cestu, ahoj.
2: Taky díky, měj se pěkně, čau čau.
1: A kysáci, jaké bude další hudební přání? Využijte mobilní aplikace Rádia Kiss a dejte mi vědět.
0: Radio Kiss. Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: 2 hodiny 48 minut k tomu ladíte páteční noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem. Jelikož se blíží 3. hodina raní, která, jak se říká, bývá krizová, tak si myslím, že by to chtělo opravdu něco na probrání. Co to bude, to nám prozradí Peters.
1: Dobré ráno, Kuby. Prosím tě, zahraj nám tam Blade. Bylo by to pro všechny kysáky, pro náš tým Toyota a pro tebe. Ať se nám dneska daří. Díky moc, Peter Zolomouc.
0: Takže povinně, volume doprava.

0: Britney Spears, Safrido, takhle startuje druhá polovina nočních jukeboxů a nesmí samozřejmě chybět muzika podle vás.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
0: A hned na začátek si dáme další 90. klasiku. Tohle to jsou Two Unlimited, No One na Kissu.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: Páteční noční jukeboxy jsou kysáci v plném proudu a k pátku neodmyslitelně patří party. Jednu takovou si dáme s Patrikem.
2: Dobré ráno, Kubi. Můžu tě poprosit, zahraješ tam písničku od Patrika Peltana a dáme party. Bude to pro tebe do studia a pro všechny kysáky, kysačky, co kroutěj to velkou kulatou lopatou, je pátek, tak každý a dojede do svého cíle v pořádku, hlavně kolečkama dolů.

0: Jukebox Radia Kiss.
1: Mobilní aplikaci Radia Kiss už jsme provětrali až. Jdeme se zase podívat na naše telefonní číslo 210 323 323, jestli pak tam někdo je. Ahoj.
2: Já tě zdravím, Kubo. Ahoj, Vašek.
1: Vašku, jak trávíš takhle páteční noc?
2: Pracovně, v těch vedrech pracovně.
1: A bude teďka před námi teplý víkend. Máš nějaké plány?
2: Ale určitě vodu. Chtěl bych k vodě. Teď se snažím ty vedra co nejvíc k vodě jezdit, no. Takže rybníky, koupaliště.
1: To si myslím, že jsi zvolil úplně naprosto správně. Pojďme k muzice. Chtěl jsi Blue a song One Love. Komu to chceš poslat?
2: Bylo by to pro všechny moje kolegy do práce tady do Budějovického Penamu. Mm-hmm. Pak by jsem to chtěl poslat tobě do studia.
1: Děkuju.
2: Kamarádce do Dolního Dvořiště, která teď pracuje, má noční. A všem pohodovým kysákům, co zrovna poslouchají.
1: Vašku, já to posílám i tobě, abys měl krásný pátek, ať ti to rychle v práci uteče. Ahoj!
2: Moc krát děkuju, měj se hezky, ahoj!

0: 3 hodiny 28 minut k tomu. Já jsem Kuba Krabáč a společně trávíme dnešní páteční noc od půlnoci až do 6 hodiny raní. A stejně jako když mám každé jiné vysílání, tak i dnes se můžete těšit na rubriku Tajemné povolání. Tajemné povolání je vlastně taková sranda akce, kde já si vždycky vyberu jednoho posluchače či posluchačku, společně vymyslíme 3 indicie a na základě těch indicí se v následující hodině ostatní posluchači Rádia Kiss snaží uhodnout, co ten daný posluchač či posluchačka dělá za tajemné povolání. Ale abychom to vlastně mohli vůbec rozjet, tak je tady potřeba mít nějakého toho odvážlivce. No a teď je právě ten nejvyšší čas využít mobilní aplikaci Rádia Kiss, máčknout kolonku soutěž, no a nahrát tam vlastně vzkaz jenom v podobě vašeho jména a povolání. Je úplně jedno, jestli řídíte bagr, nebo jste prezidentem republiky. Tady má šanci úplně, ale úplně každý. A pokud já vím, tak zhruba za tu rok a čtvrt existenci vlastně téhleté rubriky byly pouze jenom 4 případy, kdy ten daný člověk nebyl uhodnut. Naopak, vy kysáci jste opravdu moc šikovný. A podle počtu těch hlasovek, co vždycky chodí, jak se snažíte uhodnout a snažíte se vlastně zjistit, co ten posluchač či posluchačka dělá, tak vás ta rubrika neskutečně baví. Takže jak jsem zmiňoval, využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a já už se moc těším, koho dnes budeme tady odhalovat. Teď si dáme ale další muziku, tohleto je Paul Johnson, Get Down na Kissu.
1: Rádio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Další muzika už je nachystaná a jaká to bude, to nám prozradí Lucka.
2: Ahojky, prosím tě, chtěla bych nechat zahrát písničku od Floor Film, Megamix. A bylo by to pro všechny, kdo jsou za volantem, pro všechny pekaře, pro všechny kysáky a hlavně pro moji lásku Kačenku, která už by měla taky teď konce jezdit. Mějte se krásně, čauky.
1: A není jediná, kdo chce Floor Filu. Mirda se ozval.
3: Kubí, ty máš noční dňáble, prosím tě, zahraj nám tam Floor Filu, Megamix. A bylo by to pro mě teď Míru, pro mý dva brášky Marcelína a Kubika, aby to bylo pro Jirku Vetra, Lukáše Vetra, Stanleyho, Kaidu, Peťase Valentu, Pepika Vereše, Pepika Amplika, Slávečka Horáka, Brněnskýho D'Artagnana. No prostě pro všechny, kdo poslouchá, ať má hezký den a hlavně pro tebe do studia. Čau, Mirda, ahoj.
1: A já zároveň tuhletu muziku posílám Adriánám, které právě dnes slaví svátek.
0: Radio Kiss.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Kiss. Radio Kiss.
1: Paul Keen, Aquagen D&D, muzika, která dohrála, nachází se na 7. místě naší Kiss parády, kde můžete samozřejmě i hlasovat a tím pádem ovlivňovat náš playlist. Teď už ale Maroon 5, This Is Love a za chviličku už muzika podle vás.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Registrace do naší rubriky Tajemné povolání už probíhá, je v plném proudu, mám tady celou řadu vašich tipů a bude to dneska velmi složité vybrat jenom jednoho nebo jednu z vás. Ale do té doby musíme splnit ještě jedno hudební přání v této hodině, a to Štoufovi. Ahoj.
2: Nazdar Kubiku, jak ti to jde v tom metru?
1: Hele, teďka musím přiznat, že tady v tom studiu mám naštěstí klimatizaci. Přes den, co jezdím autem, tak služebním, tak už mi taky byla doplněná klimatizace, takže je to docela jako dobrý. Ale musím říct, že to byl nějaký pondělí nebo úterý, kdy jsem ještě neměl doplněno. A to se přiznám, že hele, jedna flaška pití na celý den byla málo, v autě bylo tak odhadem 50 stupňů a hlavně, že to sám říkám, hele, bacha na to a cítil jsem, že to tělo mi řeklo stop, kamaráde.
2: Jo. Znám to moc dobře.
1: Myslím, že v tomhle počasí to zná spousta lidí a opravdu aspoň minimálně ty 2-3 flašky za ten den prostě jako zvládnout by člověk měl.
2: No, to určitě, to je... se vypaří prostě úplně.
1: Doslova. Pojďme k muzice. Máš teď svůj tradiční výběr, což znamená, jak říkáš ty, Děde Kinky a Gasolina. Komu to poputuje?
2: Jo, no hele, pošlu to tobě do studia.
1: Díky.
2: Všem, který musí tady v těch vedrech hákovat i v noci.
1: Mm-hmm.
2: A tím to utíká. No a to je asi tak nějak všechno.
1: Muzika je nachystaná, nezbývá než pustit a užít si. Krásný pátek, ahoj.
2: Hele, Kubiku, měj se, díky, čau.

0: Registrovali jste se do rubriky Tajemné povolání, tak si připravte telefon, protože někomu jdu právě teď volat.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: Hi! This is Captain!

0: Máte postřeh? Dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V nočních juboxech Rádia Kiss.
1: Jak zaznělo, kysáci, startuje nám rubrika Tajemné povolání. Tajemné povolání je vlastně taková sranda akce, kde jste se registrovali minulou hodinu. Já jsem si vybral jednoho nebo jednu z vás. Společně teď dáme dohromady tři indicie a vaším úkolem bude vlastně na základě těch indicí uhodnout. Já už můžu prozradit, co daná posluchačka Sonja, kterou zároveň zdravím, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.

0: Která dělá, co dělá za tajemné povolání. Pojďme na první tři indicie. První je, jsem tam, kde nemáš co dělat. Druhá je, jaká Soni?
1: Lidi mě nemusí.
0: Ty jo. Třetí?
1: Tohle nebudeš mít levný.
0: Tak jo, já to ještě jednou radši zopakuju. Jsem tam, kde nemáš co dělat, je indicie číslo jedna. Indicie číslo dvě, lidi mě nemusí. A indicie číslo tři, tohle nebudeš mít levný. No taky sáci, jsem moc zvědavý, co pak si myslíte, že Soně dělá za tajemné povolání. Využijte mobilní aplikaci a dejte vědět. My jdeme ale k muzice, ty si chtěla něco na probrání, něco svížnějšího, takže jsme vybrali Scottyho. Komu to chceš poslat?
1: Všem kysákům, co jsou vzhůru, co se teprve probouzej a tobě hlavně, prostě všem lidičkám.
0: Soni, moc krát děkuju, užij si samozřejmě hlavně tuhle tu hodinu, protože ta patří tobě. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj, díky.
0: A já tady dodám ještě vzkaz, který mi přišel a je psaný. Ahoj, zahraj nám prosím něco na probrání, vracíme se z dovolené a chceme poděkovat Fildovi, našemu nejlepšímu tatínkovi a manželovi za dokonalou dovolenou. Ahoj Káťa a Lexi. A vy? Vyhádejte, co dělá Soně.
2: Takhle zní léto.

0: Jukebox. Na našem telefonním čísle 210 323 323 už čeká nová majitelka speciální samolepky s logem Rádia Kiss a se sovičkou, protože přesně to je odměna pro toho, kdo se do nočních jukeboxů dovolá úplně poprvé. A je to Věrka. Věru, ahoj.
1: Ahoj, všichni zdravé.
0: Věrko, na začátku hodiny jsme tady měli posluchačku Soňu. Slyšela jsi její indicie?
1: Jo, slyšela.
0: Já je přece jenom radši zopakuju, protože se občas stává, že třeba zrovna teď jste naladili a my tady máme teď rubriku Tajemné povolání a vy jste vlastně neslyšeli třeba ty indicie a chtěli byste hádat, co Soně dělala, tak já je přece jenom ještě jednou zopakuju. Jsem tam, kde nemáš co dělat. Lidi mě nemusej. Tohle nebudeš mít levný. Tohle byly tři indicie. Co pak si myslíš ty, že Soně dělá za Tajemné povolání?
1: Já si myslím, že je to policajtka.
0: Policajtka? Vlastně jo, lidi mě nemusí. Myslíš, že myslíš, že lidi nemusí policajty?
1: O, asi určitě, já je teda nemusím.
0: Dobře, pojďme radši od toho, samozřejmě od správnou odpověď se dozvíš na konci této hodiny. Holky a letní ráno, to je tvůj výběr. Komu chceš poslat tuhle tu muziku?
1: No tak tobě,
0: děkuju.
1: Šrtěsákům, svýmu miláčkovi, který chrápe doma, taky policajt.
0: Aha. Dobře.
1: No. No, prostě všem, ať mají krásný den. Já budu za chvíli končit, dojedu do Prahy, zahodím kamion a jedu domů.
0: Dobrá, tak šťastnou cestu a hlavně dobrou noc. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj, ahoj.
0: A kysáci, vy stále můžete hádat, co pak ta Soňa dělá za Tajemné povolání.
2: Radio Kiss.

0: Ladíte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss. Máme pátek 26. června a stejně jako noční jukeboxy jsou v plném proudu, tak je v proudu i naše rubrika Tajemné povolání. Na začátku hodiny tady byla posluchačka Sonja, ta nám dala 3 indicie a vaším úkolem je v této hodině vlastně rozluštit, co dělá za tajemné povolání. První indicie je, jsem tam, kde nemáš co dělat. Druhá, lidi mě nemusí. Třetí, tohle nebudeš mít levný. Co si myslíš, Jirko?
1: Ahoj Kubo, tady Jirka. No tak já bych řekl podle těch 3 indicí, že to normálně policajtka u dopravky. Hezký holky, ale protivní. Ahoj.
0: Zdeněk píše, je to policajtka nebo měšťák? Chudák holka. Peters.
2: Za mě tajemné povolání policajtka do městská policie. Tak ať nás nechá být.
0: Pavluša píše, já si myslím, že to je policajtka. Co si myslí Janek?
3: Ahoj Kubiku, ale tak hodně toho tajemného povolání, já si myslím, že paní nebo slečna bude strážník městské policie anebo příslušnice policie České republiky.
0: Jurášek na to jde jinak.
4: Já vím, to je jasný povolání. Bordel mama.
0: Drahoš píše, ahoj, já si myslím, že je revizorka, to tady pozor ještě nezaznělo. Tak, co si myslí David?
5: Čau, tady David, hele, myslím si, že Soňa za povolání dělá policistku, no, tohle je jediné, co mě napadlo, teda, čau.
0: Petro?
6: Ahoj, tak já myslím, že Sonička jezdí s odtahovkou, která odtahuje zaparkovaný auta, který nemají co dělat, no a pak nás to stojí spoustu peněz, když stojíme na tom odstavném parkovišti. Ahoj, Petra.
0: Tomáš.
7: Ahoj, no já si myslím, že to bude policistka. Čau, Tomáš.
0: Prozatím to ukončuje Lucka.
8: Kubi, já si myslím, že bude to policajtka a nebo revizorka.
0: Tak jak to teda je? Jsem tam, kde nemáš co dělat. Lidi mě nemusej. Tohle nebudeš mít levný. No zatím... Zatím jste na to nekápli, zatím ani jedna z vašich možností nebyla správně. Jenom prozradím, že jeden nebo jedna z vás byla velmi blízko, ale netrefili jste to. Tak ještě využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a schválně tipujte, co Soňa posluchačka Rádia Kiss dělá za tajemné povolání.
9: Rádio Kiss, to nejlepší

0: Ladíte Radio Kiss, já jsem Kuba Krabáč a společně tady teď hledáme odpověď na to, co posluchačka Soňa, která se registrovala do naší rubriky Tajemné povolání, dělá právě za své zaměstnání. Tady jsou tři její indicie. Jsem tam, kde nemáš co dělat. Lidi mě nemusej. Tohle nebudeš mít levný. Michale, co si myslíš?
1: Ahoj, já si myslím, že dělá revizorku. Tady Michal, Česká Lípa.
0: Honza?
2: Já bych řekl, že Soňa je revizorka.
0: Pavel píše. Ahoj Kubí, já si myslím, že dělá v oboru zubařka. Ahoj Pavel. Co si myslí Filip?
3: Ahoj Kubo, no podle mě je Sonička asi možná členka bezpečnostní služby, nebo jakoby, jak to mám říct jednoduše, sekuritěčka. Když ji uvidíš, tak ji neuvidíš rád, protože to bude drahý, že zavolá policii a bude tě čekat pokuta. No, asi takhle bych to možná řekl, jestli není náhodou paní to členka bezpečnostní služby. Tak ahoj, Filip.
0: Ahoj, Filipe, Stamil dostává slovo.
4: Nazdar, to je jasný, to bude bachařka k poleno. Stamil.
0: Honzo.
5: Ahoj, tak já si myslím, že paní nebo slečna dělá na záchytce. Čau, Honza.
0: Už za pár minut se dozvíte správnou odpověď, ale teď jdeme plnit hudební přání.
6: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
0: A slovo dostává Andrea.
7: Krásné páteční dobré ráno všem. Já bych moc prosila zahrát písničku Born Slippy od Underworld. A je to pro všechny, kteří se těšili na víkend a na pátek, tak jako já. Ať nám to trošku rozproudí krev v žilách a ať se o to víc těšíme, až nám dneska padne. Tak díky moc, hezký den, čauky.

0: otázku a jednu z nich můžete získat.
1: Čokoládovna Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality. Někdy stačí jen maličkost, která vykouzlí sladký úsměv na tváři. Více na čokoládovnajanek.cz.

0: Chysáci, máme 4:45 a jdeme naposledy zopakovat indicie v naší rubrice Tajemné povolání, na základě kterých jste se celou hodinu snažili uhodnout, co posluchačka Soňa dělá za tajemné povolání. Jsem tam, kde nemáš co dělat. Lidi mě nemusej. Tohle nebudeš mít levný. A na základě těle těch indicí vy jste se snažili uhodnout, co dělá. Malinký píše, ahoj, Soňa bude dělat někde na celní správě. Josef, ahoj, já si myslím, že paní je ostraha objektu. Petr, já si myslím, že umývá zadky na záchytce. Honza, ahoj Kubo, myslím si, že tajemné povolání je Čoj, paní je členkou České obchodní inspekce. Honza, pak se tady ozval Ondřej, myslím si, že Soňa jezdí s odtahovou službou. Patriku, co si myslíš ty?
1: Já bych řekl, že to je zubařka, anebo nějaká dentální hygienička. Jsem tam, kde nemáš co dělat, to je ordinace. Vyjde mě to draho a lidi je moc nemusí. Tak bych to viděl já, ale kdo ví.
0: Malinký píše, ahoj, myslím si, že to je celní správa nebo exekutor. Co si myslí Hanka?
2: Ahojky Kubo, myslím, že paní je exekutorka. Děkuji Hanka.
0: Honza píše, ahoj Kubí, slečná bude asi automechanička. Roman.
3: Čau Kubi, tak jsem si myslel napřed, že to bude soudní patologie, ale přikláním se taky k té policistce. Tak jo, zatím čau.
0: Stanley.
4: Ahoj Kubi, tady Stanley, zdravím všechny ze Švédska, tebe taky. A já si myslím, že Soňa pracuje jako hlídačka, když zaparkuje špatně nebo když parkovací strážnice. Tak zatím, ahojky.
0: Je to tak nebo to tak není? Máme tady ještě poslední hlasovku od Tomáše.
5: Ahoj, tak jezdí s tím bonzáckým autem, který kontroluje SPZky a to parkování.
0: To je, ahoj, panečko, Tomáš. Označení, je to... Jasně, je to správně a krásně to vlastně popsal právě Tomáš, že to je takzvaně to bonzácké auto. Ano, přesně tak. Soňa má dvě zaměstnání. Možná se k nám ještě přidá s tím prvním zaměstnáním, ale ano, ona opravdu jezdí po ulicích a právě má na starosti to, že prohlíží, jestli pak parkujete tam, kde parkovat máte, či právě parkujete tam, kde parkovat nemáte. Takže na autě, nahoře, má takové ty kamery a hned ví, jestli pak náhodou nejste na nějaké zóně, kde nemáte co dělat. Pojďme ale plnit poslední hodinu hudební přání této hodiny. Jukebox Radio Kiss. A slovo dostává Roman.
6: Nazdar Kubiku, zahraj tam prosím tě, žijem pre moment. Bylo by to pro všechny kysáky, pro tebe do studia samozřejmě a pro všechny, kteří zrovna někam jedou. Ať v pořádku dojedou domů při pátku a hezký víkend všem. Díky, čau.
0: Je to tak, za dveřmi je víkend, pojďte si užít nejenom víkend, ale i tuhle muziku. Na Kisu.

0: Necelá minutka do 5. hodiny raní a to znamená, že noční juboxy na Kissu jdou do svého finále. Takže si to pojďme užít.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: 5 hodin a 4 minuty k tomu, kysáci, posloucháte páteční noční jukeboxy dnes s Kubou Krabáčem. A teď je taková ta doba, kdy vlastně někteří pomaličku už by chtěli jít spát a naopak se někteří právě probouzí a chtělo by to něco na probrání. A přesně to vybírá Ivča. Ivčo, dobré ráno, ahoj.
2: Dobré ránko.
1: Jak to máš? Vstáváš nebo naopak se chystáš na kutě?
2: Ne. Teďka vlastně jedu do práce.
1: Jedeš do práce? Víkend je za dveřmi. Jaké máš plány?
2: Určitě někde u vody.
1: No to 100% doporučuju.
2: Aby to všichni někde přežili prostě úplně bez úhony v tom vedru, co vlastně nás čeká. Že?
1: Je to přesně tak. Dokonce až 40 hlásí v neděli, tak uvidíme, jestli jim to vydrží a jestli to opravdu dopadne. Zmiňoval jsem nějakou probouzicí muziku. Jaká to bude a komu ji chceš věnovat?
2: No, chtěla bych to všem věnovat, co jdu vlastně do práce, co je čeká víkend. I ty vlastně pro ty, kteří jdou spát, poloční třeba. No a něco prostě od podlahy rychlejšího od Armina van Burena.
1: Vybral jsem tady něco, tak si užij nejenom tohletu muziku, ale hlavně i páteční den. Ahoj!
2: Ahoj!
1: A samozřejmě to posílám i všem, protože vím, že někteří z vás pracujete i o víkendu, takže nebojte, i na vás nezapomínáme. Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Telefonní číslo 210 32323 je jedna ze dvou možností, jak slyšet svůj oblíbený song, a na něm už čeká Ála. Álo, dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj, Kuby.
1: My se společně podíváme do naší Kiss parády, a to konkrétně na číslo 3, protože tam je Emily a Ondrej Kandráč a jejich song Maj, což je zároveň tvůj výběr. Komu bys to chtěla věnovat?
2: Hele, tak prvoradě budete tobě.
1: Děkuju.
2: Ranní trojce.
1: Mm-hmm.
2: Hlavně Patrikovi, že dneska je poslední den slovovodnej.
1: Je to tak, jo. Ano.
2: Bude to pro Barunku nahoru.
1: Mm-hmm.
2: Jo, pořád myslím na její rodinu, její děti, tatínka a maminu. A pro všechny, co teď jezdí, a pro mýho manžela, kterému se to líbí, lebo já jsem Slovenka taky, takže mu si teď tu písničku hodně oblíbil.
1: Naprosto věřím. Víkend máme za dveřmi. Jaké máš plány?
2: Ale možná budeme grilovat, ale uvidíme, když jsou 40, budou, tak nevím, jestli nám to nějak vyjde.
1: Chtělo by to hlavně nějaký bazén, a když už náhodou bazén není, tak aspoň výřivko, nějaký větrák, jo?
2: No, a hlavně vevnitř, teda budeme se schovávat vevnitř do vchladné nějaké místnosti.
1: Dobrá, ať ti víkend krásně uteče, ať se máš hezky, ahoj.
2: Vám taky, a zabavte se na Paťové svatbě.
1: Díky, ahoj.
0: Radio Kiss.

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
2: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože se si cvrknul do textilu.
3: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
2: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
2: No ty číčo.
1: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss. To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Stále ladíte páteční noční jukeboxy dnes s Kubou Chrabáčem a ještě Kysáci. Zdaleka nekončíme. Mám tady vzkaz od Maruš. Ahoj Kubo, tohle vedro, to je teda pořádná zkouška. Člověk kvůli němu pomalu ani nespí. Nechám výběr písničky úplně na tobě, ale prosím tě, pust nějaký pořádný letní hit, co nás všechny na chvilku přinese k vodě, nebo na dovolenou. Ať udělá radost celé Kiss rodině, všem za volantem, řidičům kamionu, v rozpálených kaminách, lidem na stavbách, na silnicích, v halách, v obchodech i všem ostatním, kteří to v tomhle vedru musí prostě tohle zvládat. Držte se a hlavně dávejte na sebe pozor. No a takovou letní muziku tu nám vybírá Kuba. Ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ráno i tobě. Plány na víkend?
2: Přežít.
1: Přežít. Dobrá, pojďme ale k muzice. Jak jsem zmínil, Maruš by chtěla něco letního, rychlejšího. I ty si zároveň vybral Italo Brothers. Komu tuhle muziku pošleme?
2: Hele, pošleme to všem, kteří jsou už vzhůru nebo ještě vzhůru, aby ten dnešek nějakým způsobem zvládli.
1: Je to tak. Co dnešek, ale hlavně ta neděle, ta má teprv panečku bejt.
2: No, to jo, to je pravda.
1: Kuba, děkuji, že jsi zavolal. Měj krásný pátek, užij si víkend. Ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: A Kysáci, vy využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět, jaká bude další muzika.
0: Zní léto. Hrajeme největší letní hity.

0: Be happy. Kiss. Radio Kiss.
1: Jedna hudební pecka střídá druhou, takhle se probouzíte při poslechu Radia Kiss. Tohle to je DJ House Cat a Girls in LUV na Kissu.

0: Psáci, probouzíte se do pátečního rána a nejenom to, pokud se probouzíte se svými školáky, tak se také možná probouzíte do posledního školního dne, jako Simona.
1: Dobré ráno, kysáci, chtěla bych zahrát něco letního, chtěla bych zahrát pro vás do éteru, pro všechny lidi, co někom stávají a čekají pracovní víkend jako mě a taky pro svoji dceru, která končí základní školu. Děkuju.
0: A jaká muzika to bude, to nám prozradí Martin.
2: Zdravím, Kubo. Můžeš nám zahrát Slovenku, bylo by to pro všechny kysáky, kysečky.
0: A kam kysáci vyrážíte na dovolenou vy?

0: 5 hodin 45 minut k tomu ladíte noční juboxy a než já tady předám takzvaně pomyslné žezlo ranní trojici, dnes trošičku v nevšedním složení, protože ráno tady uvidíte, respektive uslyšíte, Martina Hovorku, Míšu Dinhovou, ale zároveň také Alexeje Kolvu. Tak než jim přidám tohleto pomyslné žezlo, mám tady ještě přání od Milana, protože on má dneska velký den.
1: Ahoj Kubo a krásně dobré ráno všem kysačkám a kysákům. Sluníčko vylejza, vypadá to, že bude dneska opravdu zase pařák, takže všichni pořádně dodržovat pitný režim. Já chci poděkovat mý Petruce, která mi udělala krásný narozeninový ráno. A vlastně popřát všem, ať jste v tom životě ještě šťastní a zdraví. A já už si konečně můžu oficiálně začít pomalinku vystěžovat na vše. Tak jak jinak, be happy, ahoj!
0: Je to tak, přesně tak, be happy. A než teda odevzdám to žezlo, tak je potřeba splnit ještě poslední hudební přání dnešní noci.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.
0: A radost udělám rovnou dvěma z vás. Kuba začíná.
3: Nazdar, nazdar, Kubulo, Kubíku. Tady taky Kubík, prosím tě, zahraj nám takhle na pátek. Když je to ráno krásně, je takové pařák už na Moravu a všem do republiky a všem dobrým lidem a řidičům a tobě a řidičkám. A plampy mu do pekárny do Prahy a sestřence mojí, nějakou parádní pecku, ať nám je trochu chladnějc. Díky moc, čauky Kuba.
0: Parádní pecku určitě hnedka dáme, nicméně když se zbavil o té dopravě, Marťas informoval o tom, že na D1 před Brnem to pěkně začíná stát, tak pokud máte tenhle ten směr, tak s tím počítejte. Ale Filip už musí rozluštit, cože to budeme hrát.
4: Čau Kubo, čau kysáci, krásné páteční ráno přeju. A poprosil bych tě o písničku od Timmyho Trumpeta a Savage Freaks. A bude to pro všechny za kulatou lopatou, ať nám to v ten pátek hezky utíká. Pokud jdete na dovolenou, tak šťastný dolet, dojezd, cokoliv a užívejte. Ahoj.
0: Já vám každopádně děkuju, že jste si pro dnešní noc zvolili právě poslech Rádia Kiss a my se uslyšíme opět z neděle na pondělí, tedy v pondělí v noci od půlnoci do 6. Teď už Timmy Trumpet na Kissu.
2: Rádio Kiss.

0: Will Smith a Men in Black. Ranní vysílání už se tady teďka začíná pomalu startovat díky tomu, že studio se zaplnilo ale trochu netradiční trojicí. Já vítám samozřejmě za mixážním pultem Martina Hovorku.
1: Krásné, dobré ráno.
0: Potom je tady místo Patrika Peltána, Alexej Kolva.
2: Nazdar, Kubo, čau.
0: Ale většinou potřebujeme nějakou stálici a tou je Míša Dinová. Krásné ráno.
3: Dobré ráno.
1: Počkejte, se stavička, ne?
3: No, my
1: prázdninový den, člověče. První prázdninový den, de facto, to jsou prázdniny už dneska.
3: Jo, je to poslední školní den, poslední školní hodina, protože
1: poslední
3: děti budou...
1: To si řekla, poslední školní hodina, že v 9 hodin začínají prázdniny, že?
3: Ano, ano.
0: Ono to krásně vlastně hezky navazovalo na ten song, protože teď tady dospívali Men in Black a oni používali takovou tu tušku, takže kysáci si to prostě pamatujou prostě blbě. Vy jste tady celou dobu, oni prostě jenom udělali cvak. A vlastně teďka, aha,
2: jo, takhle, jasně.
3: A ty jsi kterej?
0: Já jsem ten, co vždycky odchází.
1: Ty jsi ten Tommy Lee Jones s těma brýlema černýma.
0: Ano, a já jsem vlastně i v těch filmech vlastně pro dospělé, já jsem ten, co jde do práce, víš?
3: Jo.
2: Já mám pocit, že tuhle tuštičku, promiňte, já jsem dneska takový trošku rozklepaný po ránu.
1: Když jsme Lodyha.
2: Lodyha. Já mám pocit, že tuhle tušku má moje přítelkyně, protože vždycky jako na mě blikne a každý den je stále jako poprvé.
0: Ty jo, ale to je docela hezký.
3: Mám kolikrát pocit, že na sebe blikám každé ráno.
1: Takže přátelé, krásné dobré ráno, za okamžik první ranní zprávy a startuje ranní Kiss, vlastně první prázdninový, de facto.
3: Ano.
1: Ráno.
3: Díky, Kubo,
0: ahoj.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
0: Díky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Já už myslím, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonáváte a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
4: Pátek přinese slunečné počasí, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu a čeká nás i další oteplení. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Dnes končí školní rok. Žáci základních a středních škol si dnes převezmou svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si půjde více než 1,5 milionu žáků a studentů a od soboty jim začnou letní prázdniny. Své závěrečné vysvědčení si převezme asi 119 900 prvňáčků. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Americký prezident Donald Trump oficiálně zahájil oslavy 250. výročí vzniku Spojených států. Dnu nezávislosti předchází několikadenní veletrh, kde jednotlivé americké státy prezentují svou historii. Ve svém zahajovacím projevu, který některá zahraniční média označila za osobní kampaň, prezident Trump mimo jiné tvrdil, že Spojené státy zachránil. A teď zpátky domů.
5: Asi 620 milionů korun zaplatí hlavní město za plánovaný P+R parkovací dům na Zličíně. Kapacita domu, který se začne v ulici Na Radosti stavět letos, bude 596 parkovacích míst. Pětipodlažní parkovací dům bude hotový v roce 2028 a nabídne i 5 nabíjecích míst elektromobilů.
0: Sport.
4: Útočník Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa už po skupině překvapivě ukončil reprezentační kariéru. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva na Instagramu uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle něj navíc a potřebuje změnit řadu věcí. To byly zprávy v 6 a teď už raní Kiss, dnes v netradičním složení.
6: Good morning. Dobré ráno.
7: Terka měla pravdu, netradiční složení. Míša Dinhová,
6: Martin Hovorka
8: a Alex Kolová. Dobrý den.
6: Čau.
0: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

0: Tak kdo z nás začne?
1: Já začnu klidně. Protože já si myslím, že nikdo jsme si takhle ráno nespívali jako teď Passion Fruit.
0: Počkej, vychutnejte si ten hlas. Vychutnejte si hlas Míši, to je pecka.
1: Hele, já vám řeknu upřímně, jo. V těchhle z těch teplých dnech je pár dobrých receptů, jak se ochladit. Ale klimatizace mezi ně nepatří.
0: To je z klimatizace tohle.
1: Tohle to je z klimatizace.
2: No, ale to zní jako no. To zní jako klasický klimatizační hlas.
1: To je takový to, když jsou venku vedra, pak přijdete někam, kde je to klimatizovaný a pak zase vyjdete ven do toho vedra.
2: No je to masakr, já jsem takhle, když jsem byl v Americe, teda kdyby se začal tady poráno vychloubat. Já když jsem byl v Americe, tak jsem měl to štěstí, že jsem se byl podívat do Miami a tam je teda takhle počasí skoro každý den a tam vyloženě zajdeš do obchoďáku a okamžitě na tebe takhle spadne mráz úplně, protože oni mají všude ty klimatizace hrozně jakoby, že jo, vytočený doprava. A pak teda já jsem fakt byl úplně zmatený, protože ty buď jdeš do lodnice a nebudeš zpátky do trouby, tam vlastně nic není mezi.
0: Takže Alex radí koupit, pořídit klimatizaci, ale oni jsou podle mě prodaný teďka.
2: To je pravda.
1: To je pravda. Hele, pozor, ale na raní kachny, jo? Jestli nejsou vyprodaný, kysáci ti to můžou.
0: Já jsem se včera koukal na ty internety, kam prostě, kde to objednáváš tyhle ty prostě věci do domácnosti. Normálně neměli vyprodáno. Ty modely levnější měly vyprodaný, ty dražší ty měly.
1: Jo,
0: ale
1: no,
0: co je zajímavý, ty jsi mluvil o Americe.
2: Ano.
0: Tak můžu se taky vychloubat chvilku.
2: Povídej.
0: Já jsem se teďka vracel ze Švýcarska a jeli jsme logicky přes Mnichov. Potřeba jsme ještě neříkáme, už to v Čechách nestíhneme, budou všechny zavřený v obchody, nakoupíme v Mnichově nákup klasicky domů, prostě co potřebuješ, máslo, rohlíky a tak dále. A říkám, koupíme si zmrzlinu, nanuka. Mm-hmm. Člověče, ten box s těma nanukama v těch obchodech, víme, jak vypadají.
1: Ano.
0: Ani jeden nanuk. Pryč. Jak byla kdysi prohibice s alkoholem, jak nebyly před asi 10-15 lety, ani jedna láhev s tvrdým, tak tam nebyl ani jeden nanuk. To byla prohibice na zmrzlinu.
1: Ale co jsem koukala, na benzínkách ještě pořád mají kostky ledu.
0: Tak to je dobrý. Takže běžíme, zavoláme na benzínku, kolik stojí kostka ledu, tyjo.
1: Ale když si to rozemeleš, máš z toho i tříšť?
2: Já myslím, že za chvilku budou škrábat ten led z těch lednicí a prodávat to.
1: Tak dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: 6:07.

0: kysáci, na dnešní ranní vysílání jsem vyměnila parťáky, je tady se mnou Martin Hovorka, ahoj.
1: Ahoj, hezké ráno.
0: A taky Alex Kolva.
2: Ahoj, hezké ráno i tobě.
0: Sice mám tady parťáky jiný, ale máme tady pro vás na dnešní den připravený kopec soutěží a jak už jsme si slíbili, tak nás bude čekat soutěž 7 v 7, kdy budeme mít dvě kola. Jedno
1: počkej,
0: klasický.
1: To je miliarda soutěží dneska, to musíme vypíchnout, to je miliarda soutěží. To si za, no mé, vemte si teďka notýse.
2: Ano, a zapište si to všechno.
1: Zapište si to, co vás všechno čeká a očkrtávejte si to postupně.
0: Takže po 7 hodině volejte na soutěž 7 v 7, protože budeme házet kostkou, budeme rozdávat peníze. Potom budeme rozdávat peníze ještě jednou, protože máme dneska bonusový kolo, je konec školního roku.
1: To bude 7 ve 4 nebo 8.
0: Ano, ale zhruba, bude to pořád hezky. Po 7 raní.
2: Ale to není všechno, protože potom po 9 hodině budeme rozdávat čokoládu z čokoládovny Janek, takže si ten život můžete i trošičku osladit.
1: Jak má v koutku, ano. Ne, tu čokoládu, jak mlsal teďka.
0: Ano. Jo.
1: Výborná.
2: No ale to taky není všechno, protože
0: to není všechno.
2: Ještě dokonce máme lupeny na zítřejší koncert One Republic.
1: Takže můžete vyrazit do Letňan na obří show skupiny One Republic. V této hodině zazní píseň. Jakmile zazní v této hodině skupina One Republic, volejte 210-323-323 a ještě než půjdete pro vysvědčení, tak vám dáme dvě vstupenky na tu zítřejší show do Letňan.
2: No to zní naprosto fantasticky.
0: A když jsme u toho, tak nezapomeňte nás hlídat, jestli všechno, co říkáme, je pravda, protože ve 8:45 budeme vyhodnocovat ranní kachnu.
1: Ty jo, takže vyplatí se poslouchat dnešní ranní kys.
0: Jo, dneska to vyloženě něco musí hodit, ne?
1: Bude 7:15, tady je Andrea Boč.

0: Andrea Bocella, teda překvapil si myslím s Davidem Guettou.
1: Je to pěkný, pěkně se to poslouchá.
0: Je 6:45, posloucháte Ranní Kiss a představte si to, moji milí kamarádi, ozval se posluchač, který pracuje. No poslechněte si ho sami, to musíte slyšet všichni.
2: Dobré ráno, Ranní Trojko. Nestěžujte si na klimatizaci. Já celý den od 4 hodin do 14:30 pracuji v 6 stupních. Čau, Jirka Řezník.
0: On to řek, ale já jsem vám právě chtěl dát hádanku,
3: kde
0: pracuje, když 6 stupňů.
1: Řezník, no tak to je
0: ale
1: jasný.
0: Počkej, tak dobrý, řezník 6 stupňů, ale můžou být nějaký další povolání, kde můžeš zahrát, pracovat v 6 stupních.
3: A tak třeba v Márnici, že jo?
1: Tam musí být to.
0: Nebo průvodce, počkej, průvodce v koně pruský jeskyni.
3: To je hezký.
1: To je pravda, tam je chládeček, ale tam je takový příjemný. Tam není.
3: Ježišmarie, ale a pamatujete si takový ty auta, jak jezdili Family Frost?
0: Taky dobrý.
3: No a myslíte, že měli 6 stupňů i v tom autě uvnitř, nebo jenom v tý,
1: jenom v tom chlaďáku vzadu, ale vepředu si myslím, že by měli jenom moje vedro.
0: A pak taky ještě v chládku je.
3: Tam v chládku ano, ale tam nevíme přesně, kolik je stupňů. Tam jenom víme, že je chladějíc.
0: Ale počkej, tím, že svítí sluníčko teďka v těchto dnech, tak vězni můžou hrát piškvorky. Ček mají mříže, že jo? Můžu hrát ty?
1: Máme hodně posluchačů, kteří nás tam poslouchají.
0: No tak zdravíme samozřejmě, zdravíme na Mírov a tak dále. Že
3: užijte si hru?
0: Hele, jak můžou tady jako poslouchat? Tam přece by neměli nic poslouchat.
1: Rádio můžou poslouchat.
0: Fakt jo.
1: Jo, normálně se nám ozývají, i nám některý posílají dopisy, že poslouchají rádio.
0: Propašovali ve chlebu, ne?
1: Ne, to je normálně médium, který je tam povolený.
0: Fakt jo.
1: Jo, jasně.
3: Ale jenom Rádio Kiss.
1: Ano, nepočkej, to by byla

0: Posloucháte Radio Kiss, 6 hodin 20 minut. Mě teďka pobavil Alex tím, co tady čet od našeho posluchače. Počkej, to musí říct normálně. To
1: no je... Ale poslal nám tady Váša hlasovku, kde řekl, že je takových chládek, že by se tam i Kajínek vrátil zpátky.
2: Ježiši.
0: Počkej, ale když jsme u toho Kajínka, tak když byla ta kauze, když byl Kajínek ve vězení před, já nevím, 25 lety,
2: no.
0: Tak tenkrát Radio Kiss, tenkrát ještě těch Kissů bylo několik po republice, nebylo to spojené do toho jednoho, který dneska známe, tak bylo Radio Kiss... Rádio na doživotí a byl tam fotka Kajínka.
2: Ježiši.
0: Ale ten gál má jako prostě hrozná kauza to byla, ale lidi si to všimli, vidíš, a dodnes já si tu ten billboard pamatuju, takže to evidentně nějaký zásah mělo, že jo?
2: No to 100%.
1: Ano. No tak zdravíme Kajínka a pokračujeme dál.
0: Určitě poslouchá teďka.
1: Určitě.
0: Jo?
1: No jasně. Tak někam jedeš, jo, určitě. Do školy, možná do práce.
2: Do školy.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme šoféry na dálnici D1, trasa Praha-Brno u Valašského meziříčí, velkého meziříčí, je roztrhaná pneumatika uprostřed jízdních pruhů, tak s tím počítejte. No a pokud jdete po dálnici D5 na Prahu, tak na 80. kilometru máme nehodu, u které zasahují hasiči.
2: A dávejte si taky pozor v Ostravě, tady se bouralo na křižovatce ulic 28. října a Nádražní ulice.
3: Zdravíme všechny, kdo jede do školy nebo do práce. Dojeďte hezky v pohodě a s úsměvem.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Pátek přinese slunečné počasí, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu a čeká nás i další oteplení. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Česko ve čtvrtek zažilo další extrémně teplý den. Podle Českého hydrometeorologického ústavu maximální teploty přesahovaly 630 stupňů Celsia a rekordy byly překonány na více než polovině stanic, které měří déle než 30 let. Nejvyšší teplota byla naměřena v Doksanech, kde měly 37,5 stupně Celsia. A vedra panují i v ostatních zemích Evropy. Rekordní teploty v Paříži vedly k naplnění kapacity tamních nemocnic. Francouzská metropole kvůli mimořádné situaci zavádí několik preventivních opatření, včetně dočasného úplného zákazu alkoholu. Večer to oznámili tamní úřady.
0: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu poprvé v kariéře do semifinále turnaje na trávě. Světová jedenáctka zdolala ve velkém vedru Klaru Tausonovou z Dánska po obratu 1-6, 6-2 a 6-4. O postup do finále wimbledonské generálky se turnajová čtyřka utká s Rumunkou Elenou Gabrielou Ruseovou. To byly nejnovější zprávy na KISu a Tereza Jandová.
2: Kysáci, krásné dobré ráno, je přesně 6 hodin a 30 minut.
3: Už za malý moment, ranní šot pro dnešní den.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

0: Show.
1: Ranní Show.
2: Moji milí netradiční kolegové, rubrika Ranní Show je o tom, že pustíme opravdu nějakou vypalovačku, nějakou, která kysáky probere. A tuhle tu rubriku má hrozně rád Patrik Peltan a on nám vždycky vybírá něco speciálního.
3: Všimni si, Míše to říká školačka, jak by stál před tabulí. Tak a řekněte nám, teď mluvte půl minuty na téma, co je Ranní Show. Míša, no má dneska by si odnesla jedničku, kdyby bylo vysvědčení.
4: I s hvězdičkou.
2: Ale dneska si myslím, že už bych s těma známkama nic neudělala.
3: Už jsou uzavřený.
2: Už jsou uzavřený. Ale teda jako Patrik Peltan, ten by si zasloužil dostat jedničku s hvězdičkou, protože dneska tady není kvůli tomu, že chystá svoji zítřejší svatbu.
3: To je pravda.
2: Takže se uvolnil. Ale pozor, on nám tady opravdu jeden ranní šot nachystal a říká, Miško, tohle to si zítra puste, to je novinka od Mikea Candice. Není to ani týden starý a bude to kysáky bavit.
3: Mike Candice byl s námi v O2 Areně na předchozích dílech Millennium Explosion. To je takovej ten týpek, jak když promítají videa, jak má ty smajlíky před obličejem.
2: Jo.
3: Měl tuším, jestli si dobře vzpomínám, helmu a na ní byl velký smajlík, takže mu nikdo nevyviděl do obličeje, ale přesto všichni věděli, že to je Mike Candice.
4: Hezky, já teda Mikea Candice se přiznám neznám, takže pro mě to bude úplně jako něco novýho. A je to asi tak stejný, jako když chodíte do školy, jste záškoláci, nechodíte tam moc a přijdete pak na vysvědčení a pak sami netušíte,
3: hele,
4: co přijde.
3: Ještě, že se ty známky dneska nemůžou už měnit, protože tady tím přiznáním by ti měli správně změnit známku.
2: Počkej, Martine, jsi schopný rychle vyhledávat v počítači.
3: Jasně.
2: Najdi nejznámější song od Mikea Candice, já ti garantuju.
4: Jo, já možná neznám jeho interpreta.
2: Jo, že ho znáš, něco od Mikea Candice, třeba...
3: Tak pozor, jdeme na to, jo. Chceš to od refrénu?
2: Od refrénu.
4: Pojď.
2: Znáš tohle?
4: Schválně. Dobře, přiznávám se, že to znám, ale pro mě to je písnička, která se jmenuje Just Win the Phone in Ibiza.
2: No právě, a to je od Mikea Candice.
3: Ty přesně jako ve škole. Hele, kdy upálili toho Jana Husa? Nevím, člověče. 14.15, jo, už jsem si vzpomněl. Stejný tohle.
2: Toho neupálili, to je první astronaut, akorát uhořel při startu.
3: Jo, teď bude mít výročí, člověče, s začátkem července, jak budou ty svátky.
2: To je pravda. No takže Mikea Candice, tenhle song znáš, ale tenhle, který si dáme, ten určitě neznáš, protože to je novinka.
4: Novinka.
3: Wow, to je hot.
2: Ani hot. Ne, týden stará.
3: Alex už je svlíká, člověče, jak se mu to líbí.

0: sorry, ty písničky.
1: Tak ty si to pořád pamatuješ dobře.
0: No, já tady samozřejmě tímto svým partem z rubriky Lepší než originál chci navázat na to, co nás čeká za hodinu.
1: To je pravda. Pro školáky to bude velký den, protože pojedou do školy, jo? Budou dostávat vysvědčení a když budete na té cestě, nechte si zapnutý Radio Kiss, protože ranní trojka, tak jak ji znáte, Roman, Míša a Patrik, to znamená my tři, který nás tady posloucháte každý ráno, tak představíme poslední song rubriky Lepší než originál a já vám garantuju, že je to tak dobrý, že to bude mít fakt 100%, což se nikdy nestalo.
2: Já se strašně těším a hrozně bych chtěl, aby reálně už nějaká písnička dostala těch 100% a věřím, že to je třeba ona.
1: Bude to tahle.
0: 100%. Byly písničky, které měly 97, 98%, 98,5%.
1: Počkejte, ale vy jste oba dva, kteří se do rubriky Lepší než originál taky zapojili.
2: Tak. Je to tak? Ano.
1: Bychom si pak taky mohli připomenout, jak jste zazářili.
0: Bychom si mohli pustit po... No. Tak.
2: A já si ještě myslím jednu věc. My, jak jsme teďka tady ta nová netradiční trojka, tak kdybychom my společně udělali písničku, tak by to bylo třeba až na 110%.
1: 110%.
0: Jak se cítí, člověče? To ty kamaráde nevíš, že já jsem dostal asi 38%.
1: Počkej, ty jsi dostal nějak... No ty jsi měl, pravda, ty jsi měl pod 50%, ale přitom, promiň, ale za mě to byl skvělý song. No. Fakt si ho musíme připomenout aspoň část, protože si myslím, že to bylo vůči tobě nespravedlivý.
0: My si opustíme se jí tu písem, že já jsem ji záměrně ukrátil, abych si ušetřil čas.
1: A dneska ji dospíváš.
0: A lidi to právě podle mě odhalili, že to není celý a proto, jo, a nebo tam byl nějaký počítačový červ ještě možná.
2: Takže dneska velké finále od Martina.
1: Červík.
0: Takže no jo, ale tak počkej, my musíme prostě na tu 7:30, jsme úplně natěšený, co to bude za písnička.
1: No to musíme, i Lada se na to těší.
0: Víč?
3: Kdy už to bude, kdy už to bude? Já jsem tak natěšená, já jsem z toho úplně načatá a za hodinu už bude lepší než originál. Normálně od 4:30 jsem vzhůru a přemýšlím o tom, co budete vlastně zpívat. No já, už aby to bylo, už aby to bylo. Lepší než originál, lepší než originál.
1: Jediný, co řeknu, že to bude opravdu letní pecka.
0: Wow.
2: Těšíme se.
0: Já nevím, já jsem zvědavej. I took the long road across the ocean.

0: Člověče, já jsem tady s váma tak rád na tom kysu. Já jsem se vrátil teďka vlastně z dovolený, je to vlastně první vysílání po dovolený a to je takový hnedka jako čerstvý a hnedka ještě, dneska se k tomu přidává ten první prázdninový den nebo den vysvědčení, je to takový jako magický úplně, řekl bych.
1: A taky máš to, že když se vrátíš třeba po týdnu za pult, že si říkáš, ty opamatuju si to všechno.
0: Tady jako, že jak se všechno jmenuje písničky a znělky
1: a
0: tak dále.
1: Ne, já spíš si myslím, že takový to zapínání mikrofonu tady, teď tohle, ne. Víš, jako že z toho nevím. A tak to, ty už taky, jak seš dlouho taky v rádiu?
0: Asi čtvrt století.
1: Ne, tolik ti ani není.
0: No. Ale to je jako jízda na kole, to se nezapomíná.
1: To je pravda.
0: Tady v rádiu.
1: No a my jsme si pro vás připravili a slíbili jsme vám, že na ten den vysvědčení, kdybyste třeba chtěli udělat nějakému školákovi radost, nějakému školákovi, který má rád One Republic a bude mít třeba zítra čas, tak máme odměnu.
0: Ne, ještě lepší. Až dáte děti k babičkám a k dědečkům, tak můžete vyrazit se svojí partnerkou, partnerem, manželkou, manželem na One Republic.
1: To znamená, že až bude hrát písnička od One Republic, volejte 210 323 323.
0: Zítra jsou v Letňanech, ohromnej koncert, bude asi 85 stupňů, to bude to pecka, tyjo.
2: Já bych jenom zaspíval, abyste věděli vůbec, co tvoří One
1: Prosím,
2: Republic.
1: Prosím, zapěj.
0: Jestli by si nám připomněl,
2: ano,
0: to zní.
2: Tak připravte se.
0: Počkej, odchrchlej si.
2: Ano, tak. Tohle bude výrazně lepší než originál. Takže... It's too late to apologize.
0: Popři se do toho.
2: It's too late. Ne, dneska to nepůjde.
1: Hele, až po 7 ráno, jo?
0: It's too late. Míšo, přeji se, pojď.
1: It's too late. A když jsme u těch soutěží, tak laďte i 7 ráno.
0: Too late.
2: Na to není nikdy pozdě.
3: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Prázdniny jsou tady.
3: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: To byl hit, tyjo.
1: No to byl, já jsem si ho teda strašně užil, protože já miluju One Republic.
2: Tak to by si měl zítra třeba na ně vyrazit.
1: Měl bych, ale já bohužel nemůžu, protože mám svoje povinnosti jinde, no. Ale strašně mě to mrzí.
2: Hlavně si nezavolal do Kisu, víš?
1: To je teda největší problém asi můj.
2: Ale kdo tam zavolal?
0: Haló?
3: Zdravím, tady Jarka.
0: Jarko, ty jsi se dovolala, proč jsi dovolala? Pověz nám to všem.
3: Protože hráli v rádiu One Republic.
0: Wow!
2: A ty jsi jejich velká faninka?
3: Jo, mám je ráda.
2: Máš je ráda.
3: Jo.
2: Dobře, ty jsi se dovolala, což je velký úkol, dovolat se do Kisu.
0: A takhle, znáš nějaký písničky od One Republic?
3: Jakoby podle názvu ne.
0: Ale jakmile budu, já tohle vím, co chci říct, jakmile zítra spustí v Letňanech, tak budeš vědět, viď?
3: Přesně, tak vím i slova všechno.
0: A jak jsme tady před okamžikem s Alexem zpívali, zkus to ukáž.
1: It's too late, a teď doplň.
0: Věděla jsi?
3: No,
0: radši ne. Ne, to musíš to dát, tak to dej celý.
1: Ještě jednou. It's too late, apologize.
2: Jarko, jestli chceš vstupenky, tak musíš zaspívat tuhle tu část, jako zpíval Alex, lépe než Alex.
1: Ano, to nebude složitý.
3: Tak to nedám.
0: Dáš, 3, 4, my ti pomůžeme.
1: It's too late, apologize. Jo, bylo to tam, super.
0: A bez nápovědy, jo. To je důležitý.
2: Jarko, my ti vstupenky dáme, ale ty nám teď musíš slíbit jednu věc.
3: Jakou?
2: Až tam budeš a tahle ta písnička tam bude znít, tak tam si to ale opravdu zaspíváš.
3: Tam mě nikdo neuslyší, že jsem ostatní, takže tam
0: ale musí se u toho natočit a poslat nám to video. Jo?
3: Jo.
1: Jinak ti ty vstupenky potom vezmeme, po tom koncertu.
0: Tak se měj krásně, vlastně jsi první dnešní ranní výherkyně a že těch výherců dneska bude. Tak se měj krásně, no. Jarko, ahoj.
1: Gratulujeme.
2: Ahoj.
0: Rekapitulace, co nás dneska všechno čeká za soutěž ještě?
2: No teď nejbližší určitě 7-7.
0: A rovnou dvakrát. Wow.
4: Money. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Radio Kiss, dálnice D1 ve směru na Brno od Prahy, velký problém, velký špatný už od Domašova, a to nejenom pro kamiony, ale i pro osobní dopravu. Jedete-li opačným směrem, to znamená z Brna na Prahu, tak zase zem na Jihlavu máme odstavenou dodávku po dopravní nehodě.
2: Zpomalte na dálnici D11 na 60. kilometru ve směru do Prahy, kde hoří auto. A taky si dávejte pozor na nehodu, která se stala v Liberci v Zákopnické ulici.
3: A na silnici 414 u obce Březí, okres Břeclav, pozor, nehoda, taky dejte si pozor a dojte hezky.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
4: Polygamista je seriál, který můžete nově vidět na Netflixu. Hlavní dějová linie se točí kolem postavy jménem Joyce, která na sociálních sítích vystupuje jako dokonalá influencerka, která má bezchybné manželství. Ve skutečnosti ale skrývá temnou minulost a její muž udržuje poměry s několika dalšími ženami, což vyvolává skandály, intriky a dramatické zvraty. Sledujte napínavý jeho africký seriál plný rodinných dramat Polygamista. Pro Kiss Katka Čepelíková.
0: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.

0: KIS počasí.
1: Pátek přinese slunečné počasí, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu a čeká nás i další oteplení. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Dnes končí školní rok a řada rodičů přemýšlí, jak své děti za celoroční práci odměnit. Za vysvědčení mohou vzít rodiče děti třeba do zoologické zahrady, vědeckého centra nebo na sportoviště. Výhodou je, že na mnoha místech tam školákům nabízí po předložení vysvědčení vstup za symbolickou cenu a někde i dokonce úplně zdarma. Polští pěstitelé ovoce se bouří proti praktikám některých obchodníků. Ti mají nakupovat v akcích supermarketů třešně ze zahraničí a na farmářských trzích je vydávat za polské a prodávat je dráž. Potravinářská inspekce zkontrolovala 4 šarže třešní u 4 prodejců a hned 3 neprošly. A teď zpátky domů.
2: Na experimentální železniční trať Kopydlno Dolní Bousov vyjede technologická novinka. Drážní úřad povolil zkušební provoz vlakotramvaje, která bude testována jako lehké bateriové kolejové vozidlo. Tak se bude ověřovat, zda mohou levnější stroje zachovat provoz na regionálních tratích.
0: Sport.
1: Mistrem republiky v časovce se stal po třetí za sebou favorizovaný Matias Vacek. Na společném šampionátu silničních cyklistů Česka a Slovenska v Uničově byl druhý Jakub Otruba a třetí Petr Kelemen. Stejně jako Vacek dovršila vítězný hattrick třetím triumfem po sobě Julia Kopecký. A teď už jdeme soutěžit. Je tady soutěž 7 v 7.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia KIS a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 323.

0: takhle po 7. hodině už jsme rozdali letos více jak 400 tisíc korun a teď rozdáme další prašure. Pojďte s námi soutěžit.
1: Bylo 7 hodin ráno.
2: A na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
3: Wow. Já vím, Martine, člověku se z toho motá jazyk, když říkáš ty obrovský cifry.
0: To jsou cifry, viď?
3: A ještě když si uvědomíš, že my ty peníze budeme takhle rozdávat až do konce roku, to je prostě strašně moc peněz.
4: To je bomba a hlavně třeba za těch 7 tisíc se dá koupit taková už jako parádní mobilní klimatizace.
3: Jo. A to by se v těchto vedrech opravdu hodilo.
0: Nebo výrobní kledu do každého pokoje jeden.
3: A kdo pak se nám dovolal?
0: Haló, dobré ráno. Kdo pak je tam?
5: Dobré ráno, tady je Soňa.
0: Soňo, co by si koupila ty, kdybys třeba vyhrála těch 7 tisíc, takhle na první dobrou?
5: Takhle na první dobrou? Nějakou květinu.
3: A to by byla,
0: to by byl hezký keš.
5: No, já mám takovou jako zimní zahradu, tak bych tam dokoupila i dost květinu.
3: Jo, takhle. No tak ti, Soňo, budeme držet pěsti, protože v téhle soutěži to probíhá tak, že hážeme kostkou a číslo, které padne na kostce, násobíme tisícem. A kdyby se stalo, že padne šestka, přihazujeme 1000 korun k tomu, aby si zpamatovala, že v 7 hodin můžeš vyhrát až 7 000 korun.
4: Tak,
5: to je
4: tak.
5: Super.
4: Všechno jasný.
0: Jsi připravená?
5: Ano.
4: Trošičku napětí. Jinak, Soni, dneska je to na mě. Já, když jsem měl posledně tu možnost, tak jsem se pomalu ani netrefil kostkou do díry. Slibuju ti, že dneska budu lepší. A dneska máš privilegium, můžeš si vybrat barvu. Máš oblíbenou barvu nějakou svoji?
5: Mám oblíbenou barvu.
0: Řekni Tyrkysovou.
4: Červenou, tak. A já tím pádem beru červenou kostku. Tak, červená kostka je nyní v mé levé ruce.
3: Mám připravený konfety, ať je to šestka, Alexi, jo? Snaž se.
4: Tak. Budu to samozřejmě nahrávat, abychom měli ano, důkazy, důkazní materiál. Tak a už to tam padá. A já už to vidím. A Soni.
5: Ano.
4: Ty vyhráváš dneska 2000 korun!
3: Dobrý!
0: Padla dvojka! A za dvojku květina se dá pořídit.
4: No ale krásná.
5: No.
0: Kurýrem dovezenou, si myslím.
5: Ano, i kurýrem.
4: A já si na ně myslím, že za 2000 ty, tím, že máš ten skleník, že jo, říkám, tu zahrádku, tak to naopak můžeš koupit spoustu sazeniček a vypěstovat si něco obrovského, vlastně mnohem víc, než kdybys koupila obyčejnou květinu někde třeba jako stříženou, že?
0: Vlastně, když ty 2000 korun dáš na účet, tak se můžeš rozmnožit stejně jako ty květiny v tom skleníku.
3: Ano, udělej si tam takový kys záhonek.
4: Červený.
3: Tak jo, Soni, my ti moc gratulujeme a penízky ti převedeme na účet.
0: Ahoj.
4: Tak jo, ahoj. Krásně, ahoj. Ahoj.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu Kiss.

0: když vám řekne někdo, že se bude soutěžit ještě jednou 7-7, tak úplně vidím to memečko z toho videoklipu, tady k té písnice, to.
1: Protože jsme si řekli, že na konec školního roku, když si děti jdou pro to vysvědčení, tak my bychom taky měli udělat něco special, tak dáme prostě bonusový kolo.
0: Nějaký prachy tady zbyly, tady v rohu něco, tak jsme si říkali, že bychom tam ještě trošku pustili, ale...
1: Ale 7000 tady ještě máme, jsme ready.
0: Takže přátelé, druhé kolo pro dnešní ráno, jdeme na to, let's go!
2: 7-7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.

0: Je čtvrt na 8 a před námi je druhé speciální bonusové kolo hry 7 v 7. Jak já rád říkám, 7 ve čtvrt na 8.
1: A dovolal se Martin. Ahoj, Martine.
0: Martine, nazdar.
1: Nazdar.
2: Ahoj.
0: My jsme si prosím tě všichni stoupli tady teďka. Vždycky sedíme a nějak jsme si stoupili, asi si vyvolal nějakou dobrou energii.
2: No my taky stojíme, teďkom právě zrovna.
0: Jo?
1: Nekecej,
0: na červený, na semaforech, ne?
2: Ne, ještě doma v bytě, připravujeme se na cestu.
0: Kam jedete?
2: Hele, jedeme na Šumavu do kempu, je to u Sušice kousek.
0: Tak vidíš to.
3: To zní skvěle.
0: Hele, počasí se úplně nevydaří, vej, teďka.
2: No, tak bude trošku vedro, ale zase lepší, kdyby prčelo.
0: No, je krásně. A ještě bude líp, protože vyhraješ prachy.
4: No, bylo 7 hodin ráno a na rádiu Kiss začíná soutěž 7 v 7.
1: Martine, na tu dovolenou by se vám nějaký prašulky hodili, viď, kdyby tam
2: přilítli.
1: A koho ty máš vedle sebe, protože já tam slyšela nějaký další hlasy.
2: Prosím, já mám u sebe manželku a toho Marečka, synka.
1: Synka Marečka. Já vám budu držet pěsti. My jsme se s Alexem rozhodli, že teď budu házet já.
3: Ano, protože Míše to jde výrazně líp.
1: Ne, my si... tak víš co, abychom se prostřídali.
3: To je pravda.
1: A já ti dám příležitost, Alexi, aby si vyzkoušel konfety, kdyby takže náhodou padla šestka.
0: Pokud se někdo teďka připojil k našemu vysílání, pojďme zopakovat pravidla. Máme tady hrací kostku. A to, kolik padne na kostce, tak to vynásobíme tisícovkou, takže si můžete odnést teoreticky 6000 korun, ale protože šestka, jako v člověče nezlobce, má bonusovou
3: hodnotu,
0: tak my dáme 7000 korun.
1: Tý šestce přidáme litr navíc.
0: Tak snad to bude šestka, aby si dostal těch 7000.
3: Tak jdeme na to.
0: Držíme ti palce.
3: Míša je připravená.
1: Rodinko, já si tak přeju, abych vám tam hodila nějaký vysoký číslo. Na ty prázdniny.
0: Na zmrzlinu.
1: Ale
2: to
1: hele,
2: hodně zmrzlin.
1: I tisícovka je skvělá.
3: I tisícovka je hodně zmrzlin, musím
1: říct. Jak já říkám, lepší než dloubnutí do voka.
2: No, drátem do voka.
1: Tak, jdu na to. Tak ta tisícovka, Martine.
2: Je jistá.
1: Je jistá.
2: Uh-huh. A dál?
1: A dál. Čekáš víc?
2: No, bylo by to super.
1: Dobře, tak v tom případě tě potěším, protože na hrací kostce padla čtyřka, takže vyhrává 4000!
0: Yes! Hezky! To bude z mrzinových pohárů a ty Šumavě.
3: To je tisícovka na hlavu a jedna ještě k tomu extra.
0: Máte ji na večeři, na oběd.
2: Úplně na všechno.
0: To je super.
1: Martine, pozdravuj celou rodinku, užijte si dovču, užijte si léto a zase se někdy ozvěte.
2: Hele, ozveme se a jsme rádi, jsme se konečně dovolali. Takový to zkoušíme. Yes. A teď to vyšlo.
0: Moc si užijte prázdniny, ať vyjde hezký počasí, ať není moc velký horko, ani ať moc neprší, prostě ať je to takový tak.
3: A šťastnou cestu.
2: Díky, mějte se.
1: Mějte se, ahoj.
0: Ahoj.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: Pro tento týden končíme, ale jinak budeme házet kostkou po celý prázdniny a budeme takhle dokonce házet i dokonce celýho roku.
0: Dokonce.
1: Dokonce.
0: Dokonce.
1: Úplně dokonce, všechno dokonce.
4: 7 v 7. V pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Dneska bude snad 1000 stupňů. Přátelé, dneska je takový vedro. A to pořád je teprve 7:30 jenom.
1: To jo, je sice jenom 7:30, ale možná už 7:30, protože školáci se chystají do školy na poslední den a bude se předávat vysvědčení.
0: A zrovna takový hic, ale víš, že to chytnou. Já si myslím, že dětem to je jedno.
1: Děti se těší na prázdniny.
0: Přesně tak.
2: Hlavně si myslím, že oni tam nezůstanou dlouho, že oni svému vysvědčení a rovnou už pak můžou jít někam do chládku.
1: Teda
2: někam, no rozumíme si.
1: Oni tam budou tak hodinku.
0: Babičce a dědovi půjdou do chládku.
1: Tak, ale už vidím, jak už teď se chystají.
0: Přesně, teď je 7:24. Jo. Teď je ten čas. Pojďme si tu atmosféru dát, tohoto času, který probíhá v domácnostech před odchodem do školy.
1: Já si teď představuju, že si kontroluji. Hele, máš všechno? Kytku pro paní učitelku, mám desky na vysvědčení, mám, tak super, můžeme nastupovat do
0: dneska
1: auta.
0: Dneska to je bez přezůvek, podle mě, dneska se už nepřezůvají ve škole.
1: Jo,
2: maminka říká, prosím tě, promiň, prosím tě, nezapomeň se učesat, jo, protože zase vypadáš, jo. Máš tam to vrabčí hnízdo, dneska je to významný den,
0: se,
2: ano,
0: jo.
2: Normálně.
0: Ale zase dneska nemusí brát svačinu, dneska se místo svačiny češou děti. Víš?
1: Hlavně, víš co, není potřeba svačina kvůli tomu, že jdou do školy jenom na chvilku a pak většinou jdou za odměnu, třeba na nějakou zmrzku nebo něco takového.
0: Jo. A co se nosí za květinu, paní učitelce, karafiát nebo?
2: No, já myslím, že každá květina je fajn. Jako tam tady podle mě bych to nerozděloval, každá květina, růžička
1: třeba.
2: V tomhle
1: vedru i kaktus nebo, je vděčnej.
0: Nebo zmrzlina třeba dneska pro paní učitelku.
1: To by nevydrželo.
0: Nebo bomboniera, já třeba myslím, od čokoládovny Janek třeba.
1: To je pravda.
2: To je skvělý, ale v dnešním počasí myslím, že ideální kytice bude takovej malej, krásný ventilátor.
1: Jo.
0: Tady se vám přesně to na prázdniny, paní učitelko.
1: A jestli se chystáte do auta, tak si tam nalaďte Radio Kiss, protože už za chvíli představíme poslední song rubriky Lepší než originál.
0: Teda, a to bude velké finále této sezóny.
1: To jo.
0: Tak si počkejte. Držíme palce všem zúčastněným.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Začínáme na hradecké dálnici, ahoj.
2: Dálnice D11, směr Praha, 61. kilometr, tam hoří auto, tak opatrně. Přibrzďujte.
1: Dálnice byla zhruba 15 minut uzavřená, už se jezdí alespoň jedním jízdním pruhem, to kolony se stále tvoří.
3: A na Pardubicku hlásí nehodu na silnici 2 u Valů.
1: Dejte opatrně a za malý moment už lepší než originál.

0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu.
1: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
0: Radio Kiss počasí.
2: Pátek přinese slunečné počasí, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu a čeká nás i další oteplení. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Žáci základních a středních škol si dnes převezmou vysvědčení. Policie ale varuje rodiče, kteří se s ním chystají chlubit svým známým na sociálních sítích, aby to nedělali. Jedná se totiž o dokument obsahující citlivé informace, pomocí kterých se dá zjistit, jakou školu dítě navštěvuje i v jakých časech tam chodí. Pokud se letos chystáte do Chorvatska a už se nemůžete dočkat, až se konečně schladíte v moři, zbystřete. Možná by vás po příjezdu mohl čekat pořádný šok. Meteorologové upozornili, že letošní léto bude v Chorvatsku obzvlášť teplé. Teploty mají stoupat nad 40 stupňů Celsia a stoupnout by mohla i teplota moře, a to až na 30 stupňů.
0: Sport.
2: Mezinárodní automobilová federace vyhlásila pro víkendovou velkou cenu Rakouska Formule 1 takzvaný heat hazard. Teploty na Red Bull ringu mají podle předpovědi překročit 31 stupňů Celsia. Jezdci i stáje tak musí zavést adekvátní opatření. Piloti budou mít možnost využít chladící vestu, která pomocí proudění studené kapaliny snižuje tělesnou teplotu. To byly aktuální zprávy a teď už nás čeká lepší než originál.
3: Já se tak těším.
4: Poslední song rubriky lepší než originál.
5: Bude to neskutečný.
4: Bude to 100%.
5: Wow. Absolutně.
0: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Je tady okamžik s velkým O.
1: Lepší než originál.
2: Kysáci, na tenhle moment jsme se těšili, protože rubrika Lepší než originál tady funguje opravdu dlouho. Je to velmi náročná rubrika a my jsme rádi, že vás baví a že nám fandíte. A my jsme se rozhodli, jako ranní trojka, Roman, Míša a Patrik, udělat společný song, protože jste nás několikrát o něj žádali. A já mám na telefonu Patrika Peltana. Patriku, ahoj!
3: Dobré ráno, nazdar trio MMA.
2: Nazdar!
4: Čau.
2: Patriku, tak co, jak se chystáš na svatbu?
3: Chystám, klasicky jsme šli spát asi v jednu ráno, před chvilkou jsem vstal, těch příprav je hodně, ale bude to dobrý, teď momentálně nasávám vůni sluníčka nebo vůň.
2: Cítíš vůňu lesa?
3: a všechno zatím v pohodě.
2: Skvělý.
4: Super, Patriku, budeš mít nějaký odlehčený oblek na tu svatbu? Jakože třeba bez košile?
3: Ne, právě že ne.
2: Ježmarja.
3: Upeču se.
4: Jaj.
2: No a na druhé lince máme Romana Anděla. Romčo, ahoj.
5: Čekat, pardon, jenom.
2: Ty jsi na záchodě, viď?
5: Spláchni. Dobrý, už jsem tady.
2: Jo.
4: Ne, on byl ve studně.
2: Romčo, jak se ti spalo dneska? To bylo vedro, viď, dneska.
5: Heleď, mně se spalo hezky, dobře.
2: Jo.
5: Jo, těšil jsem se na tuhle chvíli, protože co jsme si povídali, dali jsme do toho všechno a... Myslím si, že tohle bude nejlepší song pořadu, lepší než originál.
0: Tak je tady velká samozřejmě chuť mít 100%, být úplně nejlepší, tak to je potřeba apelovat na naše posluchače, aby všichni klikali teďka na internetovém hlasování na to políčko lepší.
4: Mhm. Mm-hmm. Já bych možná zrušil to druhý políčko a tím pádem máme jistotu.
2: To ale nejde, Alexi, to by nebylo fair.
4: To je pravda.
2: Kysáci, ve 7:45 se na webu kys.cz rozběhne hlasování a vy tam klasicky budete moct hlasovat po celý víkend až do pondělí do 7:30 ráno, kdy si odhalíme výsledky.
0: Finálová písnička rubriky Lepší než originál a to v podání ranní trojky Roman Anděl, Míša Dinhová, Patrik Peltán.
2: A Patriku, chceš říct něco, než to spustíme?
4: Děkujeme.
3: Bylo to... já vlastně nevím, co říct, protože ta rubrika Lepší než originál je skvělá. A pro mě jako pro nespěváka to bylo strašně, si myslím, náročný, ale občas se to i povedlo a jsem rád, že jsme si konečně jako my, ranní trojka, dali společný song, protože to byla zábava, to nahrávání a věřím, že se to povedlo a věřím i v těch 100%.
2: Romčo, tvoje poslední slova.
5: Poslední slova jsou o tom, že i přesto, že uslyšíte naše tři hlasy, tak to není jenom o nás třech, je to o všech z celého týmu Rádia Kiss a o všech posluchačích a za chvilku pochopíte proč.
2: A za mě, kysáci, tímhletím songem jsme vám chtěli poděkovat za to, jak jste si tuhle rubriku oblíbili a doufáme, že si v létě tuhle pecku budete pouštět a že vás bude bavit. Takže kluci, jdeme na to?
4: Jdeme na to.
5: OK.
2: Dobře, tak připravte se, pouštíme to.
1: Lepší než originál.

0: poslední song pořadu Lepší než originál.
1: Díky za to, jak jste nám všem fandili.
2: Užijte si léto, užijte si prázdniny, vždyť žijeme len raz. Právě tu a právě teraz.
1: Já už cítím vůni lesa.
0: Tak pojďme všichni.

0: Pojď sem, to je hodně dobrý.
1: Wow. Brutál, strašně dobrý.
2: Ty jo, Patriku, jak ti to znělo takhle z éteru?
3: Úplně skvěle, úplně skvěle.
2: Výborný. Já jsem úplně nadšená. Romčo, co ty?
4: Já jsem radši, já už si hlasuju, už tam hlasuju.
2: A jo, už je 7:45, už můžete na webu kis.cz hlasovat.
0: Family. Já už to stahuju, já se to stáhnu a zítra to pouštím na svatbě normálně.
1: Jo, a já to pošlu kamarádovi na Tomorrowland, ať to tam hodí na mainstage.
2: Romčo, Patriku, my si musíme slíbit, že tenhle ten song třeba dáme u Máchova jezera, tam si myslím, že by to bylo skvělý.
4: Určitě, 18. července, to propočítej s tím. Jo. Souhlas.
0: Patriku, tobě to vypálím a CDčko, Romane, tobě to nechám vylisovat na vinyl v loděnici u Prahy.
1: Já musím tak říct jednu věc. Ranní trojko, jestli teda nějaká písnička dokáže vyčarovat úsměv na tváři a abych já a myslím, že i všichni kysáci se cítili be happy, tak be happy. Tak je to tady ten song, že já jsem reálně happy jak dva grepy.
2: No tak jo, tak kluci, moc díky za to, že jsme vám mohli zavolat. Patriku, držím pěsti, my se zítra uvidíme na svatbě a Romčo s tebou taky, my se tam sejdeme, viď?
4: Určitě, těším se moc a v pondělí po 7:30 100% má tato píseň.
2: Ano, 100%. Ano, to nepůjde.
0: Lepší než originál.
2: Kluci, díky, mějte se.
4: Ahoj.
2: Ahoj.
5: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. It's been a really, really messed up week. Set

0: aplikaci Rádia Kiss.
1: Kysáci, úplně nám bouchla e-mailová schránka, protože přišlo tolika vzkazů, takže se jima zkusíme prokousat.
2: 150% to má ta písnička. Přátelé, za 10 minut začíná rozdávání vysvědčení. Poslední školní den letošního roku. Wow!
1: Pravda, drží

0: Posluchači Rádia Kiss jsou úplně nadšení z toho, co slyšeli před okamžikem. Finálová písnička rubriky Lepší než originál pro tuto sezónu.
1: Tak. Děkujeme moc, opravdu těch zkazů je tady hodně a já už teď říkám, že asi to všechno nestihneme.
0: Myslíš, že ne?
1: Ne, ale aspoň nějaký si pustíme.
0: Byli bychom tady asi do půl devátý do večera, ale pojďme se na to podívat.
2: Je úžasný, to, co jste udělali, jako jo, to je prostě song, to je song roku tohleto, prostě krásně jste to zaspívali. Míšo, Romčo, Patriku, gratuluju. Moc gratuluju, moc se mi to líbí. Ahoj Verča.
3: To se vám fakt, ale fakt povedlo. Bomba písnička, prvýkrát jsem měl husinu od nějaký písničky v životě.
0: Píše Kája, ranní trojko, čeká jsem nějakou bombu, ale tady to je lepší než bomba, super. Dáte to na živo i v lokti na 90s party? Ano, dáme.
1: Ty jo, takhle odpověděla za nás, ano, dáme.
0: Já jsem odpověděl za vás.
1: Jo, aha, děkujem.
0: Ta písnička musí zaznít na každém letním mejdanu.
1: Já si myslím, že s jistotou to 100% dáme 18. července na Máchově jezeře, protože tam tenhle ten song vynikne.
0: A co je na Máchově jezeře, jestli by si řekla posluchačům, kteří třeba ještě nemají v diáři puntík?
1: No jasně, na Máchově jezeře probíhá Kiss Party, kde se sejde téměř celý tým Rádia Kiss a užijeme si tu nejlepší party. A Máchovo jezero je opravdu krásné místo.
4: A já si myslím, že bychom se měli všichni naučit ten refrén, protože We Are Kiss Family, to
1: ano.
4: Je legendární a můžeme to všichni, že jo, společně zpívat.
1: My jsme
4: zpívat.
1: Si trošku s dovolením ten text upravili, že jsme tam dali We Are Kiss Family, no, All I Need Is Friends And Me, no.
4: To je krásný.
1: We Kiss Family.
0: Já už to zpívám, už to.
1: All jo. I Need Is Friends And Me. Tak děkujeme všem a díky všem, co hlasujete a budete hlasovat na webu kiss.cz až do pondělního rána.
5: Takhle zní léto.

0: Za 2 minuty se rozdává vysvědčení a pak už začínají prázdniny!
1: Hurá!
2: To budou krásný prázdniny, to sluníčko, to teplo.
0: Já bych chtěl být malý dítě.
3: S kysem za volantem po celé republice.
0: No, jestli odlítáte někam letadlem, třeba teďka dopoledne z Ruzině, tak si dejte fora, protože letiště, nebo respektive cesta na letiště je ucpaná, silnice číslo 7, tak dávejte bacha. Ucpaná je i dálnice D1 ve směru na Brno od Prahy, už od Domašova nám to stojí. A pokud vás čeká cesta po dálnici D10 směrem na Prahu, tak kolona už od Brandýsa.
2: Na D10 zůstaneme, protože se bouralo na 3. kilometru ve směru do Prahy, počítejte s tím. Chotěvice na Trutnovsku na silnici 16 hlásí vážnou dopravní nehodu a 2 osobáky se srazily v Karlových Varech ve Svobodově ulici.
0: A ještě se mrkneme s Michalem na silnice.
4: Všem řidičům nákladní dopravy, co jedou přes Brno od Prahy, tak držím pevný nervy, protože dneska to bude obzvlášť nadlouho. Ten, kdo pokračuje na Vídeň, Bratislavu, doporučím si tuž na Jihlavu, obět to přes Znojmo do Pohořelic a dál. Ten, kdo jede na Ostravu, možná by zkusil objížďku přes Hradec Králové. Bude to dneska opravdu dlouhý. Tak, zdarte.
0: Mějte opatrně, šťastnou cestu s kysem.

0: Fajndo, odvysíláme. Radio Kiss, počasí.
1: Pátek přinese slunečné počasí, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu a čeká nás i další oteplení. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Hudební vystoupení, závody nebo kulturní a veřejné akce ve městech a okolí. Pořadatelé na mnoha místech po celé republice ruší plánované akce kvůli vysokým teplotám, které mají o víkendu panovat. Lidem slibují vrátit vstupné nebo nabízí náhradní termíny. Meteorologové o víkendu očekávají, že většinu našeho území zasáhnou mimořádně vysoké teploty. Britský král Karel III. Nebude ani po dokončení nákladné desetileté rekonstrukce v příštím roce žít v Buckinghamském paláci. Oznámili to zástupci panovnické rodiny. Ti také poprvé zveřejnili, kolik král Karel odvedl státu na daních v uplynulých letech. Od nástupu na trůn v roce 2022 britský panovník zaplatil na daních celkem přes 30 milionů liber. To je v přepočtu asi 845 milionů korun. A teď zpátky domů.
2: Asi 620 milionů korun zaplatí hlavní město za plánovaný P+R parkovací dům na Zličíně. Kapacita domu, který se začne v ulici Na Radosti stavět letos, bude 596 parkovacích míst. Pětipodlažní parkovací dům bude hotový v roce 2028 a nabídne i 5 nabíjecích míst elektromobilů.
0: Sport.
1: Fotbalisté Pobřeží slonoviny poprvé na mistrovství světa postoupili do vyřazovací fáze. V závěrečném utkání skupiny E zdolali Kiraso 2-0 a skončili druzí za Německem. V souběžně hraném duelu porazil Ekvádor Německo 2-1. Němci navzdory porážce vyhráli skupinu E. Ekvádorci skončili třetí a také slaví postup. Za námi jsou

0: Tak kysáci, já vidím podle reakcí, že vás dnešní ranní kys strašně baví a to nás samozřejmě strašně těší.
1: Tím, že kluci hravě zastanou, paprika a i s Romčou, protože vy jste prostě kolíci tam úplně všetci. Jestli poslouchám toho nebo toho, tak se vždycky pobavím. Včera s Michaelem opět jako odpoledne, jak vyšité, takže vám vás všetky moc ráda, mějte se krásně.
2: Děkujeme. Myško, moc děkujeme. A abychom vás na léto nějak odměnili, protože možná děti, který dneska dostávají vysvědčení, tak budou chtít vyrazit někam na prázdniny. A třeba budou chtít vyrazit vlakem. Tak běžte předtím na Facebook Rádia Kiss, kde s Českými drahami soutěžíme o 15 jízdenek na léto pro dvě osoby.
3: Ta soutěž probíhá do dnešní 18. hodiny, takže koukejte klikat, protože 15 stupenek na vláčky, to si myslím, že je slušný.
2: Martine, jsem ráda, že v tom nejsem sama, tohle se děje i Romanovi, stalo se to teď i tobě. Víš co?
3: Povídej.
2: My jako moderátoři pořád moderujeme nějaký akce, zveme na akce a říkáme vstupenky, jenomže tohle jsou jízdenky.
0: To jsou jízdenky.
2: A děje se nám to úplně všem.
3: To je pravda, že když jsem jel někdy vlakem a jakože teďka jezdím hodně, jo, tak jsem někdy přišel tu kasu, prodejte mi vstupenku.
2: No,
3: chtěl jsem jízdenku.
2: Vždycky říkáš jízdenku, ale tady...
3: Ale odteď, pozor, odteď to měním, takže dneska až pojedu z rádia domů, tak budu chtít vstupenku do Uhřiněvce.
2: Dobře, tak v tom případě to nahraj na video.
3: Jednu dětskou, jednu dospělou.
2: Ano,
3: když pojedu ty lidi, víš, vstupenku, přesně tak.

0: Radio Kiss hraje nejlíp. To je BB Rexa a Faithless, pecka New Religion, bezmála 8:45.
1: A přesně za 1/4 hodiny budeme hlásit dopravní informace. Takže kdybyste náhodou chtěli nám dát vědět, jak se vám jede dneska na ten poslední školní den, klidně se můžete ozvat přes aplikaci Rádia Kiss.
0: Hlavně se pojede na dovolenou a to jsou kolikrát pěkně dlouhé cesty. Musíš to rozdělit, zastavit třeba na čurání,
1: to je pravda.
0: Koupit chlazené nápoje nebo nápoje všeobecně. A to se staví většinou na těch odpočívadlech,
1: ano.
0: Na těch čerpacích stanicích.
1: A když se řekne dálniční odpočívka,
0: tak
1: většina z nás si představí právě kávičku, toaletu, protažení nohou.
0: Jenom, se protahuju, jo, víš, to je odpočívadle.
1: Ale musíš nohy, ne ruce.
0: Jo, jo. A to zní nějak jinak, počkej, to zní, ah, křupo v koleni, křupe.
1: Jenomže dávejte si pozor, kysáci, protože možná vás to překvapí, ale bourá se tam víc, než byste čekali.
0: Za posledních 15 let se na českých dálničních odpočívkách stalo přes 6300 nehod, což je v průměru 400 nehod ročně, loni dokonce 470, to jsou docela vysoký čísla, ty jo.
1: To jo.
0: Největší pozor je dobrý se dát odpoledních hodinách mezi 13. a 17. hodinou. Jinými slovy, přesně v době, kdy si spousta lidí dává pauzu na cestě z práce nebo třeba z dovolené.
1: A překvapí vás, že nejčastější příčinou není rychlá jízda. Za víc než 3/4 nehod stojí obyčejná nepozornost. Řidiči se totiž nevěnují řízení, špatně couvají, otáčejí se anebo si nedají dostatečný odstup.
0: Takže, milí posluchači, dávejte bacha na těch odpočívkách, až pojete jenom z auta proběhnout pro zmrzlinu, pro nápoj, někdo může couvat, kouká zároveň do telefonu, nevšimne
1: jo,
0: si vás,
1: jo.
0: Opravdu tady bávejte během prázdnin bacha.
1: Naštěstí většina těchto nehod končí jenom pomačkanýma plechama a 93% nehod se obešlo bez zranění.
0: A ještě na zajímavost, více než polovinu všech nehod na odpočívkách způsobí řidiči nákladních aut. Osobní auta jsou těsně za nimi. Takže až budete dnes zastavovat na odpočívce, myslete na jednu věc, nejbezpečnější část cesty. Někdy není dálnice samotná, ale okamžik, když si řeknete, tady už můžu vypnout, tak právě tady je potřeba zůstat ve střehu.
1: Dávejte na sebe pozor.
0: Přejeme krásné dobré ráno. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, už možná někteří děti znají výsledek svého vysvědčení a my budeme odměňovat nejenom prcky, ale i vás ostatní dospěláky, co posloucháte, protože po 9. hodině pro vás máme balík čokolády za 5 000 korun.
1: A jestli se chcete na tuhle soutěž připravit, tak vám doporučím podívat se na web čokoládovnajanek.cz, protože to nebudete mít zadarmo. My se vás zeptáme na nějakou otázku a vy musíte správně odpovědět.
0: Je to tak, Takže to nás čeká po 9. hodině. Ještě před 9. hodinou rozsekneme, zdali dneska zazněla nějaká ranní kachna.
1: To je pravda.
0: A protože je pátek, tak dneska večer náš rádiový hudební speciál Best of Millennium.
1: No jo.
0: Tak vám trošku zabrnkáme na mileniovou notu po 8:30. A dáme si takový souboj dvou hitů milénia.
1: Počkej, ale to občas tady děláš, když za nás, Martine, zaskakuješ, za což ti moc děkujeme. A tuhle tu soutěž jsem si nikdy v životě s tebou neprošla a já budu mít premiéru s tebou.
0: Tak super.
2: No
0: tak...
2: a já taky budu mít premiéru, protože já mám obecně hodně premiér.
0: Zeptám se Alexe, co se mu vybaví, když se řekne milénium schválně.
2: Milénium, rok 2000, mě se vybaví taková ta koule, když se v New Yorku vlastně slavil ten Silvester, vlastně ten nový rok.
0: Ano.
2: Tak oni tam měli takovou tu nějakou divnou, takovou divno disco kouli na tom Mrakodrapu.
0: Aha.
2: Pamatujete si to? Asi ne. Co?
1: Ne.
2: No, tak já jsem možná starší.
1: Ale to nás můžeš vzdělat.
2: No.
1: Já nevím proč. Mně se vybavila úplně totální kravina. Já, když jsem byla v miléniu, ta prostě mladá holčička, tak prostě já jsem chodila ven a když bylo teplo, tak k večeru už byla zima. A vždycky jsem nosila mikinu kolem pasu,
0: jo,
1: uvázanou.
0: Jo, tak jasný.
1: To byl prostě evergreen. Mám fotky z dětství a všude mám mikinu kolem pasu.
0: A zvonila si doma na zvonek, aby ti hodili svačinu z okna.
1: A nebo na kamarády. Dobrý den, půjde... může Eva ven?
0: Může Evička ven? Už půjde?
1: Jo.
0: Takže přátelé, vzpomínka na milénium hned po 8:30, teďka ale klasika z 90. Tady jsou Savage Garden.

0: Řidiči, pokud pojedete kolem škol, zpomalte a buďte opatrní. Dneska totiž bude u škol spousta dětí slavit vysvědčení. No a teď už se pojďme podívat na dopravu. Až nám dohraje...
1: S kysem za volantem po celé republice.
2: Myslíš, až nám dohraje Savage Garden?
0: Ano, přesně tak.
3: Ano, už dohráli. My připomínáme srážku dvou nákladňáků na dálnici D11 na 61. kilometru ve směru do Prahy.
2: A v tomto úseku hořelo a jezdilo se pouze jedním jízdním pruhem a v tomto jednom pruhu došlo k nové dopravní nehodě, takže dálnice D11 Hradec Praha, velký problém u 59. 60. kilometru.
3: Vážnou nehodu řeší na Mladoboleslavsku na silnici 16 u Nemyslovic a ještě se bouralo v Brně v Žabovřeské ulici.
2: Dejte opatrně a buďte s rádiem KIS.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Vy jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS. Rádio KISS počasí.
7: Pátek přinese slunečné počasí, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu a čeká nás i další oteplení. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
6: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
7: Ceny pečiva skokově klesnou, pekaři během letních veder ušetří za energie, pečivo už nebude potřeba dopékat v troubách, bohatě mu postačí pár minut na odpoledním slunci. Úspory chtějí pekárny promítnout do cen už během letních prázdnin. Singapur zažívá technologický boom, jeho startupová scéna patří k nejsilnějším v Asii. Ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla o 6% a to je výrazně více, než se očekávalo. Rekordní investice proudí do umělé inteligence, čipů a technologických firem. Pomáhá tomu politická stabilita státu a silná měna.
6: Sport.
7: Fotbalisté Japonska na mistrovství světa remizovali v Dallasu se Švédskem 1-1. Japonci postupují jako druhý tým skupiny F. Dál půjde do vyřazovací části šampionátu i třetí Švédsko. Skupinu ovládlo Nizozemsko, které v druhém souběžně hraném duelu porazilo poslední Tunisko 3-1. To byly zprávy v jedné minutě na KISSu a Tereza Jandová.
8: Terko, my ti děkujeme. Jestli máte rádi hity milénia, dobře poslouchejte, protože za malý moment nás čeká souboj dvou pecek.
9: Já nevím, jestli jsem schopná se rozhodnout.
8: Tak počkej.
10: Já to nejlepší.
6: Od 90. let. KISS. Radio KISS.
11: Be happy.

0: Radio Kiss to nejsou pouze devadesátky, ale Radio Kiss jsou také hity milénia a každý páteční večer tu máme hudební speciál Best of Millennium, kde si hrajeme všechny ty písničky, co jsme poslouchali v diskmenech a v MP3kách po roce 2000. Tak.
1: A já se zeptám, do milénia to spadá do jakého roku? 2000 až teď?
0: 2000 a dál.
1: A dál,
0: 2000 a dál.
2: Tady na to téma jsme vedli dlouhou diskuzi, protože ono správně, nebo takhle, milénium je od roku 2000 klidně až do teď.
0: Tak.
2: Ale spousta lidí vnímá milénium, jak říkáš ty, Alexi, no. Od roku 2000 do roku 2010.
0: Ale přesně z této dekády vybíráme ty největší hity každý páteční večer. A já jsem si říkal, že bychom si mohli nějaký trénink dnešní večer.
2: Mm-hmm.
0: Teďka, že bych pustil teďka dvě takové ukázky v rámci Millennium Battle, jo, dvě
2: jo.
0: Ukázky.
1: Dobře.
0: A naši posluchači se rozhodnou pro tu nebo ptu.
2: Jo, která pro... se jim líbí víc.
0: Tak pošlou apky, hlasovky.
2: Jasně.
0: A prvních pět zpráv od našich posluchačů rozhodne, jestli si pustíme jedničku nebo dvojku.
2: No tak to vůbec není
0: jednoduchý. Souboj dvou hitů, no ale stále ještě nevíš ty dvě písničky, pro kterých se teďka bude rozhodovat.
1: No to já se těším, tak
2: všechny miléniovky jsou skvělý, hlavně to je moje puberta, nevím jak ty, Alexi.
1: No jasně, jasně, taky.
0: Takže pozor, buď to je varianta, že si pustíme Aikna. Míšu, jak to šije ta písnička,
2: jo.
0: Dangerous.
1: Bad girl.
0: Dangerous. A nebo je varianta Will.i.am, což byl taky jako velký rapper.
1: Miloval jsem.
0: Britney Spears měli hitovku Scream and Shout. A teď Baboráť, kterou?
1: Ty krásu,
2: můžu
1: tak ale...
2: Můžu dát půl hlasu první, půl těžký, hlasu druhý.
1: No jasně, já tam chci v obě, to není
0: možný. Přátelé, dejte vědět přes apku Rádia Kiss, jestli Aiken nebo Will.i.am. Za malý moment si tu písničku pustíme, pro kterou budete hlasovat víc. Teď už Robin Schulz a vám všem dobré ráno.

0: Radio Kiss, tohleto je Robin Schulz s novou peckou Better Times. Ovšem my se teďka vracíme o zhruba 25 let zpátky do začátku nového tisíciletí, do milénia, a my budeme v tento okamžik rozhodovat o tom, jak dopadla bitva dvou hitů milénia, takzvaná Millennium Battle.
1: Martine, můžu tě o něco poprosit?
0: Ano.
1: Už neříkej větu typu vracíme se 25 let zpátky. Já si pamatuju, když tyhle ty písničky vyšly, to se vždycky člověk uvědomí, jak stárne.
0: Jak jsou starý ty písničky, ano. Já mám pocit, to jsou asi nový věci, ale vůbec ne, to jsou normálně oldiesovky už ty z dnešního pohledu.
2: Kdybyste viděli, jak Míša, jak se zatvářila, když uslyšela 25 až 20 let, to normálně jako jí málem s ní seklo.
1: Jo, ale vybral si skvělý pecky, Martin.
0: Takže Akon nebo Will.i.am, dva silní rapeři, kteří tady byli po roce 2000, a vás bylo rozhodnout, jestli Akon nebo Will.i.am.
1: Prvních nejrychlejších 5 hlasovek rozhodlo.
3: Ahoj, raní úžasná trojko, jestli můžu poprosit, tak tam puste určitě jedničku Akona, díky moc.
0: Dělej čárky, Míšo.
1: Ano, jeden hlas pro Akona.
4: Čaves, tak Akon hlasuju. Mějte se, jo.
1: Druhý hlas pro Akona.
5: Will.i.am, to je jasnačka.
1: Jeden hlas pro Will.i.am.
0: Ano, 2-1, 2-1.
6: Ahoj Martine, určitě Akona, ahoj.
1: Jasně Akon, to už jsou 3 hlasy.
7: Ahoj, určitě Akona, Jirka.
0: Jo, vyhrává. Nebyli jste teďka v Praze, jak měl koncert? Nedávno, asi před měsícem tady byl.
1: Ty, nebyla jsem.
0: Mě to mrzí, taky jsem nebyl, ale co jsem viděl videa, tak to teda musel být skvělá show.
1: Jo.
0: Takže Akon vyhrál.
1: Ano, takže si ho dáme.
0: Takže přátelé, toto je Akon a jeho kámoš, kanadský rapper Cardinal Official, a měli takovejhle hit Dangerous.
1: A kdybyste chtěli slyšet víc mileniovek,

0: Chápeš to, že to je 20 let, je ta písnička stará.
1: Teď 2000, se o tom bavíme
0: 2007.
2: Celou dobu. Neuvěřitelný. To je.
0: Akon, tyjo, ale tady ten souboj těch dvou hitů Millenia, to mě tak jako úplně chytlo, že bych dneska celý večer, až bude Best of Millennium, jel jenom tyhle ty souboje.
1: To je dobrý, ale jako to mě baví, tyhle ty Millenium.
0: Takže dneska lalaďte rádio, až budete sedět třeba u grilu, asi ne v tom vedru, ale až budete sedět u koupaliště,
1: jo,
0: tak si myslím, že můžeme takovouhle jako souboje je celý dnešní večer po 18. hodině. Tak.
1: Best of Millennium s Martinem Hovorkou, no, a po 9. hodině.
0: Pozor, po 9. hodině čokoláda.
2: Mňamy, mňamy, čokoláda.
1: No, jako jenom pro jednoho člověka, který se dovolá.
0: No, tak jo. A za malý moment, pozor, ještě jedna soutěž.
2: Ano.
1: Raní kachna. To je pravda. Vždyť už je 8:45.
0: My vás odměňujeme, ano, celé dnešní ráno, buď to muzikou, anebo cenami.
1: Takže, až bude hrát Eiffel 65, volejte 210-323-323, pokud jste dneska ráno slyšeli něco, u čeho jste si řekli, no to je ale kravina.
3: Konec školního roku se blíží. Přemýšlíte, čím poděkovat učitelkám a učitelům? Na rádiu.

0: otázku a jednu z nich můžete získat.
1: Čokoládovna Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality. Někdy stačí jen maličkost, která vykouzlí sladký úsměv na tváři. Více na čokoladovnajanek.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: servisu.
1: Teď je přesně ten čas, kdybychom si měli odhalit, jestli jsme dneska ráno v něčem zalhali, nebo ne.
2: Kdo pak se nám dovolal? Haló, tady je Radio Kiss.
3: Ahoj, to je Honza starý.
2: Honzo, ty jsi za volantem. Máš pocit, že nějaká jiná doprava v tento speciální den, kdy se rozdává vysvědčení?
3: Řekl bych, že ani ne. Vypadá to, že akorát před školou stálo hodně aut, ale jinak to vypadá dobře.
2: A tak jako po těle, když se řekne 26. červen, konec školního roku, jako máš pocit, že ten den je jako speciální, když se koukáš kolem sebe? Že se třeba lidi víc usmívají na sebe?
3: Tak určitě jo, protože se všichni těší na prázdniny.
2: Je to,
1: to
2: tak.
1: Je pravda.
2: My se těšíme, že nám řekneš správnou odpověď, zdali dneska zazněla ranní kachna a pokud ano, jaká?
3: No, myslím si, že to bylo to, že zlevněji pečivo a bude stačit, že se bude dopejkat někde na sluníčku. Že se nebude muset pít speci.
1: Jo, počkej, ty myslíš zprávu od Terky Jandový. My ji tady máme, tak ano. Si ji můžeme připomenout.
4: Ceny pečiva skokově klesnou. Pekaři během letních veder ušetří za energie. Pečivo už nebude potřeba dopékat v troubách. Bohatě mu postačí pár minut na odpoledním slunci. Úspory chtějí pekárny promítnout do cen už během letních prázdnin.
1: Alexi, byla to kachna nebo to nebyla kachna?
5: A takhle, byla to napůl kachna.
1: Jak na půl, počkej.
5: Protože ceny nebudou klesat, ale budou stejně stoupat.
2: Honzo, máš pravdu!
5: Ne, samozřejmě to celý vymyšlený.
2: Jo, ale ta už seska měl nějaký křupavý rohlíček, pěkně dopečený na sluníčku.
3: Ještě jsem neměl nic.
2: S máslíčkem, vej, on to máslíčko se hodně rychle roztýká. No. Jak je to horko teďka.
3: No, ještě jsem neměl nic.
1: Ještě si neměl nic. Tak. Nevadí, dej si na sluníčko nějaký croissant, ono ti to
2: přesně,
1: za chvíli bude křupa.
2: Přesně, měj se krásně, ahoj.
5: A dobrou chuť.
3: Děkuju, ahoj.
1: Ahoj.
6: Nazdar, raní trojko, teda teďka ty zprávy, to byl masakr, teda. Jako rozpejkat pečivo na sluníčku, aby pekárny ušetřili. Hele, měl jsem krásně ubytý auto, pil jsem u toho kafe, když jsem to slyšel o těch houskách a pečivech, tak jsem si normálně poprskal čelní sklo. Fakt super práce. Předpokládám, že to je ranní kachna, ale tam já nemám šanci se dovolat, protože jsem prostě zavolal.
0: Gero! Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Bezmála 9. hodina, problémy hlásí hradecká dálnice D11, problémy mezi Hradcem a Prahou u 60. kilometru, kde máme neprůjezdnou dálnici, je uzavřený provoz a momentálně se všechno odklání na 62. kilometru, jak osobní doprava, tak kamiony a jede se objízdnou trasou, kde se tvoří už teď velké kolony.
2: Uherském Brodě na silnici 50 na 78. kilometru ve směru na Starý Hrozenkov řeší vážnou nehodu. Dál se bouralo na Havlíčkobrodsku na silnici 37 už dírce nad Doubravou a v Brně v Žarošické ulici.
1: A zdravíme k pražskému letišti, protože tady se tvoří kolony na příjezdu jak od Chomutova, tak i od Prahy. Jděte opatrně.

0: Machine s DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na rádiu Kiss.
1: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
0: Rádio Kiss. Počasí.
2: Pátek bude ve znamení sluníčka a tropických teplot. Očekáváme po celý den jasno až polojasno a čeká nás i další oteplení. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů. Údaje do ní budou zapisovat veterináři nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitele psů ale vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému. Obávají se jejich zahlcení. Kompletní evidence by měla vzniknout během 3 let. Čeští hasiči ve čtvrtek informovali o tom, že Venezuela přijala nabídku pomoci a do země postižené zemětřesením zamíří specialisté na vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Venezuelu postihly otřesy o síle 7,5 a 7,2 stupně a desítky dotřesů. Zřítily se desítky budov a podle dosavadních informací zemřelo přes 160 osob. A teď zpátky domů.
3: Na experimentální železniční trať Kopydlno Dolní Bousov vyjede technologická novinka. Drážní úřad povolil zkušební provoz vlakotramvaje, která bude testována jako lehké bateriové kolejové vozidlo. Tak se bude ověřovat, zda mohou levnější stroje zachovat provoz na regionálních tratích.
0: Sport.
2: Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Ten dosud držely Spojené státy americké, které turnaj v roce 1994 hostily sami, zatímco letos ho pořádají společně s Kanadou a Mexikem. Zápasy dosud navštívilo 3 605 357 diváků. Za námi jsou zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní Kiss dnes s Martinem a Alexem a Míšou.
4: To je vyloženě prázdninová sestavička, viď, Alexi?
5: Přesně tak, a ještě si dáme brzy i nějakou čokoládičku, aby to bylo o to sladší.
4: No jo, budou dárečky v této hodině, buďte s námi.
0: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss, máme 9 hodin 10 minut. Já jsem si teďka uvědomil, co říkala naše zprávařka Terka v 9 hodin. Předpovídala počasí a říkala, že bude nějakých 37 a 30 stupňů. Já jsem v životě neslyšel takovýhle stupně z rádia.
1: No to je úplně jako masakr. A hlavně už teďka je nějakých 27. Pocitově teda tu píše, že 35, což já nevím, jestli jste to jako zažili. Pocitově. Já nikdy. Pocitově.
0: A taky říkají, že má přijít studená fronta, že se má ochladit na 30. Tak je dobrý.
2: Jo, to je vtipný teda.
1: No hele, a já jsem se vás chtěl zeptat, no. Jak vy řešíte takovýhle vedra? Máte doma něco nebo nějaký způsob, jak, co byste mohli třeba poradit našim posluchačům?
0: Co
1: jak se ochladit?
0: Vyzkoušel, jak máš větráček,
1: no.
0: Tak před to postavit zmrzlou petku.
1: Zmrzlou petku?
0: Ty jo. Petlahev naplnit vodou, dát to do mrazáčku, ono se to vymrazí a pak tohleto postavíš před tu vrtuli. A je to příjemný docela.
1: To je dobrý.
2: Já teda nic doma speciálního nemám. Já maximálně otevřu okno a doufám, že se bude trošku větrat, že zafouká větříček. Ale teda co teď dělám ráno, a to je, budete se tomu smát, ráno jak vstávám a je vedro, tak já normálně si sednu na postel a opřu se o stěnu.
0: To je dobrý, no jo.
1: To je super.
0: Já a teďka vlastně jako je hack. Taky dobrý, jak když má malý dítě třeba horečky, 41 no. stupňů, jak se zabalí, dělá se zábal takzvaný, do toho ledového...
2: Ano,
0: priznicův zábal. Ne, do ledového prostě, do ledového prostěradla zabalej, aby ti spadla teplota.
2: Jasně.
0: Tak podobně takhle dneska chodit prostě zabalený v ledovém prostě.

0: prostěradle.
1: To je fakt, to si můžeš normálně mokrý hodit. Prostěradle. A nebo se hodit vlastně do mrazáku a pak no. To prostěradlo nevezmeš.
2: To jsem slyšela, jo. Že některý si dávají třeba trička do ledničky, do mrazáku a pak si to na sebe oblíkají.
1: No a teď vám řeknu tip, na který byste 100% asi nepřišli. Navážu na tebe, Míšo, ty si říkala, že otevíráš okno, aby větralo.
2: Jo, jo.
1: A podle jako fyziků a podle fyzikálních zákonů, nejlepší, co můžete udělat je, že když máte ten ventilátor, takže si ho nastavíte ne jako na sebe, aby vás ofukoval, ale jakoby směrem z okna ven. A tím pádem, když pak otevřete i další nějaký okno, aby to luftovalo, no. Tak ten ventilátor najednou funguje jako vysavač. On vlastně vysává ten teplý vzduch. A díky fyzikálním zákonům se nasává ten studenější, doufám, pokud teda je studenější venku, jo, protože samozřejmě, že venku stejně jako uvnitř, tak vám to moc nepomůže.
0: To je dobrý.
1: Ale chtěl jsem to zkusit, ještě jsem to neskoušel.
0: Ale kdyby tohle nepomohlo, měl bych tady jednu písničku,
1: která nás funguje vždycky.
0: Přesně tak. No. Chcete ji slyšet?
2: Jo, která?
0: Zaposlouchejte se. Oh, the weather outside
1: is frightful. But the fire is so a mě to nepomáhá.
0: Počkej, vydrž na refrén.
1: No, dobře.
0: A? Let it snow,
2: let it snow, let it snow. Okay. Funguje to, jdu si pro šálu.
1: Je to lepší.
0: Tak vám všem krásné, dobré dopoledne, buďte s Kisem a za malý moment čekejte dárečky, protože budeme rozdávat čokoládu.
1: Mňam. Just when I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: lepší než originál.
1: Dneska ráno v 7:30 jste slyšeli další díl rubriky Lepší než originál. Poslední song, který zazněl, a protože jste si o to říkali, aby ranní trojka udělala nějaký song, to přání jsme vám splnili.
2: Dneska v 7:30 zazněla písnička, kterou v originále zpívají Sister Sledge, to je ještě pecka konec 70. let,
1: jo,
2: We Are Family, ale vznikla nová verze a já jsem teda poslouchal a říkal jsem, už se těším, až si pustím znovu, takže ten okamžik přichází právě teď, kdy vy už po druhé můžete slyšet, jak zní nejnovější pecka z dílny vlastně Žána Luka, který ano. Se postaral o produkci tohoto hitu, hudebně to zaštítil a vy teďka tu písničku budete na Mejdanech podle mě slýchávat celé léto.
1: Žán Luk je obrovský šikula, který má na starost nahrávání všech písniček, který slyšíte v rubrice Lepší než originál, a myslím si, že bychom mu za to měli obrovsky poděkovat, protože je to pracný.
3: Přesně tak, já bych chtěl jenom dodat, že já, když jsem to uslyšel tu písničku, tak mimo to teda, že se to krásně zaspívali, tak děkuji. Ten zvuk mě strašně překvapil. To reálně bylo úplně jako nějaký moderní, takový cool pojetí, že to prostě znělo luxusně.
1: Já mám pocit, když jsme si o tom s Žánem Lukem povídali, že říkal, já jsem vám tam to trošku jako okořenil, ten instrumentál, trošku jsem tam přihodil nějaký beaty, nějaký spotky.
3: Hezky.
1: Tak říkám, no jo, je to tam slyšet. Má to opravdu krásný zvuk a podíleli jsme se na tom my, ranní trojka, Míša Dinhová, Roman Anděl a Patrik Peltan.
2: Hlasovat pro tuto skladbu můžete u nás na webu kiss.cz a věříme, že to bude mít opravdu 100%.
1: A jestli jste to dneska ráno neslyšeli, tak my vám to ještě jednou zopakujeme.
0: Lepší než originál.

0: poslední song pořadu Lepší než originál.
1: Díky za to, jak jste nám všem fandili.
0: Užijte si léto, užijte si prázdniny. Vždyť žijeme len raz. Právě tu a právě teraz.
1: Já už cítím vůni lesa.
0: Tak pojďme všichni.

0: Tohle bude znít u bazénu celý léto.
1: Ale já opravdu slyším léto, když slyším tuhle tu písničku.
0: We kiss family. Já už se těším.
1: Jo, já si myslím, že právě jak je ten text jednoduchý, tak čekám na to, až někde budeme a ty kysáci si to s náma budou zpívat.
0: To bude super.
1: Na to se těším.
0: Já se těším na videoklip, který se dneska jistě objeví na sociálních sítích Rádia Kiss, takže sledujte spolu se mnou Facebook, Instagram Kissu a já si myslím, že v průběhu dne tam skočí i obrázky a záběry k tomu, jak se písnička natáčela.
1: A když budete mít přes víkend čas, podívejte se na web kiss.cz, kde můžete hlasovat, jak se vám náš výkon líbil.
2: We are family. To je super, super. Vybrali jste úžasnou písničku. To si určitě pouštět budu. Jste úžasný.
3: Wow, výborně.

0: Tohle to je vyloženě prázdninová muzika, já už úplně vidím, jak mám zabalený to auto a jedu někam prostě k moři třeba.
1: A já už vidím tu čokoládu, teda doufám, že ne v tom autě, aby se neroztekla.
0: Tak pozor, to jestli kupujete čokoládu, tak ji nenechávejte za oknem v autě, protože byste z toho měli takový rozcamcanej blivajs.
1: Ideálně do nějakého chladicího boxíku. Tak.
2: A nebo to dejte rovnou na nějaký pečivo, aby se to jako rozpeklo, víš, jako rozteklo na to.
1: To no, pán, to
0: někde v New Yorku, ne?
2: Ve snech vlastně.
0: A ty croissanty třeba v Paříži, jak to mají?
2: To je pravda, to je sacre bleu, olala.
0: Olala.
1: Ale ty čokoládě si nemusíte nechat jenom zdát, ale.
0: My máme pro vás čokošku za 5000 korun, tak buďte s námi, protože za malý moment soutěžíme. Vyplatí se poslouchat Radio Kiss.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
1: Best of Millennium.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS. KIS. Rádio KIS. Be happy.

Soutěž Rádia Kiss s čokoládovnou Janek. Odpovězte správně na naší otázku a vyhrajte dárek za více než 5000 korun. Volejte studio právě teď. 210 323.

0: soutěž Rádia Kiss s čokoládovnou Janek.
1: Čokoláda se za mě hodí při každé příležitosti. Pokud dostanete dneska na vízo jedničky, tak abyste to oslavili, dáte si čokoládu. Pokud pětky, tak rodiče, čokoládu na nervy. Protože s čokoládovnou Janek soutěžíme celý týden o opravdu velký balík, který má hodnotu 5 000 korun, a dneska ještě jeden takový balík rozdáme.
2: Nugát, lískovka, plněná moravská čokoláda a mnohem víc v tašce. Pozor, to je dokonce za 5 500.
1: No to je víc jak 5 000.
2: To je výsak. Takže je to nejlepší z čokoládového světa od čokoládovny Janek, což je poctivá česká výroba s novou výrobní halou, a mají prodejnu a kavárnu, tam si udělám výlet normálně. Hradčovice u Uherského Brodu, takže o prázdninách, až půjdete na výlety po České republice, zapište si Hradčovice u Uherského Brodu, čokoládovna Janek tam má kavárnu.
1: Tak si sednu na kávičku.
3: Nejčerstvější kávička.
2: První můj prázdninový výlet, vidím to jasně.
1: Kdo pak si zavolal o čokošku?
2: Halo?
4: Ahoj, tady Hanka.
2: Hanko, ty ráda mlsáš?
4: No moc, a čokoládovnu Janek úplně miluju. Fakt? Znám plněné čokolády a takhle, takže.
2: Super.
1: Hele, Hanko, ale nemůžeš to sníst najednou, je toho opravdu strašně moc.
2: Je to valník celý.
4: Jo, vím, to já bych si to schovávala hned, jak by to šlo do lednice a takhle.
1: To je dobře. Hanko, ale je otázkou, jestli ten balík vyhraješ, protože Alex má pro tebe připravenou otázku.
3: Tak Hani, slyšíme se, jsi připravená?
4: Jo, slyšíme, jsem připravená.
3: Tak pozorně mě poslouchej. Jakou příchuť si můžete vybrat u Jankových čokoládových hnízd?
2: Alexi, a pohraj si trošku s hlasem.
3: Dobře, takže buď to je to za A, tvaroh nebo krupice, nebo je to za B, cornflakes nebo kokos, a nebo je to za C, fazle nebo čočka. Tak co myslíš?
4: To zní lákavě, ale myslím si, že to bude B.
3: Jsi si jistá, takže za A nebo za B nebo za C, a ty říkáš B.
1: Ještě víc napověz.
2: B.
3: A B správně. Cornflakes nebo kokos. Gratulujeme ti. Hezky.
4: Děkuju moc. Speciálně... Já jsem hlavně i strašně ráda, že jsem se dovolala.
1: Jo, to je krásný. Když ti to někdy vyjde, zavolej znovu.
4: Dobře, tak jo, mějte se krásně.
2: Zavolej znovu, půjdeme spolu do té kavárny, do toho Uherského Brodu tam, kde to je, jak se jmenovalo to město?
1: Hradčovice.
2: Myslím, u Uherského Brodu. Tak zavolej zase někdy, můžeme vyrazit.
1: Dobře. Rande, tady cítím rande.
2: Prosím tě, a jestli by si Alexi mohl ještě jednou zopakovat tím speciálním přízvukem ten tvaroh nebo krupice?
3: Tvaroch nebo krupice.
2: Jo. Já si to vystřihnu a dám si to jako vyzvání.
1: Hanko, moc díky, že jsi zavolala. Měj se krásně, hezký léto.
3: Ahoj, gratulujeme ještě jednou.
5: Čokoládovna Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality. Někdy stačí jen maličkost, která vykouzlí sladký úsměv na tváři. Více na čokoládovnajanek.cz.
1: A my bychom chtěli čokoládovně Janek moc poděkovat za krásnou soutěž a i hlavně za ty otázky, protože to dávali jednoduchý, aby ty výhry opravdu padaly. Radio Kiss.

0: Hit 2001, Just the Way You Are a italská formace Milky. A teďka si to všimnul David Guetta, někde to lítalo po sociálních sítích, tak si říkal Guetta, že by tomu mohl dát novej kabátek. No a vidíš, hrajeme to u nás na Kissu pěkně, moderně.
1: David Guetta, na co šáhne, tyjo, to je hit, to je prostě neuvěřitelný fenomén. Ahoj, Michael.
2: Dobré dopoledne, už jsem myslel, že mi Martin nevyjede.
0: Všem tě vyjel.
2: Hele, mám se skvěle a já bych taky chtěl, aby na mě David Guetta někdy šáhl.
0: Myslíš, že když šáhne třeba na nějakou pěknou dívku, že roztaje ta dívka?
2: No.
1: Ale chytne správný beat.
0: Jo.
2: Já myslím, že Futuring... jo, on ji pak nechá být. Aha.
0: Přátelé, ano, moc hezká debata. Prázdniny.
2: Ano,
1: prázdniny.
2: Jaký jste měli vízo?
0: Výborný.
3: Já jsem měl jednu dvojku.
2: Ale? No. Z čeho? Za co?
3: Z češtiny, háčky, čárky.
2: Jo, ty brďo.
3: Ajajajajaj.
2: Já měl trojky vždycky.
1: Michael, já mám pro tebe skvělou zprávu. Ty tady dneska od 10 do 2 hodin nebudeš vysílat sám.
2: Ale s kým?
1: Máme tady od rána mouchu.
2: Jo, to jsem ji viděl, ale fakt jako kdo ji zabije, tak doma je dám litr.
1: Ne, počkej, ta bude s tebou mít vstupy.
0: Klimatizací jsem vlítla.
2: Ale to je turbo moucha, jako přátelé.
3: No, mega hlavně, nebo obrovská.
2: Já počkej, zkusím dostat k mikrofonu, pojď sem.
0: Takže přátelé, krásné prázdniny, hezký víkend.
2: Co nejméně much u vás v domácnosti a v práci.
0: Dejte si sprchu, ať nejsou kolem vás muchy.
3: A bacha na počasí.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: A tohle je letní písnička na závěr. Pojďme za sluníčkem.
3: Pojďme.
1: Pohodička.
0: Pojďme na pláž.
3: Já mám pocit, že sluníčko už přišlo dávno za námi.
0: Pojďme k rybníku.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Ano, Míša opravdu nekecala, nebyl to nějaký joke, ale lítá nám tady normálně turbomoucha, ale jako něco takového jsem už dlouho neviděl. Normálně mám pocit, že se tady natáčí ten film Moucha, jak ona mu vletěla, víš, do té místnosti, jak jsem měl omladit a pak se z něho stala mega moucha. Tak možná tady, přátelé, pokud v pondělí nebudu vysílat, je ze mě také moucha. Pojďme na dopravu D5, 33. kilometr z Prahy na Rozvadu v neprůjezdná zpevněná krajnice, zdržení do 8 minut. Náměstí v Brankovicích, okres Vyškov, tak tam jsou lidé na vozovce a osobák se potkal s chodcem a probíhá vyšetřování. No a hlavní tahy zatím v pohodě. Pojďme na páteční dopokys.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Nový dramatický seriál Střepy vznikl podle úspěšného románu Bretta Easta Ellise a sleduje privilegované středoškoláky na prestižní Los Angeleské škole v 80. letech. Tohle okouzlující a hluboce propojenou skupinu přátel táhne život plný bohatství, krásy, večírku a excesu. Jenže jim do toho bujarého dospívání hází vidle sériový vrah, který se v okolí pohybuje. Střepy sledujte od začátku srpna na Disney+. Pro Kiss Katka Čepelíková.

0: počasí.
1: Pátek bude ve znamení sluníčka a tropických teplot. Očekáváme po celý den jasno až polojasno a čeká nás i další oteplení. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Dnes skončil školní rok a řada rodičů přemýšlí, jak své děti za celoroční práci odměnit. Za vysvědčení mohou vzít rodiče děti třeba do zoologické zahrady, vědeckého centra nebo na sportoviště. Výhodou je, že na mnoha místech tam školákům nabízí po předložení vysvědčení vstup za symbolickou cenu a někde i úplně zdarma. Popularita newyorského starosty Mamdányho roste, už teď se řadí mezi nejoblíbenější představitele demokratů. To ukazuje i fakt, že v newyorských demokratických primárkách před volbami do kongresu zvítězili mimo jiné tři demokratičtí socialisté podporováni právě Mamdányhem. Někteří členové vedení strany se ale obávají, že by newyorský starosta a jeho spojenci mohli stranu posunout před listopadovými volbami příliš doleva. A teď zpátky domů.
2: Asi 620 milionů korun zaplatí hlavní město za plánovaný P+R parkovací dům na Zličíně. Kapacita domu, který se začne v ulici Na Radosti stavět letos, bude 596 parkovacích míst. Pětipodlažní parkovací dům bude hotový v roce 2028 a nabídne i 5 nabíjecích míst elektromobilů.
1: Sport. České hokejbalistky rozdrtily na domácím mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 17-0. Vyhrály i pátý zápas na turnaji a ovládly základní skupinu. V dnešním semifinále budou svěřenkyně trenéra Michala Broulíka hrát od 20:15 proti Slovensku, které skončilo po porážce se Spojenými státy americkými 0-4. To byly zprávy z domova ze světa i ze sportu a startuje dopolední Kiss.
3: Děkujeme, Teresko. Tak dneska 37 stupňů a vítejte v troubě, vítejte v pekle, vítejte v sauně.
0: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.

Tak nejdříve se pěkně pozdravíme. Dneska už je 26. června, pátek, svátek má Adriana. Přeju vám nádherné, pohodové a poněkud teda trošku teplejší dopoledne. Ale zase dobré zprávy jsou ty, že prý snad v úterý už nás potká nějaká studená fronta. Jsem zvědav, co to znamená u odborníku kysáci studená fronta, jo? Když teď máme 37, někde tam kolem 13. 14. hodiny, tam to má úplně ten největší pík, v neděli má být dokonce 40. Jsem zvědav, co znamená studená fronta. To znamená, že bude v úterý kolik? 34? 35? 32? 31? No, jsem zvědav. Tak pojďme to tak nějak přežít. Hledal jsem nějaký úžasný song na vedro, něco o sauně, nic jsem nenašel. Ale zareaguju velmi rychle na tu moušku, ne, to není mouška, to je mega moucha, to je masařka normálně. Normálně masařka, která tady lítá ve studiu, a našel jsem tuhle tu krásnou písničku. To si můžu

0: Balíček od Michaela z Rádia Kiss je prostě bomba, na to si piš.
1: Ano, a je to poslední balíček v tomto školním roce 2025/2026. Takže věřte mi, že kdyby to bylo v mé pravomoci, tak vám k tomu ještě dám pro vaše děti 100 fixů, 100 pastelek. Ne, 90, promiňte, my hrajeme 90. 90 fixů, 90 pastelek, 90 gum, 90 plnících pér. Ale to třeba možná 1. září, jo, na otevření dalšího ročníku. Pokusím se to tady vyjednat. Zatím nabízíme v bumlinkové obálce naše tričko s logem Rádia Kiss, samolepky, podpis karty, diplom a k tomu ještě vůně do vašeho auta ve tvaru 90kové kazety. Všechno si skoro můžete koupit na našich stránkách Rádia Kiss. Pojďme k dnešnímu tématu. No, mohli bychom tady dát vízo, že jo, zdali děti donesly jedničky, dvojky, trojky, čtyřky, možná pětky, kdo propadá a tak dále. To už tady řešil ranní Kiss. Já bych se zaměřil na tu mouchu ve studiu, která tady stále turbolítá. To je něco šíleného, přátelé, já vlastně nemůžu pracovat, já se omlouvám. Já se rovnou omlouvám, že dnešní vysílání do 14 hodin bude poněkud nervózní. Pojďme zavzpomínat na situaci, kdy jste někam vyjeli do světa, nebo jste byli možná doma, možná na chalupě, možná v kanceláři, nebo tam, kde pracujete, jako zrovna dneska já. A my vůbec nevíme, jak se tady to zvířátko vzalo. Jo, jako jo, dobře, je tu klimatizace, ale nevím, že by takováhle masařka se tam přes všechny ty HEPA filtry, já nevím, co to má, že by tam prolezla. No. Máte nějakou historku? Usínali jste ve stanu a byl tam komár, kterého jsme se snažili 2 hodiny zabít a nešlo usnout. Masařka velikosti golfového míčku taky nešla zabít. Máte něco takového, kdy vám úplně z toho prostě normálně tekly nervy? Chtěli jste vzít 9 a všechno to tam rozstřílet? Obrazně řečeno. Těším se na vaše hlasovky. Nejlepší moucha nebo zvířátko, které vás otravovalo ve dne, v noci, v kanclu, v práci, na dovolené, vyhrává balíček Rádia Kiss a mucholapku.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Mouchy, komáři, další neuvěřitelná zvířátka, které nám občas brouci, co tam ještě patří do toho, ne motýly, to mám rád, motýl nedělá nějaký zvuk, že jo, motýl je v pohodě. No prostě tyhle, chápete, já mluvím o mouši a ona mi proletí kolem mikrofonu, to je něco neuvěřitelného. Já asi normálně tady zapnu živé vysílání, jo, za chviličku, řeknu vám kde. Takže neuvěřitelná, zás proletěla, ještě, že tady mám svědky. To je neuvěřitelné. Tak neuvěřitelné historky se zvířátkama. Tak Václave.
1: Ahoj, co můžu říct, co je nejhorší? Komár, mouchy, ta je v pohodě. Ale když vám zaleze cvrček do baráku,
0: ne.
1: Tak najít toho cvrčka,
0: ne.
1: To je za trest. Jak se pohnete, on přestane, jak si lehnete, zase začne. No to je vždycky šílené. Tak jo, mějte se.
0: Ano, vzpomínám si, když jsme ve stanu hledali cvrčka. Frederik.
2: Ahoj, Michale. Jezdím kamionem a představ si, když zaparkuješ na parkovišti, otevřeš si okýnka, jelikož jsou velký vedra, jako tady ve Francii, a nalítá ti tam 20 much a nechtěj odejít. Je to šílený.
0: No, to je šílený. A co kačka?
3: Ahoj, Majklíku, tak já mám štěstí, protože já jsem si pořídila kočičku před 2 rokama zachráněnou. A ta mi doma uloví úplně všechno. Takže u nás nic nebzučí, nic nelítá, protože když tam náhodou něco vletí, tak ona si to s tím tak dokonale hraje, že to uďupe a potom si to dá ke svačince. Čau, kačka. Takže my to máme dobrý.
0: Uďupe. No jo, no tak Romane... Romane, do řad moderátorů Rádia Kiss, že nás je tady hodně, kupujeme kočku. Kiss. Radio.

0: Posloucháte Radio Kiss. Hlásím, že moucha cece, nebo masařka, nebo jaký tady mega moucha, už 10 minut někde sedí. Děkuji. Haleluja! Děkuji. Pojďme na vaše neuvěřitelné příběhy. Komáři, mouchy, brouci, cvrčci, kobylky, pakobylky. Jak jste si s tím poradili? No, když jdete spinkat a ono vám to tam bzučí ucha, šílená věc. Míra.
1: Ahoj, Majku. Tak si představ, že přesně jak říkáš. Ve stanu jsem měl asi komára, hajzlík mi tam bzučel a já jsem se mohl umlátit, než jsem ho zabil. A když se mi to konečně povedlo a já jsem usnul, tak pravděpodobně přišlo dalších 100 na pohřeb, když jsem spal, udělali si na mě rauty a když jsem se ráno probudil, tak jsem vypadal, když mám neštovice. Tak to asi tak vše, ano.
0: Neštovice, no jo, taky jsme si tím prošli. Já měl neštovice někde na základce, zbyla mi taková jedna tady tečka pod nosem, ale nějak mi to na kráse nevadí. Je to vlastně možná neštovice krásy. Možná proto jsem... Ne, nebudu to říkat. Jan?
2: Ahoj, Michael, tak já neznášam komare. Keď ti to hlavně bzučí v noci kolo hlavy. Já by som ich postrieľal. A zhodou okolností, predvčerom, tu bol taký, ja neviem, jak sa volá, taký veľký, hej, komár. Mám 4 mačky, naháňali ho, nemohli ho chytiť. Keď si na mňa sadol, tak som ho zabil. Sadli si na stôl a vrešťali na mňa, že prečo som to urobil. Tak čus, Michal.
0: A teď si predstav, že ja som bol jednou na táboře, kde sme spali ve stanu a ja měl vedle sebe kamaráda, už nám bylo teda 12 nebo 13, a on odmítal zabít jakékoliv toto zvířátko. Prostě měl v sobě nějakou víru a řekl, ne, já nechci zabíjet tyhle ty zvířátka. Já říkám, ale nevyspíme se, budeme ráno úplně dopíchaní. Ne, já nechci zabíjet zvířátka, no tak jsem ho musel potom zabít já, no. Jana.
3: Ahoj, tady Jana, můj nejhorší zážitek se zvířete byl, když jsem stanovala s dcerou na zahradě skoro u lesa a kolem půlnoci nám někdo rozepínal stan. A nakonec jsem zjistila, já jsem se strašně bála, lekla jsem se, co to je, protože jsem myslela, že na nás, že někdo tam vlezl. A pak takový žuchnutí a nakonec jsem zjistila, že je to náš labrador, který si hlavou otevřel stan, otevřel zíp, ale lehl si tam žuchl a spal tam až do rána. Tak ahoj, Jana, hezký den.
0: Jo, to je hezký, no, to já bych se asi pokakal strachy teda. Ahoj, Pavlík, minulý týden mě probudila moucha večer, lovil jsem ji až do 2:03 ráno. Nešla chytnout, tak jsem si vzal od ženy taft lak na vlasy a zapalovač. Sejmul jsem jí a usnul jsem ráno, když jsem vstal, tak jsem zjistil, že musím vymalovat velký černý flek na zdi. Pavle! Vypálit mouchu, ty brďo, lak na vlasy, ta v kámodici mohl vybouchnout. To jsou neuvěřitelné experimenty taky, ale to nedělejte, prosím vás, vůbec nepoužívejte laky na vlasy se zapalovačem. Jitka.
4: Hezké dopoledne, kysáci, reaguji na cvrčka. Také jsem měla doma cvrčka, zalezli jsme mezi stěnu a psací stůl. Hledali jsme ho tak asi 3 noci a když už jsme ho konečně našli, tak bohužel nešlo jinak, než ho normálně vzít luxem a vysát ho. A já jsem ani v tom pokoji spát nemohla, musela se spát v obýváku, ale bylo to opravdu velice záživné. Takže cvrček u mě vede, hezký den, Jíťa.
0: A pozor, já jsem velmi rád, že dopolední Kiss i ve svém nabitém programu ladí naše kokosačka, teda promiňte, kysačka, Wendy, naše Wendy.
5: Prosím tě. Nedávno mi kamarádka říkala, jak jela na chatu, aby se učila text, je to herečka. No a celý den jí bzučilo v uchu. Prostě měla tam takový to pípání, no takový, že si myslela, že z toho zešílí. Mm-hmm. Večer si pořádně vyčistila ucho a vylezl jí z toho ucha brouk. Takže fujky!
0: Fujky, fujky, Wendy, ale prosím tě, mě tato hlasovka trošku překvapuje, jo? Tak ty víš, jakožto herečka známá a uznávaná a kolegyně také herečka, no tak promiň, ale jestliže tvoje kamarádka herečka hraje v hře, která se jmenuje Brouk v hlavě, no tak to asi vzala doslova.
6: Radio Kiss, to nejlepší od 90.

0: tuhletu bandu, kterou jsme viděli nedávno také live v Ostravě. 10.49 právě teď. A my tady řešíme, že občas v životě je to samozřejmě většinou v těch letních měsících, ale někdy se to stává, že je to i už v březnu nebo ještě v listopadu, než všechna ta v uvozovkách havěť létající, vydávající ty šílené zvuky, než se vydá ke svému zimnímu spánku. Tak prostě lítají v pokoji, ve stanu, na hotelu. A vy prostě víte, že pokud se nezbavíte těchto křidélek mávajících ve vzduchu, tak prostě neusnete. Šílená věc, co Lenka?
1: Čus, Michaele, tak mě na dovolený v Albánii, prosím tě, vběhla, nevím, do pokoje ještěrka. Takže malá ještěrka, ale 3 dny a 3 noci nás tam prostě usurpovala. Pořád v noci po nás lítala, běhala po nás, prostě šílený. My jsme ji 3 dny lovili, nemohli jsme ji chytit, prostě to bylo strašný.
0: Ano. A pak jsme ji chytili za ocásek a zase utekla. Petr.
2: Znáš to z toho slunce, seno? Ty cikády jsou hrozný. Táto, zlatý tvoje chrápání.
0: Legendární hláška. Jaja.
3: Čau, Michaele. Věřím, že moucha ve studiu je obtěžující, ale zažil si komáry na Třeboňsku. To si takhle jedeš pěkně na kole, že jo? Po cyklostezce, nedej bože, v lese a poblíž Libníka. No a píchneš. Kamarád kolem mě sice jako jezdil, snažil se chumel jakoby nějakým způsobem rozptýlit, ale nepomohlo. Pak se mnou rozloučil se slovy, měl jsem tě rád, ale bohužel není ti pomoci. Bylo to skvělý.
0: Ach jo, Maja píše hezkou SMSku, to bych taky chtěl zažít. Zdarec, píšu prvně, tak doufám, že správně. Jsme jednou přijeli z dovolený a protože měl brácha Agamu, tak jí koupil cvrčky. Ty mu utekly. A za těch 14 dní se parádně rozmnožili a rozlezli po baráku. No já myslela, že mě klepne Pepka. Mám totiž fobii z jakéhokoliv hmyzu. Nakonec to vyřešila dýmovnice. Cože? Dýmovnice v baráku? Michael.
4: Ahoj, Michael, jsem na borůvkách v lese. Je to šílený. Poštípaný odhovat. Ty okřídlený mrchy, co nejdou se třást, těch mám plný tělo. A to ještě doma, až zjistím ve sprše, kolik mám klíšťat přisátek, to bude masakr. No ale hlavně, že rodina, tetičky, že budu mít plný mrazáky, borůvek, tak to je fajn. Tak jo, tak ahoj.
0: Ano, přátelé, další zvířátko, na to jsme zapomněli a to je s prominutím to, říkáme tomu lidově, hovado. Ano, to normálně ono vám drží na té noze, dokud ho takzvaně nesklepnete. Vy můžete kolem něho mávat rukama, ale on je přisátý a prostě jede dál, potvůrka jedna. Lejky.
5: Michaele, nejhorší jsou ti naši čeští komáři. Ti nás furt jenom sosají a nevíš si s něma rady ani Petr s Pavlem.
0: No, já jdu radši na vítěze. Balíček Rádia Kiss a mucholapku, kterou si koupí sám někde v obchodě, vyhrává dneska Ivanka. Ivanko, gratulace.
6: Tak mně se jednou stalo to, že jsem doma chystala sekanou, měla jsem otevřený okno a přiletěl sršení. Tak jsem mu otevřela, aby vyletěl ven a přiletěli ještě další 2 kámoši. No naštěstí je manžel poplácal a pozabíjel, ale to byla malé moje smrt.
0: Tak jsem otevřela okno, aby vyletěli ven a přiletěli všichni.
7: Radio Kiss.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak pojďme na to, kamarádi moji zlatí, máme tady zase nějaké informace z dopravy, tak kudy se teďka neprojede. Vypadá to, že hlavní tahy v pohodě, pár drobností, kdo nám co poslal a napsal. Děkujeme Jirkovi, čauky Michaele, Dvůr Králové nad Labem, okres Turnov. Tam jsou dva autáky v sobě a na místě už všechny složky. Díky. Dálnice D8, poruchané vozidlo, překážka, nemám tady kilometr, omlouvám se. A silnice 38, Jihlava, nehoda nákladňáku, k tomu dva autáky a ještě motorka. Tak opatrně. Yes. Okay, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu.
1: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
2: Radio Kiss počasí.
3: Pátek bude ve znamení sluníčka a tropických teplot. Očekáváme po celý den jasno až polojasno a čeká nás i další oteplení. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Distribuce drog se přesouvá do online prostředí, k prodeji dochází i přes šifrované aplikace. Drogy doručují kurýři, prodejci je také posílají jako běžné zásilky nebo je ukrývají na předem domluvených místech. Pouliční prodej ustupuje do pozadí, uvedla to Národní protidrogová centrála. Platby za drogy pomocí kryptoměn pak zvýšují anonymitu prodávajících i kupujících. Nízkonákladová aerolinka Ryanair mění po vlně kritiky pravidla pro rodiny s dětmi. Rodiče už nově nebudou muset platit za rezervaci místa, aby mohli sedět vedle svých malých dětí. Firma ustoupila poté, co britský antimonopolní úřad začal prověřovat, zda dosavadní praxe neporušovala spotřebitelské právo. A teď zpátky domů.
4: Na experimentální železniční trať Kopydlno Dolní Bousov vyjede technologická novinka. Drážní úřad povolilo zkušební provoz vlakotramvaje, která bude testována jako lehké bateriové kolejové vozidlo. Tak se bude ověřovat, zda mohou levnější stroje zachovat provoz na regionálních tratích.
2: Sport.
3: Rozšířené mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe překonalo ve čtvrtečním programu historický rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Zatím padlo 177 branek. Předchozí maximum z minulého turnaje v roce 2022 v Kataru bylo 172 gólů. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje dopolední Kiss.
5: Moudro dne a dneska budu mít celkem 4 lístky na Máchovo jezero na velkou Kiss Party. 4 lístky.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

Máchovo jezero. A protože v úterý jsme tady o dva lístky na Máchovo jezero nesoutěžili, teďka nabízím celkem 4. Celé auto budete moci vzít. 4 lupeny na Máchovo jezero.

0: 18. července u Máchova jezera.
1: Ano, já vím, že je to skoro ještě za více než 14 dní, ale proč si to všechno nepřipomenout? Kiss Party, Máchovo jezero 2026. Ježíš, já jsem tam byl už kolikrát, asi třikrát. Vzpomínám ještě, když jsme tam naposledy byli s Jirkou Vondrou a jezdili jsme tam po té klouzačce, která už tam bohužel není. Nechali ji zbourat, ale my tam jednou postavíme takovej tobogán, že to budou všichni čučet. Sobota 18. července, už tady koukám, že to je od 14 hodin otevřen areál, takže jste všichni vítáni v předprodeji lístky za daleko lepší cenu, takže kupujte qrticket.cz nebo pojďte na stránky KISSu, tam máte proklik, máte tam veškeré informace, moderátoři Rádia KISS, a bude to opravdu ohromná party. A nebudete tomu věřit, kdo se teďka dovolal na čtyři lupeny. Kdo pak je tam?
2: Ahoj, tady Jirka.
1: Ahoj Jirko, prosím tě, řekni všem, odkud ses dovolal.
2: Z Rodosu.
1: Ještě jednou, řekni to ještě jednou.
2: Rodos.
1: Kde je Řecký Rodos? Ostrov. Kde je Rodos? To je Ostrava nebo Moravskoslezský kraj, kde to je?
2: No, je to Řecký ostrov blízko Turecka, když to řeknu takhle.
1: Ano, chápete to, prej, že se nejde na KISS dovolat, ty ses normálně dovolal z Řecka a vy jste teďka u pláže a tam posloucháte KISS?
2: Ne, jsme v autě, projíždíme si ostrov a právě jsme slyšeli výzvu, nebo respektive Olgu Lounovou, tak jsme řekli, že to zkusíme, nebo respektive dcera, že to zkusí, a ona se dovolila.
1: No tak a vidíš, je to doma. Prosím tě, kdy se vracíte?
2: Vracíme se prvního.
1: Prvního, no tak to ještě potom budeš mít 13 dnů, se z toho nějak oklepat. Už jsi někdy byl takhle na party na Máchovo jezeru?
2: Na Máchovo jezeru jsme nebyli, byli jsme akorát na Millennium Explosion.
1: Jasně, v outučku asi. Ano, výborně.
2: Ano.
1: Tak to jsem rád. Kamaráde, i pro tebe mám aspoň jednu takovou lehkou otázku. Opět ti dám A, B, C. Jo?
2: Ano.
1: Tak pozor, soustřed se. Kdo ti tam může napovědět v autě?
2: Manželka a dcery.
1: Mhm. Ta naše Kiss Party se bude odehrávat na jednom místě u Máchova jezero. Ta pláž se jmenuje za A pláž Klůček, nebo ne. Za B Klučíček, anebo za C pláž Holčička.
2: Tak jednička Ačko.
1: Jednička Ačko, jo!
2: Yeah.
1: Dobře ty, no tak vidíš, čtyři lupeny a kámo, je to prostě doma, já ti tady normálně tleskám. Budete mít kým zaplnit auto?
2: Určitě.
1: Tak jo, chlape.
2: Manželka už to má vymyšlený.
1: Ano, ta už to má naplánovaný. Vydrž mi na telefonu a já věřím, že tuhle tu pecku vám tam pěkně 18. července dají všichni kysáci. Šťastnou cestu domů a dobrý návrat. Ahoj.
2: Super, díky. Ahoj, ahoj.

0: bude jasno, během odpoledne se na některých místech můžou vyskytnout krupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia. Tlaková tendence, setrvalý stav. Pocitová teplota, sauna.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Kiss. Kiss.

0: Ano, protože máme víkend, neuvěřitelně teplý víkend. Před sebou to budou teploty, možná ještě víc než v sauně. Dejme si dneska moudro dne poněkud ostřejší. Omlouvám se za jedno slovíčko, ale tak jako bez toho to prostě nejde, jo?
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Sedí takhle v létě dvě půlky zadečku a jedna říká té druhé: to je ale nuda. Zapaříme.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Další skvělá muzika, 11.47, já koukám, na co se podíváme v příští hodince a našel jsem tady něco v oblasti cestování, protože z nebe nad Dánskem v sobotu pršely sladkosti. To bych chtěl teda taky zažít. Já jsem teda četl v takových těch chytrých knihách, že je zdokumentováno, že jednou pršely žáby, jednou pršely ryby, někde v 15. století a oni se samozřejmě snažili zjistit, jak se to mohlo stát. No tak si to všechno po 12. hodině pěkně osvětlíme a dáme si i letní devadesátku. Tak hezký pátek.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Na to, že je pátek, tak zatím pohoda a klídek. D1, 220 km z Polska na Prahu, předmět na vozovce, kus pneumatiky se tam válí v jízdních pruzích, opatrně. Ulice Komenského, Lanškroun, to je okres Ústí nad Orlicí, dvakrát osobák Ťukanec. D4 ze Strakonic na Prahu, 76. km, tak tam jsou také dva Ťukance, a D35 ve směru z Mohelnic na Olomouc, kilometr první, porouchané vozidlo. Kdyby něco, tlačítko doprava v naší apce, a můžete poslat hlasovku. Vanilla Ice nám odpálí 12. hodinu.

0: Připravte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
0: Radio Kiss. Počasí.
3: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude jasno, místy přechodně až polojasno, teploty 31 až 37 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno a nejvyšší teploty 33 až 38 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Bude ještě větší vedro a současná vlna veder prudce zvýšila zájem o led. A je to jako každý rok, prodávají se klimatizace, větráky i výrobníky ledu za ceny vyšší než obvykle. Kdo zaváhal, ten si připlatí. Cena kávy na světovém trhu po loňských rekordech od ledna postupně klesá. Stojí zatím i letošní slibná brazilská úroda. Podle odborníků ale zlevnění pravděpodobně tolik nepocítíme. Kavárníci navíc nechtějí zlevňovat. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: Na Karlovarsku je podle aktuálních měření vhodná voda ke koupání například v lomu v Otovicích. Naopak na třetím stupni zůstává velký rybník u Hroznětína, kde voda obsahuje silnice, vodní květ a zelený pigment chlorofil. Zákaz koupání tady ale není. Je potřeba být obezřetný a následně se omýt. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
3: Teď do světa rychlých kol a vůně benzínu. Pojede se Formule 1 a Lewis Hamilton se pokusí ve víkendové velké ceně Rakouska znovu zesílit tlak na lídra šampionátu Andreu Kimiho Antonelliho. Pilot Ferrari ztrácí na druhém místě pořadí na konkurenta z Mercedesu 41 bodů a rád by v souboji generací navázal na 2 týdny starý triumf z Katalánska, kde 19-letý Ital kvůli technickým problémům nedojel do cíle. Do boje o čelo se chce vrátit také Antonelliho týmový kolega George Russell. Bude to velký boj a kysáci budou fandit. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
5: Posloucháte Radio Kiss, s váma je Michal, přejeme vám všem krásné poledne a dobrou chuť k obědu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

holka, co tady lítala. Já jsem nechal 10 minut otevřené dveře tady u nás na Kisu, nepodařilo se mi tady jako zničit, zabít, a to tady máme 3 krásné polštáře. Pak mi sedla na monitor, to kdybych do toho praštil, tak ten monitor to asi nepřežije, ale moucha odletěla do teplých krajin, do sousedního studia jiného rádia. Dobře vám tak, máte tam mít zavřené dveře. Jinak za chviličku vám dám fotografii do storíčka na Instagram Rádia Kiss. Vyřešil jsem to vedro tady ve studiu, jo? Klimatizace dobrá, ale znáte to, ten vzduch trošku stojí, potřebujeme to rozhýbat. Následující song od Calvina Harrise, který se podle mě teďka chystá za pár dnů také do Ostravy na hudební festival, tak bych chtěl věnovat všem těm, kteří dneska dostali vysvědčení. A drazí žáci základní

0: 210 323 323. 210 323 323. Letní 90 na Kisu. Kdo chce song na přání?
1: Letní 90 Rádia Kiss.
0: Tak dámy a pánové, buď to je vám takové vedro, že se vám normálně zavařil mobil, nebo máme tady poruchu na našich telefonních linkách, ale schválně já to zkusím. Kdo se dovolal letní 90? Funguje to? Radio Kiss? Radio Kiss po druhé? Radio Kiss po třetí a někdo to vzdal? Zkusíme tohleto telefonní číslo. Radio Kiss.
2: Já tě zdravím, tady Ivča.
0: Ahoj Ivčo, ty mluvíš tak nějak potichu, ty jsi někde v nějaké místnosti s někým?
2: Ne, nejsem. Ale spíš jsem tak trochu v šoku, že jsem se znova dovolala.
0: No, to je hustý, co? Člověče, mě před chviličkou, já jsem měl pocit, že máme zkažené linky tady telefonní. Nikdo nevolá.
2: No tak jsem musela zavolat zase já.
0: No a nebo jsou všichni v sauně, nebo já už fakt nevím.
2: Nebo padli někde.
0: Padli, ano, anebo došly baterky v mobilech, jsou převařený. Co si zahrajeme a koho pozdravíme a kam? A jak to zvládáš ty vedra?
2: No, já to zvládám celkem dobře, ale určitě bych chtěla pozdravit a poslat nějaký letní song všem členům IZS, mm-hmm. který se teďka 100% vaří někde na tom sluníčku
0: no,
2: šíleným.
0: No, ty vogo, no jasně.
2: No,
0: ty brďo. A co tam dáme, co tam vyberem?
2: A vybrala bych Life is a Flower od Ace of Base.
0: Ace of Base. A teď jak jsi říkala ten song?
2: Life is a Flower.
0: Life, ty brďo. Life is a... No, tak tu jedinou tady nevidím. Mám, našel, hurá, našel, no, Míša, našel. Dobře, tak dneska bude nějaká koupačka, nebo ne?
2: Určitě, jo? To musí být.
0: Dobře, tak já ti přeju, aby si to všechno krásně přežila, i ten víkend, a nezapomínej na pitný režim, jo? Vodičku do sebe dostáváme, OK?
2: Určitě, nápodobně, dobře. Díky moc.
0: Tak jo, díky za telefon a hezký víkend, ahoj!
2: Taky ahoj.
0: Čau.
1: Letní 90 Rádia Kiss.

SMSka. Michael, prosím tě, dozvíme se už konečně, co padalo v Dánsku z toho nebe? Jo, vydržte, už to bude. Kiss. Radio Kiss.

Dánska a viděl jsem video. Ano, chápu, že povětrnostní podmínky nejsou tak skvělé jako v Dánsku, ale myslím si, že takhle jako říjen, listopad by tohle možná šlo někde uspořádat. Poslyšte, o co jde. Představte si místo, kde se děti dívají do nebe a místo deště čekají bonbony. Ano, přesně tohle zažili o víkendu na dánském ostrově Fano, kde se konal jeden z největších festivalů létajících draků na světě. Na obloze, já to tady vidím a jsem pořád z toho úplně paf, se vznášelo neuvěřitelných 25 000 pestrobarevných draků. Chobotnice, hadi, zvířátka, medvědi, pumy, žirafy. Oni jako dneska, víte co, dneska už jde ušít vlastně cokoliv, ale to je nádhera. Úplně takové ty barevné šustákové látky z 26 zemí světa, od pohádkových postaviček až po obří draky, velké jako menší dům. Festival má více než čtyřletou tradici a kromě dechberoucích leteckých formací byl největším hitem program pro děti. Z vybraných draků totiž po obědě doslova pršely sladkosti, takže místo deštníků stačily natáhnout ručičky a otevřít kapsy a lítali vám tam bonbony. Normálně speciální záklopka, ono to uneslo skoro až 2 kila, a ze zhora prostě pršely takové maličké bonbony, které samozřejmě, i kdyby vás trefily do hlavy, tak v pohodě, jo? No, to bych taky chtěl. Přijď

0: váma je Kiss. Žijete, lidi? Žijete, dýcháte, pijete, máte co pít? Prosím vás, nezapomínejte dneska na pitný režim. Já vím, že to tady říkáme pořád, ale já jsem včera moderoval na jedné Praze, kousíček od O2 Areny, a jedna krásná školka a jesle v jednom, já zdravím školku Neználek, tak slavili konec této školky a jeslí a pro své děti udělali závěrečné takové rozloučení a soutěže a skákalo se v pytli a ždímalo se voda takovou speciální houbou. No, bylo to nádhera. Měli jsme mlžítka, měli jsme tam fontánky, to byla pecka, takže pijeme. Já bych měl teďka jeden dopis, trošku delší e-mail, který mi tady přišel, a musím vám říct, že vy mě vždycky jako umíte dostat, jo? To je opět něco neuvěřitelného, jak vy ve mně tu husí kůži umíte. Přišel mi tenhle ten e-mail a když máme to vysvědčení, dovolte mi vám ho přečíst. Ahoj Michale, dneska děti dostali vysvědčení, tak jsme si řekli, že by bylo nefér, kdybys ho nedostal taky. Každé dopoledne tě posloucháme u nás v kanceláři. Někdy je práce blázinec, někdy se nechce vůbec nic, ale to nás skoro každý den rozesměješ. Tak jsme se s holkama shodli, že si svoje vysvědčení prostě zasloužíš. Děkujeme za všechna ta dopoledne, kdy si nám zvedl náladu, za všechny blbý vtipy, kterým se stejně smějeme, za devadesátky, kterýma nás vrací zpátky do mládí, i za to, že nám připomínáš, že člověk nemusí brát se pořád tak vážně. Přejeme tobě i celému Rádiu Kiss nádherné léto a ať tě ten tvůj smích a úsměv nikdy nepřejde. Tvoje holky z kanceláře. Děkuju, Maruško, děkuju. A teď mám tady vysvědčení. Žák Michal Kavalčík, třída Rádio Kiss, dopolední oddělení. Příchod do studia, jednička. V závorce většinou dorazí dřív než káva. No, snažím se. Docházka za jedna. Občas jenom tělem, ale hlas je vždy přítomen. Anglický jazyk. Ano, tady holky s váma souhlasím. Tady jste mi dali za tři. Good morning everybody. A dál už improvizace. Hudební výchova za jedničku. Devadesátky z paměti i pospátku. Tělesná výchova od holek mám za dvě. Běh ke kávovaru na jedničku. Zbytek se dohání v klimatizaci. Pohotovost při vstupech, jednička s hvězdičkou. Hvězdička za záchranu vysílání během 3 sekund. Slovní zásoba za jedničku, občas nevíme, odkud ty hlášky bere, ale chceme další. Improvizace, jednička s pochvalou. Někdy máme pocit, že scénář je jen dekorace. Smích na pracovišti, 1+, to bude asi hvězdička. Vedlejší účinek tvého vysílání. Práce s posluchači, jednička. Umí rozesmát i pondělní rádo. Telefonáty. Jednička. I ten největší morous se po minutě směje. Vy jste úžasný. Vůně ve studiu za jedna. To nevím jistě, ale určitě lepší než po nočním moderátorovi. Tanec na židli během hitů. Jednička. Svědci existují, důkaz zatím ne. Konzumace kávy. Jednička s vyznamenáním. Praktická maturita splněna každý den. Schopnost rozjet pátek už v pondělí za jedna. Celkové třídní hodnocení. Michal během školního roku 2025 až 2026 úspěšně šířil dobrou náladu, opakovaně zachraňoval ospalá rána, pravidelně léčil pracovní morálku smíchem a prokázal mimořádný talent proměnit obyčejné dopoledne v party. Za celý kolektiv posluchaček navrhujeme povýšit do 9. třídy Rádia Kiss a doporučujeme pokračovat ve studiu minimálně dalších 100 let. A vy jste skvělí. Poznámka třídní učitelky. Tím to celé končí. Žák občas trpí záchvaty nekontrolovatelného humoru, nakažlivým optimismem a závislostí na devadesátkách. Léčba není nutná. Děkuju.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Matúš Pekař nám poslal hlasovku, tak pojďme na to.
2: Čau kysaci, 38 z Poděbrad na Kolín, tak nad viaduktom dálničným. Směr Kolín, je uzavretá cesta, kad policajti uzatvorili. Je tam problém s kamionem, neviem, či sa prevrátil alebo co. Návěz stojí, ale ťahač ne. A viděl jsem tam aj odťahovku, ale policajti uzatvorili cestu. Čus.
1: Díky, a co Martinka?
3: Chtěla bych nahlásit dopravní nehodu z Brna na Vyškov, kilometr 222. Nevím, jestli je dálnice úplně uzavřená, ale jsou tam všechny složky IZS. A asi to bude trošku nadíl. Zatím je kolona zhruba kilák, kilák a půl. Tak přeji všem pevný nervy v tom horku.
1: Ano, ano, také pevné nervy a já prosím všem těm, kteří píšete tady jako například Jakub Zouhár, Honza Body, už asi 15. e-mail a 15. SMS-ka, že chce nechat zahrát tu a tu písničku. Písničky na přání až po 18. hodině, pondělí až čtvrtek. Děkujem.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp, díky moc.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Já už myslím, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonáváte a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
5: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
0: Radio Kiss. Počasí.
6: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude jasno, místy přechodně až polojasno, teploty 31 až 37 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno a nejvyšší teploty 33 až 38 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Dávejte si pozor, protože potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V samoobslužných boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí tak zkažení potravin. A ještě dodám, že v síti boxů je denně v průměru 250 tisíc zásilek, ve špičkách až 500 000. Také v západní Evropě je lidem extrémní vedro. Boří se červnové teplotní rekordy a působí obtíže v řadě zemí. Vysoké teploty například ve Francii způsobily mimo jiné výpadky dodávek elektřiny v Bretani. Teď se vrátíme zpátky domů.
7: Na Děčínsku je voda čistá na koupališti v Jetřichovicích, ve Velkém Šenově i v Mikulášovicích. Kromě nádrží sledovaných hygieniky jsou i vodní plochy, které kontrolám nepodléhají. V Českém Švýcarsku jde třeba o Kyjovskou přehradu, lom v Lipové nebo lesní rybník v Kytlicích. Z Českosaského Švýcarska a Šluknovského výběžku Lucie Sinková.
0: Sport.
6: V rychlosti ještě ke kopačkám. Útočník Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa už po skupině překvapivě ukončil reprezentační kariéru. Nejlepší střelec současného národního mužstva na Instagramu napsal, že rozhodnutí zvažoval už delší dobu. Český fotbal má podle něj navíc a potřebuje změnit řadu věcí. Patrik skončil, končí i zprávy v jedné minutě. Tady byl Tomáš Adamec.
8: Patrik Šik, prosím vás, on byl na mistrovství světa, on tam hrál, Patrik Šik, on tam fakt hrál.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

Michale, věci mikrofon, tak konečně. 13 hodin, 10 minut, dámy a pánové, já musím teďka pozdravit všechny ty, kteří jsou na cestách, protože tady od vás chodí pozdravy, ten si opaluje tělíčko tam, ten je na balkóně, ten je v garzonce, ten je v práci, na terase, ale pozor, před chviličkou mi od Honzíka, který nedávno měl dokonce, jak se tomu říká, svátek, mi přišla jedna krásná SMSka. Kluci jsou na katamaránu, pokud to ještě teda poznám. Zdravíme z Řecka, posloucháme Kiss. Máme tady Dolby Surround 12-kanálový zvuk. Všude to tady hraje. Chceš natočit důkaz? Ano, já jsem řekl, že ano. Kluci sedí tady u stolečku. Ježiš, to jsou krásné ty, jak se tomu říká, ne pilotky. To jsou krásné kapitánky. Takže já zdravím Honzu Kouřila a celou posádku tohoto neuvěřitelného katamaránu. Kluci, ať se vám pluje, plachtí nádherně a posílám vám nádhernou píseň, kterou určitě všichni znáte. Karel Černoch a seriál Dva roky prázdnin.

0: posádku.
1: Možná mi to nebudete věřit, ale už asi čtyřikrát jsem měl jet na dovolenou na nějakou krásnou plachetnici. Ani jednou mi to ještě nevyšlo. Tak kluci, doufám, že příště mě vemete sebou, jo? Plujte krásně, lehce a prosím vás, ať do ničeho nenarazíte, jo?

Já mám dneska fakt dobrou náladu, možná je to tím, že prostě i skončila ta škola. Já chtěl bych pozdravit všechny, kteří to takzvaně dotáhli tu káru do konce školního roku a nepropadli. A prosím vás, a i kdybyste propadli a šli v září zase znovu do té stejné třídy, tak to je jedno, úplně to je jedno. Já bych chtěl teďka pozdravit, jednu z mých instagramových kolegyň, holku, která je velmi vtipná. Vy určitě víte, kdo je tady Tali, naše úžasná Tali, která je na Instagramu a ta vždycky vymyslí nějaký dobrý superfóreček. Dovolte mi dát dnešní jeden úžasný špek, ona si velmi hraje s češtinou, já to obdivuju, já to miluji. A dneska na Instagram tady Tali dala otázku. Víte, co odpověděl Ježíš, když se ho zeptali, jak dlouho ještě plánuje viset na tom kříži? Víte, co odpověděl? Jsem prorok.

0: Zdali Patrik Schick byl na mistrovství světa ve fotbale, poslal mi hlasovku Petr.
1: Michael, Patrik Schick na mistrovství světa byl, to pravda je, ale nehrál, no, jenom se tam tak potuloval.
0: Počkej, ale to... Fakt tam byl, Peťo, počkej, ne, to se musím vydržet. Google. Hrál Patrik Schick na mistrovství světa ve fotbale 2026, enter. Ano, byl na tomto mistrovství světa, ale seděl na lavičce a četl knihu Jak hrát fotbal, aby se za nás národ nestyděl. Jo, no tak to pak jo.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

poděkovat všem těm, kteří dneska jste se narodili před mnoha a mnoha lety. 26.6. jste se narodili, třeba tam máte něco jako 1996, 1986, 1966, jo, všude tam máte samé šestky, tak vám gratulujeme, máte dneska narozeniny a speciálně dneska bych chtěl pogratulovat k 47. narozeninám zpěvákovi kapely, která se chystá do České republiky, One Republic, možná máte lístky, my jsme tady na Kisu taky něco rozdávali a to je... Lately, I've been losing sleep.

0: Kamžik už se tady u vás za mikrofonem bude starat Martin Hájek a naše Magdička. Odpolední jump až do 18. hodiny. Ještě předtím našel jsem tady zase nějakou nejnovější statistiku, že podle průzkumu to většina lidí zvládne zhruba jednou za 24 dnů. A teď mluvím o tom, jak často měníte povlečení. Pozor, odborníci mají nová doporučení. Měli byste čisté povlečení ideálně měnit každý týden. No a kdo to jako prsnac bude prát? Přesně tak, už tady na mě Martin s Magdou kouká. Magda normálně ta radši odešla ze studia. Přes noc se totiž do postele zanecháváme podkožní buňky, mastnotu a vytváříme ideální prostředí pro bakterie a roztoče. Pokud se navíc v noci hodně potíme, máte alergii nebo s vámi spí domácí mazlíček, měli byste povlečení měnit ještě častěji. Ty brďo, to znamená 4x za měsíc, jo? No a kdo mi koupí aviváž, prosím vás? Kdo mi dá na prášek? No, kdo mi zaplatí elektřinu? Ha, kdo mi dá na stočné? No, tak jo, no, tak 2x měsíčně to jde, to zvládneme. 2x měsíčně zvládneme. Kysáci, přeju vám nádherný víkend, dávejte na sebe pozor, já teďka rychle do auta frčím do Mostu za Tomášem a uvidíme se v areálu Benedikt. Tak kdo by chtěl podpořit nějakou skvělou věc, můžete dorazit v Mostě dneska od 15 hodin až do večera. Hezký víkend a v pondělí se těším.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: A my vám přejeme krásné odpoledne z odpoledního jumpu. Pojďme spolu nejdřív na dopravní informace. Jedna nehoda na dálnici D10, je to ve směru na Turnov na 9. kilometru. Bouralo se bohužel taky na D8 ve směru na Ústí nad Labem, tam by to mělo být na 20. kilometru. Jedna dopravní nehoda je také v Jaroměři v ulici Hradecká.
2: No a já tady mám dvě dopravní nehody. K jedné došlo v obci Krištofovo údolí, což je u Liberce, dva osobáky v sobě, a taky u obce Blatná, okres Strakonice. Tady čekejte motorku a osobáček.
1: My začínáme s odpoledním jumpem.

0: počasí.
1: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude jasno, místy přechodně až polojasno, teploty 31 až 37 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno a nejvyšší teploty 33 až 38 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Začneme jedním zajímavým průzkumem. Skoro polovina Čechů, kteří jedou na dovolenou do zahraničí, si před odjezdem neskontroluje technický stav vozidla, olej, pneumatiky nebo třeba světla. Více než třetina si neprověří povinnou výbavu pro cílovou zemi. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Pamatujte na to, že v zahraničí jsou pokuty mnohem vyšší než u nás. Někdo má Itálii doma, ale o té mluvit nechceme. Po sametové revoluci byla Itálie oblíbenou destinací, do které jsme jezdili na dovolenou doslova davem. Teď roste počet lidí, kteří se tady rozhodnou koupit apartmán nebo dům. Pro představu, dům určený k rekonstrukci o rozloze 210 metrů čtverečních v oblíbené destinaci Lago di Garda se aktuálně nabízí za necelých 5 milionů korun. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Tramvaje a autobusy liberecké městské hromadné dopravy se v příštích letech postupně promění. Současné barevné kombinace i reklamní polepy má nahradit jednotný vzhled, navazující na vizuální identitu města, červená a bílá. Takové tedy budou do budoucna nové barvy libereckých tramvají a autobusů. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe překonalo ve včerejším programu historický rekord počtu gólů střelených na jednom šampionátu. Předchozí maximum k minulému turnaji v roce 2022 v Kataru bylo 172 gólů. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: Páteční 14. hodina odbyla, je tedy Magda Vronková a...
4: Martin Hájek, dobrý den.
3: Ahoj, začíná odpolední jam.
4: Ahoj.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Je přesně 14 hodin 9 minut a nějaká vteřinka k tomu navíc. Dneska odpolední jump startuje, ale startuje trošičku opět v jiném složení. Radek Hrdina už totiž svatbuje, ne teda, že by se ženil, to asi ještě chvilku potrvá.
1: To jsem si říkal, že to asi není.
0: To pravděpodobně ne.
1: Okay.
0: Ale má samozřejmě práci a tím pádem já tady vítám dneska zase Martina Hajka, který ho ze vesela zastoupí.
1: Ano, já musím říct, že jsem tady z donucení.
0: Prosím tě, včera jsme to tady jako vlastně zmiňovali, včera byl totiž Mezinárodní den sumců.
1: Sumců,
0: takže
1: jo.
0: Vlastně i v tý...
1: Sumeček, jasně,
0: tak,
1: samozřejmě.
0: Sumeček, tak právě proto jsi tady dneska.
1: Já jsem jako sumeček našeho pupíčka.
0: Ano.
1: A to je důležitý. A nicméně já jsem tady dostal hned, nevím ale od koho to je, jo.
0: Mm-hmm.
1: To je škoda, že tady není žádný podpis. Nicméně hezké odpoledne vám přeji Magdaleno versus Martin Drzoun Hájek.
0: Hezky.

0: No, co to je? Co to jako je?
1: Řekla jsem si, že nebudu do tebe teda dloubat, jo? Jak jsem to slíbila před malou chvílí.
0: No, buď tak hodná.
1: Nebudu. Čeká nás Kiss Hit v jedné vteřině. Dneska bude hádat Martin Hájek. Normálně by hádal i Radek, protože máme teďka jakoby vlastně vyměněný místa.
0: Jo, jo, jo.
1: To znamená, že vlastně to je jedno. Pondělí, středa, pátek prostě jsem zadávala já. Jo?
0: Jak říká, máme vyměněný místa, to je jedno.
1: A ten. Ale každopádně, pokud by se náhodou stalo, že to neuhodneš, Martina, což si myslím, že nehrozí, no, přichází na řadu samozřejmě kysáci a posílají tipy přes aplikaci.
0: Jasně, Kiss, já to tady budu pak sledovat, jo? Kdo by mě teda natřel, kdybych to náhodou nedal, ale jinak já se vší skromností a pokorou samozřejmě si nechám pustit ukázku a budu se modlit, abych byl i dál za chytrého.
1: Výborně, chceš indicie?
0: Pojď mi dát něco, jestli si myslíš, že už teď bych měl něco dostat.
1: Je to český.
0: Je to český, OK.
1: Takže stačí.
0: Takže stačí. No, to je svaz českých bohemů.
1: Ano, od koho, prosím?
0: Cože?
1: Od koho?
0: No, Vohnouti.
1: Jo, jsou to Vohnouti.
0: No, no, no. Co
1: myslíš o sudě? Osudé.
0: A ona hned, co myslíš, dáme si to usudu.
1: Nebo, hele, ale já třeba člověče jsem jako dost často zaměňovala třeba slova v písničkách, třeba od Richarda Millera, jsem nahý, že? On to myslel, jsem nahý až na kožu.
0: Na kožu, no,
1: a já jsem
0: tam
1: jako malá, jsem vždycky zpěla až na kožuch.
0: Až na kožuch, no jistě, no tak. V rámci některých našich kolegů z jiných mediálních domů můžeš být nahá až na kožuch.
1: Až na kožuch. Takže jo, máš pomyslný
0: bod. Děkuji, děkuji mnohokrát, díky. Kiss Hit.

0: Máme 14 hodin 37 minut, pokračujeme v odpoledním jumpu, dneska ve složení Magda, Martin, Radek má pracovní povinnosti, takže jsme tady teďka my dva. Otázka teda v tom případě hned na tebe, Martine, jak zvládáš tyhle ty vedra momentálně?
1: Já jsem úplně šťastný, já jsem spokojený.
0: Opravdu?
1: Mně to jako nevadí. Já se přiznám, že pro mě je horší jako nic nedělat, když je venku zima, než nic nedělat, když je venku vedro.
0: Dobře.
1: Ne, takhle, je to opačně, ale já mám všeobecně jako rád vedro. Já fakt se svojí ženou říkáme, že jsme se narodili ve špatném podnebním pásmu. Jo, my radši prostě teplo, než ty plejskanice a pořád člověk řeší, co to zničilo a nezničilo
0: a jo.
1: Prostě pořád Netflix už je okoukaný, všecko už je hotový, jako, jo, a takže my jdeme radši ven a dáme si spousty drinků, mnoho drinků a už jsme měli hodně drinků a budeme mít zase hodně drinků. A
0: takže tohle je tvůj jakoby osvědčený způsob, jak proti horku třeba bojovat,
1: jo? Jo. Mm-hmm. Drinky, hodně drinků.
0: Tak u toho pití v podstatě zůstaneme, protože vědci zjistili, že lidé, kteří pijí v těchto vedrech až 5 litrů vody, no. Denně,
1: okay.
0: Vody, Martine.
1: Tak nemocný jsem ještě nebyl.
0: Mají o 70% lepší náladu, víš proč? No protože tráví celý den sami na záchodě v chládku a nemají čas na ostatní lidi.
1: No tak jasně, záleží ještě, jakou vodu vypijou a podle toho se rozhodnou, co tam vlastně budou dělat pak.
0: Je to tak,
1: Teda respektive osud jim pak ukáže, co tam vlastně budou dělat. Ale tyhle z ty místnosti všeobecně jsou nejlíp odvětrávaný a jsou nejvíc chladný. To znamená, kdybyste se cítili blbě, vemte rodinu, jděte na hajzlík.
0: Tak tohle je tip od Martina Hájka a vemte si to k srdci.
2: Jump. Odpolední Jump. Kiss.

0: seznamovací reality show Are You The One míří do Česka.
1: No takhle, nějakou dobu už je v Česku, nevím, jestli jste to zaznamenali, já jsem se samozřejmě na pár dílů podíval, mm-hmm. a to nejenom z povinnosti, kdy tady vlastně dáváme novinky, ano. z téhle reality show, která běží na Prima Plus, mimochodem je to, myslím si, má to vždycky tak mezi 40-50 minutama a je to docela zajímavý se dívat, člověče, na ty dvojice, mm. jak tam mezi sebou, mezi těmi vztahy, tak jako bruslí, bych řekl. Na tenkém ledě někdy až.
2: Kdybyste chtěli tuhle tu show vidět, vlastně tuhle tu reality show, tak na Prima Plus od pondělí do pátku vždycky nové epizody. No ale my už teďka v tuhle tu chvíli pro vás máme souhrn týdne, který nám poskytují vždycky Gabi s Petrem. Tak jak to vypadalo tentokrát?
3: Ahoj Radio Kiss, tady Petr a Gabi z show Are You The One a nesem vám zase novinky přímo z vily.
4: A jak jsme slíbili minulé, třetí týden byl pořádně spicy. Začalo to párovým focením a pokračovalo party, kde alkohol zase rozjel emoce naplno.
3: Nechyběly polibky ani žárlivé scény, no a nejvíc to rozjeli Giorgio Snellou hned před očima všech a samozřejmě pozadu nebyl ani Vali s Anetou. I přesto, že tihle dva na základě diváckého hlasování byli v ten den v kapice lásky, kde zjistili, že nejsou perfektní meč.
4: To se však ale nelíbilo Márii, která je součástí tohoto milostného trojúhelníku a tak je konfrontovala po cestě do Boom Boom Room, kam zamířila s Dominikem.
3: Celý týden jsme zakončili na matching ceremony, která opět nedopadla úplně úspěšně, protože se rozsvítil pouze jeden beam a ukázalo nám to, že naši singles jsou absolutně ztraceni.
4: Takže určitě sledujte Are You The One na Prima Plus, protože ve vile to začíná pořádně vřít.
2: No vidíte to, takže Gabi s Petrem nám dali takhle krásný souhrn týdne, pěkně je to tam zamotaný, čověče.
1: Co je to Boom Boom Room?
2: Boom Boom Room, jestli to chceš zjistit, tak se
1: tak
2: koukni.
1: Tak se dívej, ano,
2: na Prima Plus, Are You The One?
0: Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme na dopravní informace. Kuba Krabáč náš nám hlásí dopravu.
2: Na druhém kilometru dálnice D11 směrem na Hradec Králové došlo k nehodě 4 osobních vozidel a samozřejmě vznikají kolony jen a pouze proto, že lidi jsou velmi zvědaví.
3: Ano, tak to je. Martin přináší další informaci.
4: D10 z Prahy na Mladou Boleslav před sjezdem na Brandy s Nadlebem je dopravní nehoda 4 aut v levém jízdním pruhu. Začíná se to štosovat už od 6. kilometru z Prahy.
1: Děkujeme, Martine. Kuba?
5: Je to obec Ořechov u Brna, Brno venkov, tak ve směru od Cilůvek za SIčkem stojí borec s odtahovkou Rumun, upadlo mu kolo a jelikož přes Ořechov se jezdí objížďka, takže kolona veliká.
1: Moc děkujeme, pánové, já pro vás mám ještě jednu dopravní nehodu a to z dálnice D1, je to ve směru na Brno 79. kilometr.
3: Šťastnou cestu.

0: Snickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Kiss počasí.
3: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude jasno, místy přechodně až polojasno, teploty 31 až 37 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno a nejvyšší teploty 33 až 38 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Bude ještě větší vedro a současná vlna veder prudce zvýšila zájem o led. A je to jako každý rok, prodávají se klimatizace, větráky i výrobníky ledu za ceny vyšší než obvykle. Kdo zaváhal, ten si připlatí. Cena kávy na světovém trhu po loňských rekordech od ledna postupně klesá. Stojí zatím i letošní slibná brazilská úroda. Podle odborníků ale zlevnění pravděpodobně tolik nepocítíme. Kavárníci navíc nechtějí zlevňovat. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: Koupaliště v Babyloně na Domažlicku stále není plné, jak byli návštěvníci zvyklí. Důvodem je pozdější napouštění kvůli instalaci skluzavek a také velké sucho. Teď musí být navíc přepouštěna voda do vedlejšího rybníku, kde hrozí únik ryb. Dodejme, že dle starosty se nemohlo začít napouštět dříve. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
3: Teď do světa rychlých kol a vůně benzínu. Pojede se Formule 1 a Lewis Hamilton se pokusí ve víkendové velké ceně Rakouska znovu zesílit tlak na lídra šampionátu Andreu Kimiho Antonelliho. Pilot Ferrari ztrácí na druhém místě pořadí na konkurenta z Mercedesu 41 bodů a rád by v souboji generací navázal na 2 týdny starý triumf z Katalánska, kde 19-letý Ital kvůli technickým problémům nedojel do cíle. Do boje o čelo se chce vrátit také Antonelliho týmový kolega George Russell. Bude to velký boj a kysáci budou fandit. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
5: A ladies and gentlemen, pokračuje odpolední jump, je tady Magda a Martin.
6: A s námi taky Sigala anebo Get Fair the Radio na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, krásně máme po 15. hodině, se mnou je tady dneska Martin Hájek. No a jestli jste si kysáci mysleli, že vás ochudíme dneska takhle odpoledne o tu možnost, abyste ještě mohli zítra na koncert One Republic, který se koná tady u nás v Praze, no tak ne, v žádném případě, ty lístky možná teda, pokud jako něco splníte, tak vám je možná dáme.
1: Já bych tě opravil, trošku bych si dovolil.
0: Zkus.
1: Magdo, samozřejmě jako velmi nerad bych tě opravoval, že už mi tady někdo nazval drzounem, takže nerad bych tě opravoval.
0: Dobře.
1: Říkal bych lístky, ale říkal bych vstupenky, které tě opravní ke vstupu.
0: A když řeknu lupeny?
1: To je dobrý. To je výborný. Aha. Takže One Republic budou v Praze, tahle ta americká poproková, řekněme, kapela z Coloreda, která se mimochodem proslavila díky spolupráci s producentem Timbalandem. Jejich největší hit, že jo, Apologize, se vlastně v podstatě katapultoval do tohohle světa. A teď vy můžete vyhrát tyhle vstupenky. Nebo, jak tady Magda říká, lupeny.
0: Lupeny.
1: Lupeny.
0: Ano.
1: A stačí vám k tomu jenom zavolat do studia na 210-323-23.
0: Ale až potom, co skončí song od 24/7, Leave Them Alone, jo? Takže jak slyšíte ten...
1: Poznají lidi ten song?
0: Kysáci to snad poznají,
1: ne? Nemám předtím třeba říct, to je on, nebo už.
0: Když budete těsně, hodně chytří, jako. Tak je to hned ten song, co bude hrát.
1: Dobře.
0: Dobře?
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.
1: To je on.

0: kapelu One Republic, která vystoupí už zítra tady v Praze na letišti v Letňanech, tak kysáci, tyhle ty lupeny rozdáváme vlastně celý týden. Bylo to úplně jednoduchý, pro vás vlastně stačilo se dovolat jenom do studia a něco hezkýho nám tady o sobě říci. Bude teda zítra strašlivý parno, to teda opravdu jo, takže určitě, kdo se tam chystáte, tak spoustu pití, i třeba hlavně teda na místě a dávejte na sebe hlavně pozor. No a my už tady teďka v odpoledním
1: ano, kdo
0: jumpu
1: tam je? Kdo
0: budeme
1: tam je?
0: Rozdávat.
1: Kdo pak tam je? Halo, tady je Magda,
2: ahoj,
1: Martin.
2: Petr.
1: Petře,
0: čau,
1: nazdar. Peťo, odkud k nám voláš? Protože tam bylo slyšet, že ty cestuješ, Věťák.
2: Prosím tě, jedu z práce z Prahy na Příbram, ale teď jsem kvůli tomu zastavil a strašně rád bych ty vstupenky vyhrál.
1: A to je samozřejmě skvělý, fantastický, děkujeme za to, protože většinou to tak jako hučí, takže vás prosíme, abyste si to odepli s handsfree. No a teď je samozřejmě ta nejdůležitější chvíle, aby si tyto vstupenky mohl získat, tak nám musíš tady něco udělat. Já jsem původně říkal Magdě, pojďme to nedat úplně zadarmo, pojďme třeba je donutit, aby udělali kašpárka, nebo něco, co jako na nás padne, umělecky něco, nebo že bude třeba půl minuty říkat dokola One Republic, One Republic, One
0: půl minuty, no. Na to nemáme dost času.
1: Nemáme dost času. Magda vymyslela a říkala, ne, pojďme to dělat tradičním způsobem, takže tvým úkolem je nám říct něco, co chystáš na léto, ne? Si říkala,
0: ano, co chystáš na léto,
1: informace,
0: Peťo.
1: Důležitá.
2: Hele, pro mě nejdůležitější bude asi zůstat na chatě. Máme chatičku na Orlíku, těším se tam strašně moc a strávíme tam, předpokládám, celý léto. Dovolenou chystáme potom až na podzim, ale přes léto budeme tady v Čechách.
0: OK, máte tam spoustu práce, ještě něco musíte dodělávat, nebo jenom tam budete odpočívat na té chatě?
2: Ne, určitě musíme dodělávat, koupili jsme chatičku nedávno, takže tam práce je, ale okay, těším se tam moc. Paddleboardy a koupání a všechno.
1: Super. No tak Petře. A je správně, přesně tak. Chatička, správně, Ačko je to, tleskám.
2: Jo, bez vás, děkuju moc.
0: Peťo, prosím tě, ty mi ještě vydrž na telefonu, nepokládej, my si tady spolu ještě dopinkneme nějaký informace. Děkujeme moc krát a užij
2: taky
0: si to.
1: Nazdár, Petře, ahoj, čauky, ahoj.
0: Kysáci One Republic už zítra, Praha, letiště Letňany. Kdo tam jdete, určitě si to užijete, protože je to naprosto fenomenální skupina.
1: Fenomenální.
0: Fenomenální.
1: Nás čeká svatba, víš to, my jdeme na svatbu.
0: My jdeme na svatbu, my jdeme
1: na svatbu. Doufám, že nám to někdo natočí a pak pošle.
0: Jo.
3: Jump. Jump. Odpolední Jump. Kiss. Kiss.

0: mistrovství světa v hokejbale. Aktuálně z Ostravy.
1: Kysáci, chceme vás opět pozvat do Ostravy, kde v tuhletu chvíli probíhá mistrovství světa v hokejbale. A proč to tady zmiňujeme? Tak za prvý, že se to vlastně hraje u nás, a za druhý, vlastně, že ano, se nám tam poměrně docela dobře vede. Dneska nás čekají dva důležité zápasy. Jak to je s chlapama?
2: Tak, chlapi to mají v 17:45 a bude hrát Česko a Velká Británie.
1: Aha.
2: A já teda se přiznám, že úplně v tom kovanej nejsem, takže nevím, asi bych jako chvíli váhal, na koho si jako vsadit a dát tu šanci. Samozřejmě takhle, v první řadě Češi do toho.
1: To by bylo fajn, ano.
2: Jo, ale člověk to tak nějak jako musí vzít, jako kdyby to chtěl, mm-hmm, opravdu jako ohodnotit, tak musí vzít v potaz všechny kvality těch mužstev,
1: aha,
2: jednotlivých, podívat se, jak se jim vedlo samozřejmě v těch zápasech a tak dále, jakou vůbec my máme šanci, ale všeobecně samozřejmě platí, že my máme výborný sportovce, hotovo, 20.
1: Já si myslím, že se jim tam docela daří teďka na tom mistrovství, a obdobně to mají samozřejmě ženy, jaká dneska zápas se Slovenskem, a to ve 20:15. No a co jsem tady tak jako vyčetla, tak holky si vlastně do toho semifinále ty Slovenky docela přály. Takže uvidíme, jestli to bude pozitivní přání, jestli se jim to splní a postoupí dál, nebo ne. Každopádně.
2: To je takový sestro bratrský.
1: V podstatě vlastně, ano.
2: Jak se říká bratrský, že jo? Se neříká, nebo říká se sesterský, když je to v případě ženských.
1: To chceš takže, po mně moc.
2: Takže je to česko-sesterský zápas.
1: Česko-sesterský zápas. Každopádně, Kysáci, celý turnaj mistrovství světa v hokejbale probíhá v Ostravě. Mrkněte i na sociální sítě Rádia Kiss na Instagram. Máte tam vlastně od kluků, od hokejistů pozvánku.
0: Rádio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Ladíte Radio Kiss, tady se budeme chviličku teďka bavit o stárnutí. Martine, jak ty bojuješ proti stárnutí?
1: Takhle, je to nějaká drzá impertinence, nebo kam tím míříš, co tím jako sleduješ? Co si tím myslíš, že dokážeš?
0: Ne, prosím tě, normálně se tě ptám, jakoby, protože člověk jako si říká, hele, neměl bych třeba tolik pít alkohol, neměl by člověk kouřit, že kvůli tomu třeba ti stárne pleť a tak dál. Ale... jestli máš třeba i nějaký jako osvědčený věci, který si říká, že s věkem jako ti třeba můžou pomoct k tomu, aby si stárnul třeba pomalej.
1: Hele, já nevím, já si myslím, že... a teď budu chytrej teda, jo.
0: No pojď.
1: Já si myslím, že to běží vlastně celý ten život. To znamená, jestli se jako v 60 rozhodneš, že zrovna jako budeš jíst zdravě nějaký mrkvičky a podobně a pít džusíky, jo.
0: Aha.
1: A přestaneš kouřit a pít, jo. Tak to už jsi měla dávno. To znamená, tam si myslím, že už to příliš jako nezachráníš. Ale pozor, samozřejmě můj názor se nemusí stotožňovat s názory této společnosti. Může to být úplně jinak, jo. Ale já si myslím, že, teď to řeknu blbě, ale tělo by mělo jít trošku zhuntovaný jako do hrobu.
0: Dobře, kdybyste ho chtěli mít zhuntovaný trošičku méně, tak si můžeme tady říct jedné takové potraviny, které vám údajně proti stárnutí pomáhají.
1: Tak schválně.
0: Takže, dvakrát denně jíst kiwi.
1: OK.
0: Jo. Každý druhý den sladký brambory.
1: Mm-hmm.
0: Aha. Každý druhý den avokádo.
1: Mm-hmm.
0: Dobře, pak tady máme až čtyřikrát skoro do týdne losos, tak by si, tady bych si asi dávala pozor, odkud ten losos je.
1: No to ani bych si, jako tam si nemusíš dávat pozor, jako čtyřikrát do týdne, nevím, jestli si kupovala někdy losos, a to je docela drahý.
0: No a taky
1: nevím, jestli to přejedlo. Do týdne. To bych musel být prezidentem.
0: To by se mi asi jak to mohlo přejíst jako pěkně, že? Nicméně máme tady zelený čaj, tak to můžete dvakrát až třikrát denně dokonce.
1: Okay, ten je dobrý, ale to se dá.
0: Výborně.
1: No.
0: Máme tady, to jsou borůvky, mm-hmm. Ano, borůvky a taky mandle a hořká čokoláda. Takže tyhle ty potraviny vám údajně pomáhají proti stárnutí, kysáci.
1: No a teď vemu úplně tu kdysi dávnou pravdu, kterou nám říkali všichni i rodiče.
0: Ano.
1: A vůbec i odborníci pak najednou zjistili, že naši dědové si každý ráno dali kousek nějakýho, nějaký slaninky.
0: Jo, takhle.
1: Nebo něčo. A panáčka slivovičky.
0: Panáčka slivovičky.
1: A kolika se dožili?
0: Mm-hmm.
1: Vidíš, to znamená, čím víc slivovice, tím více dožiješ.
0: Já jsem to teďka nepočkrtla, jo? Takže opatrně, prosím vás, hlavně v tom
1: prosím tě. Jump. Odpolední jump.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to v tuhle chvíli vypadá na našich českých silnicích a dálnicích? Nehoda na dálnici D11, je to ve směru na Hradec Králové, 27. kilometr. Bouralo se na D1 ve směru na Brno, 14. kilometr. A jedna dopravní nehoda na dálnici D0 ve směru na D1, exit 16.
2: Já tady mám D11, ale obávám se, že to je to, o čem ty jsi mluvila, 27.
1: Ano,
2: je to kilometr. Tak jo. To bych se opakoval. Takže v tom případě šťastnou cestu.

0: I starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: I'm Lou Bega.
3: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
4: Hi, this is ATB.
5: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
6: Na Radio Kiss.
0: Radio Kiss počasí.
7: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude jasno, místy přechodně až polojasno, teploty 31 až 37 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno a nejvyšší teploty 33 až 38 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Dávejte si pozor, protože potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V samoobslužných boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí tak zkažení potravin. A ještě dodám, že v síti boxů je denně v průměru 250 tisíc zásilek, ve špičkách až 500 000. Také v západní Evropě je lidem extrémní vedro. Boří se červnové teplotní rekordy a působí obtíže v řadě zemí. Vysoké teploty například ve Francii způsobily mimo jiné výpadky dodávek elektřiny v Bretani. Teď se vrátíme zpátky domů. I tady je vedro a o víkendu bude ještě větší.
8: Organizátor pražské dopravy chystá na září malou revoluci v jízdních řádech. Dojde ke sjednocení sobotních a nedělních intervalů v metru. Na lince B se přitom intervaly v ranní špičce zkrátí a na lince C se počítá s ranními intervaly až 105 sekund. Víkendový provoz posílí na linkách A i B. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
7: V rychlosti ještě ke kopačkám. Útočník Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa už po skupině překvapivě ukončil reprezentační kariéru. Nejlepší střelec současného národního mužstva na Instagramu napsal, že rozhodnutí zvažoval už delší dobu. Český fotbal má podle něj navíc a potřebuje změnit řadu věcí. Patrik skončil, končí i zprávy v jedné minutě. Tady byl Tomáš Adamec.
9: A Tomášovi Adamcovi moc děkujeme za zprávy a my pokračujeme v odpoledním jumpu.
10: Fantastický byli. A teď Unique to Break My Stride.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

0: Odpolední jump tady na Rádiu Kiss pokračuje ve složení Magda Vronková a Martin Hájek dneska. My vás budeme teďka už ale pomaličko, ale jistě lákat na vstup, který bude za chviličku, bude další rubrika a to je samozřejmě hudební nebo filmové protiklady. Martinovi se tahle ta rubrika prý moc líbí.
1: Moc se mi to líbí, moc se mi to líbí. Stejně tak jako ukázka v jedné vteřině.
0: Ano.
1: To je jako moje oblíbená, ale ta dneska není, že jo?
0: To už byla na začátku. Jsi hádal.
1: Jo, vlastně já jsem hádal. A jo.
0: Vidíte to, kysáce, je pátek, je horko, já to chápu.
1: Já si půjdu asi změnit člověče medikaci.
0: No,
1: teď přemýšlím, že možná asi by bylo dobrý jako se trošku zamyslet nad tou pamětí, jak to vlastně funguje a co bych si měl jako pamatovat.
0: Prosím tě, pamatuj okay, si aspoň, okay. Co jsem ti dávala za muziku, co si hádal dneska?
1: Ne.
0: Vohnouti to byly.
1: Jo, vohnouti. Z vás českých bohemů. Dobrý. No nicméně, OK. Takže já jsem si samozřejmě na tebe připravil a já jsem si připravil jako filmovej kousek. A ty na mě?
0: Já na tebe taky filmovej kousek a vlastně budu čerpat z něčeho, co už jsme tady měli. Zadával mi to tenkrát Radek, ale protože ty jsi to neslyšel, tak jsem zvědavá, jestli
1: no
0: se nachytáš.
1: No a co když jo, co když jo?
0: Tak
1: co,
0: mi to pak slyšel? Řekneš, uvidíme. Nechme se překvapit.
1: Dobře,
0: jo?
1: Okay.
0: A ta,
1: dobře, hudební ukázka už byla teda.
0: Ano.
1: Okay.

0: filmové hudební protiklady.
1: Slyšíte naprosto správně, Kysáci. Čekají nás filmové nebo hudební protiklady. Martin Hájek už tady tancuje za mikrofonem, je celý natěšený, až si teďka zahrajeme tohletu soutěž. Vy můžete samozřejmě takhle na dálku hrát s náma, můžete si to vyzkoušet. O co jde? Dáme si název filmu, písně, seriálu, pohádky, to jedno, ale v protikladu přeneseně. Takže ty máš pro mě filmíček.
2: Takže já mám pro tebe filmíček a rád bych tě vzal do hluboké historie filmové.
1: Skvělý.
2: To znamená, jsem zvědavej, jak na to budeš reagovat. Jedná se o velmi, velmi slavný film. Nečerpal bych jako někde z nějakých jako neznámých filmů, nebo takových, řekněme, Bčkový, tohle je opravdu Ačkový film.
1: Okay.
2: Ale patří skutečně do velké historie. Jsme připraveni?
1: Jsme připraveni, pojď do mě.
2: Tak jdu na to. Práce s Peltánem.
1: Jako s naším Peltánem, Patrikem. Práce s...

0: Co s Patrikem?
1: No, práce s Peltánem. Máme tady Patrika Peltána, ne?
0: Nezaměstnanost s Patrikem, nebo
1: ne. Práce s Peltánem? No. Rok 1953.
0: Skvělý,
1: velmi,
0: netuším. Povídej.
1: Velmi slavný film.
0: A ten má název?
1: Dovolená s andělem.
0: Dobře.
1: Práce s Peltánem, ne?
0: Co a pak jeho, je to za je, protiklad?
1: No jasně, no Peltán, anděl, ne? To je jeden protiklad prostě. No a práce a dovolená.
0: Skvěle, tak to jsem vůbec teda
1: práce
0: neměla
1: Peltánem
0: ani šanci.
1: Je dovolená s andělem.
0: Skvěle, doufám, že to kluci aspoň jeden z nich slyšeli, já jim to když tak zítra řeknu. Pojďme teďka na taky českou klasiku, jak jsem už zmiňovala, jednou mi to tady hodil Radek a mně se to strašně líbilo, jak to vlastně hodil do toho protikladu.
1: No tak ukaž, no, tak schválně.
0: Chlapeček pod vysavačem.
1: Holčička nad. Holka na pod vysavačem? Nad ventilátorem? Holka tak, nad ventilátorem?
0: Ne.
1: Tak
0: já, ti tady pustím ukázku.
1: No, no, no, pust. Ježiš, holka na koštěti, jo?
0: Dívka na koštěti.
1: Dívka, no tak holka, no tak dobře.
0: Je to tak,
1: chlapeček pod vysavačem. Počkej, pod vysavačem a na koštěti. No tak protiklad koštěte by mohl být třeba, nevím. I když to dělá to samý smetáček, no tak lopata, koště, něco, co naopak něco rozhazuje, ne?
0: Martine,
1: no.
0: Já bych se v tom víc
1: neštěvala. No dobře, ok, jo, chlapeček pod vysavačem, tak to mě teda picí.
2: Filmové hudební protiklady.

0: 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, pokud jste dneska ráno ladili po 7 hodině, tak jste si určitě všimli, že dnešní soutěž 7 v 7 samozřejmě, že proběhla, ale proběhla dokonce dvakrát.
2: Dokonce dvakrát. A musím říct, že velmi závidím těm, co zavolali.
1: Ano.
2: Protože ta šance se samozřejmě za prvé velmi zvýšila a za druhé padaly dneska docela slušné hodnoty v případě toho druhého, teda teď mám na mysli. Nicméně jako první tam byla Sonička.
1: Tak Soňo, jak to bylo?
3: A už to tam padá. Soni.
4: Ano.
3: Ty vyhráváš
2: 2000 korun.
5: 2000.
6: Padla dvojka.
1: No tak to je pěkný, takhle dvojčička před víkendem, viď, to
2: a,
1: se dá.
2: A pak a přišlo znásobení.
1: Tak jak to bylo dál?
7: Jdu na to. Na hrací kostce padla 4, takže vyhráváš 4000.
2: Yes.
1: Pojďme se jenom vysvětlit, že dnešní páteční dvojité losování na kostce bylo z jednoho důvodu, a to samozřejmě, že v úterý tahle soutěž neproběhla, proto se radní trojka rozhodla, že vám to takhle vynahradí dneska ráno v pátek a házelo se dvakrát. Jinak se samozřejmě bude pokračovat zase v pondělí.
2: A jsou tak hodný, víš, jako mohli si to nechat a,
1: mohli si to
2: a nemuseli vůbec házet, protože prostě by se to vynechalo a hotovo, což se samozřejmě nestalo, takže radní trojice na piedestál a v pondělí pokračuje.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
8: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte Rádio Kiss a já jsem byl venku si koupit kafe. A musím říct, Magdo, že je to teda Petelice. Tam stojí vzduch opravdu, že by se dal krájet. Dost možná ještě dál. A tam pak není rybník, brčálník, ale hlavní ulice.
1: Je to tak.
0: A tam to je ještě horší. A teď to vypadá, že ty řidiči jsou takový trochu nervózní z toho vedra. Já se nedivím, protože ne každý zase úplně snáší klimatizaci. Bacha jo, to je ještě jedna věc.
1: To je taky ano.
0: Že vlastně ne každému je klimatizace příjemná, takže musí trpět a v tom autě, teď si vím, že máš tmavý auto. No to je prostě pekelnýho. Ale dá se na tom sem tam najít i něco pozitivního.
1: Neříkej. Takovýhle třeba byl pozitivní Jirka, veď?
0: Ano, Jirka to umí.
2: Dneska je skvělej den, jedu už 2 hodiny v autě bez klimošky a ještě mi nevychladlo kafe. Čau, bando.
0: A to mi Čeče připomíná takovou rychlou historku. Ano. Já jsem si kdysi koupil počítač a on strašně topil, ale hrozně.
1: Jasně.
0: On hrozně topil. A já jsem tam zavolal a říkal jsem, prosím vás pěkně, ten počítač strašně hře, tam má na těch procesorech jako 100 stupňů. Říkám, tomu zkrátím životnost, za chvíli prostě odejde. A oni, pane Hájku, to není chyba, to je funkce, můžete si ohřát kávu.
1: To myslíš vážně?
0: Jo, jo. A jsem si s tím pak poradil, já jsem si tam koupil nějakou utilitku, která mi řídí ty větráky tak, jak já chci. Jo.
1: Výborně. Ale,
0: že mi řekli, to je funkce, pane Hájku.
1: No myslím si, že při těch venkovních teplotách momentálních, tak můžete třeba usmažit rovnou na pánvi vajíčko a nemusíte to
0: rovnou
1: dávat ani
0: rovnou vyndáte maso a jedu griláček na D1, kdyby se to náhodou někde zastavilo, papam hned.
1: Tak hlavně pozitivně, ne?
0: Pozitivně, jeďte opatrně.
3: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Uteklo to jako voda, máme tady opět dopravní informace a zprávy přímo od vás.
2: Tady Rostě, chtěl bych upozornit na dopravní nehodu, která se stala na Pražském okruhu na 18. kilometru směrem na Ruziň. Jsou tam dvě auta v sobě zaklíněný přes dva jízdní pruhy, takže se to štosuje a bude se to štosovat.
3: Děkujeme, Rosťo, protože vím, že tam byl dotaz od našich posluchačů, jestli náhodou nevíme, co se tam stalo, teď už to víme. Ještě Petr.
4: Prosím tě, já se vracím z Náchoda na Prahu a na 57. kilometrovníku stojí s defektem tyrák a mění tam gumu.
1: Děkujeme moc krát, pánové. Jedna dopravní nehoda je i na dálnici D1 ve směru na Ostravu, exit 210.
3: A já tady mám ještě jednu dopravní nehodu v ulici Králové Dvorská v obci Trutnov. Je tam osobák do sloupu, takže jděte opatrně.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu.
1: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
2: Elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
0: Radio Kiss počasí. Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude jasno, místy přechodně až polojasno, teploty 31 až 37 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno a nejvyšší teploty 33 až 38 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Začneme jedním zajímavým průzkumem. Skoro polovina Čechů, kteří jedou na dovolenou do zahraničí, si před odjezdem neskontroluje technický stav vozidla, olej, pneumatiky nebo třeba světla. Více než třetina si neprověří povinnou výbavu pro cílovou zemi. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Pamatujte na to, že v zahraničí jsou pokuty mnohem vyšší než u nás. Někdo má Itálii doma, ale o té mluvit nechceme. Po sametové revoluci byla Itálie oblíbenou destinací, do které jsme jezdili na dovolenou doslova davem. Teď roste počet lidí, kteří se tady rozhodnou koupit apartmán nebo dům. Pro představu, dům určený k rekonstrukci o rozloze 210 metrů čtverečních v oblíbené destinaci Lago di Garda se aktuálně nabízí za necelých 5 milionů korun. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: Na Děčínsku je voda čistá na koupališti v Jetřichovicích, ve Velkém Šernově i v Mikulášovicích. Kromě nádrží sledovaných hygieniky jsou i vodní plochy, které kontrolám nepodléhají. V Českém Švýcarsku jde třeba o Kyjovskou přehradu, lom v Lipové nebo lesní rybník v Kytlicích. Z Českosaského Švýcarska a Šluknovského výběžku Lucie Sinková.
0: Sport. Mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe překonalo ve včerejším programu historický rekord počtu gólů střelených na jednom šampionátu. Předchozí maximum k minulému turnaji v roce 2022 v Kataru bylo 172 gólů. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
5: A máme tady a tudy s tímto tady. Dneska mi to jde, je to fantastický.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Víte že?
1: Dnešní rubrika Víte že bude opravdu zajímavá, protože jsme se tady skoro pohádali s Martinem, jako kdo co bude, jestli někdo bude něco říkat.
2: No já jsem chtěl já, no.
1: A já chci taky, ale jako.
2: No ale tak to je mi jedno.
1: No dobře, tak začni.
2: Víte, že za pouhé 2 minuty dnes vyfotíme tolik fotografií, kolik vyfotilo celé lidstvo v 19. století.
1: Wow.
2: Tam to bylo komplikovaný, víš?
1: No tak neměli úplně takový technologie.
2: Neměli, no. Vyvolat všecko, víš, musela se vývojku ustalovat, čo tak dále, tohle temná komora.
1: Aha.
2: No nebylo tak jednoduchý udělat fotografii tenkrát. A převážně černobílý, barevný, to už byly fajnšmekři.
1: A fotilo se alespoň zajímavý věci, že jo? A nefotili se kde jaká blbost.
2: No tak samozřejmě, protože to bylo drahý, že jo?
1: Ano, samozřejmě.
2: No a ten materiál třeba, na který se filmovalo, že jo, i fotilo, tak byl celuloid, byl vznětlivý. Ne, že jako když jsi mu řekla, seš vošklivý, on se naštval. Myslím tím jako, že se vznítil třeba.
1: On se vznítil.
2: Hořel.
1: Ty prdě,
2: stačilo málo a hořelo.
1: Je teda fakt, že já jsem to u sebe zaznamenala, že když jsme jeli třeba na dovolenou, tak můj partner mě i nabádal k tomu, a vyfoť si tohle, a vyfoť si tamto, a prostě říkám, a já se nechci jako fotit, jako já si to chci mít z toho ten zážitek, že to jako vnímám teď a tady v tuhle tu chvíli a prostě ne, a stejně, máš miliardu fotek v tom telefonu, kolikrát si to projedeš zpátky?
2: Ne, neprojedeš, ne. Neprojedeš, a já jsem třeba ještě z generace, kdy my nefotíme, ale tesáme do kamene.
1: Já bych chtěla vidět, jak vypadá vytesaná fotka Martina.
2: No fantasticky, krásná, hlavně když třeba nějaký akty se rozhodnu dělat.
1: Jo, tak dobře.
2: To je tesačka.
1: Tak příště.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány, jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. KISS. Radio KISS.

0: Ladíte Radio Kiss, no a zbývá už opravdu pouhých pár minut, kysáci, abyste se zúčastnili naší soutěže, která právě teďka probíhá na Facebooku Radia Kiss.
1: Takže honem, honem na Facebook, protože to všechno trvá jenom do 18 hodin.
0: Ano.
1: Víc už ne, pak se zaklapnou dveře a už tam nebude moc vůbec nic sedít. Dokavať, samozřejmě zase nepřijdeme s něčím dalším, jasný.
0: O co vlastně soutěžíme tentokrát? Tak společně s Českými dráhami soutěžíme o 15x2 jízdenky na toto léto. To znamená, že vy můžete křížem krážem procestovat celou Českou republiku právě vlakem a opravdu bude se to losovat dneska už v 18 hodin. Takže 15x2 jízdenky pro vás.
1: Ty brďo, a dneska to samozřejmě, když člověk cestuje hodně daleko, nemusí to být úplně levný, ale je teda pravda, že já jako tam jezdím dost často.
0: Ano.
1: Když jedu jako hodně daleko, tak se dám jako do rukou dobrého, kvalitního strojvedoucího. A když je tam ještě jídeláček, no tak samozřejmě si člověk dá pivko, nemusí žávu.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: Posloucháte Radio Kiss, je s vámi Magda a Martin. Za chvilku se budeme loučit, ale já jsem ještě chtěl, na konci samozřejmě já tě budu chválit, jo.
1: Yeah.
0: Jako vždycky. Ale já jsem chtěl říct, že ty seš úžasná i herečka. Já jsem si to ovšim, jak třeba děláš, že si pamatuješ ten text, člověče?
1: Člověče, každý to má jinak, samozřejmě jsou i herci, kteří si nesnadno pamatují texty.
0: No.
1: Já to mám vždycky spojený s pohybem na jevišti. To znamená, že prostě chodíš s textem, normálně si to říkáte, ale máš k tomu vždycky nějaký pohyb. To znamená, že vím, že když říkám tuhle tu větu, tak zrovna šahám třeba pro kafe nebo něco takového. Každopádně herci samozřejmě mají vždycky na zkoušení té hry a toho textu samotného 2,5 měsíce. Většinou to tak v divadle bývá. A když to zkoušíš každý den furt do kolečka, tak si to jako zapamatuješ.
0: No ne? A když máš třeba nějakou postelovou scénu, jako nestratíš nic.
1: Já jsem na jevišti v divadle ještě v životě
0: neměla. Takže to nemůžeš jako posoudit.
1: Měla jsem líbací scénu a tam se moc nemluví.
0: Tam se, no tak to je jasný, tam toho textu jako moc není. No.
1: To je v pohodě.
0: Maskačka. No a prosím tě, já jsem ti chtěl říct jednu věc. A jak by se dalo třeba dostat k filmu, jestli si někdy něco jako točila. Já bych strašně si chtěl, velmi bych si chtěl splnit svůj sen,
1: ano.
0: Být hercem. Ne jako být hercem pořád, ale ne točit filmy, ale natočit film. I nějaký štěk, já bych někde přešel, řekl bych, paní, nesu vám psaní a tak. Já třeba umím bezvadně jako ukazovat, jak vařím kafe, nebo cokoliv, jako volíznout v obálku.
1: Výborně, a prosím tě, takový dotaz, jenom jako nemyslíš si, že neměl bys třeba problém jako s kamerou, že bys třeba koukal do kamery?
0: Ne, vůbec, nebo něco, já jsem ochotný jí nosit a pusinkovat, cokoliv. Já problém tak, s kamerou nemám.
1: Pokud nás teďka
0: ani s kameramanem.
1: Pokud nás teďka v tuhletu chvíli poslouchají nějaký filmaři nebo někdo, kdo se třeba zabýváte castingem a chtěli byste někoho nakastovat, nějakého fajn superového chlapa, třeba do role moderátora, tak to by třeba Martin, jako no si myslím, že zvládl úplně skvěle.
0: Ty seš tak hodná. Ne. Já už vím, proč tě na konci budu chválit.
1: Jo.
0: Když ty si řekla, že kdyby někdo chtěl fajn chlapa, skvělýho prostě herce v podstatě už tam můžeme dát. Je to krásný.
1: Musím
0: Magdo, ty jsi opravdu
1: PR-ku.
0: Hodná.
1: Tak
0: opravdu, chtěl bych si zahrát, prosím, aspoň jednou prostě. Donesu to kafe nebo něco. Nebo tak.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne
3: od 2 do 6
2: na Kisu.

0: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Páteční odpolední jump se nachýlil ke svému konci. Dneska tady opět výjimečně s Martinem Hájkem. Martine, já ti strašně moc děkuju, že jsi tady opět byl. Zastoupil si sumečkovsky Radka, Pupíčka.
1: Samozřejmě, Pupíček a Sumeček.
0: Ano.
1: To je prostě nedílná součást, že jo, dneska už odpoledního jumpu, aspoň takhle v zastoupení. Mm-hmm. Jinak já ti děkuju moc krát, tobě děkuju, protože jsi byla úžasná, opět si mě přesvědčila o spoustě faktů, já jsem se dozvěděl spousty věcí a načerpal jsem z tebe energii a seš prostě fantastická, seš báječná, prostě úplně neuvěřitelná.
0: Kysáci, já bych to vedla na pravou míru, ty fakta, ty nové věci, tak to jsme si řekli tady během vysílání, když se zrovna nevysílalo
1: jo,
0: a není,
1: ano,
0: to,
1: ano,
0: není
1: ano.
0: To úplně publikovatelný.
1: Takže... Ano, některé věci nejsou publikovatelné. Každopádně, co máš na víkend, jenom tak v rychlosti, jenom...
0: Je to úplně jasný, jako facka, my už dneska vyrážíme za jedním svatebčanem, který se zítra bude, ženichem, který se zítra bude ženit, no a to je náš společný kamarád, Patrik Peltán.
1: Ano, Patrik Peltán, já tam teda dorazím až zítra, protože předtím mám nějaký povinnosti, dneska se těším na Valečově, máme tam zase spousty jako skvělých kapel, takže pod hradem Valečov, což je za Mladou Boleslaví, no a zítra ještě po té svatbě, člověče, já musím z té svatby jako zdrhnout dřív, protože mám Goldies Festival
0: Hezky.
1: V Hrádku nad Nisou, jo, takže já pojedu 300 kiláčků, ale těším se na to.
0: Ty brďo, tak no. Hlavně se prosím tě, Martěs, nikde neusmaš.
1: No proč? Já mám normálně
0: auto. Jo, ty máš
1: auto.
0: To vedro rád vlastně.
1: Já mám za prvý vedro rád a za druhý moje auto je prostě, to není jako ta tvoje tříkolka, jako. Víš, to je kterou normálně nemám. Prostě vůz moderní, jo, jo. Jako. Jo.
0: Jo, tříkolka, kterou nemám. Nevadí. No. Kysáci, to tě od nás všechno, se mnou si ještě dáte potom dopravu a jinak my vám přejeme samozřejmě krásný víkend.
1: Fantastický víkend a neupečte se.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Odpolední jump od

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: A jsou tady slíbené dopravní informace ještě od nás. Jedna nehoda na dálnici D11, je to ve směru na Hradec Králové na 6. kilometru. Bouralo se na dálnici D0 ve směru na Ruzyni na D7, je to 18. kilometr. Jedna dopravní nehoda také v Plzni v ulici Karlovarská a bouralo se také v Litoměřicích, a to v ulici Křižíkova. My vám přejeme šťastnou cestu a teď už startuje Martin Hovorka a jeho miléniovky.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
2: My vás naučíme, je seriál, který se odehrává ve fiktivní verzi Jižní Koreje. Právě tam kvůli novým zákonům a přehnané ochraně dětí zcela skolaboval školní systém. Učitelé ztratili veškerou autoritu, studenti je fyzicky napadají a brutalita i kriminalita mladistvých na školách dosáhly extrémní úrovně. Drsná školní podívaná sleduje své razné inspektory, kteří s pomocí nekompromisních, často fyzických metod bojují proti šikaně. Pro KIS, Katka Čepelíková.

0: a Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
1: Nejlepší rádio na světě je Rádio Kiss.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude jasno, místy přechodně až polojasno, teploty 31 až 37 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno a nejvyšší teploty 33 až 38 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Jezděte velmi opatrně nebo alespoň normálně. Mohlo by se to vyplatit. Policie totiž posiluje dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou i o víkendu. V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se zaměří hlavně na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazil do Venezuely, kterou zasáhla dvě silná zemětřesení. Jeho africká země nabídku z Česka přijala včera. Našim borcům, záchranářům určitě palec nahoru. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Organizátor pražské dopravy chystá na září malou revoluci v jízdních řádech. Dojde ke sjednocení sobotních a nedělních intervalů v metru. Na lince B se přitom intervaly v ranní špičce zkrátí a na lince C se počítá s ranními intervaly až 105 sekund. Víkendový provoz posílí na linkách A i B. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Ski alpinismus bude po letošní olympijské premiéře v programu i na zimních olympijských hrách 2030 ve Francii. Ke sprintu a smíšené štafetě přibude dlouhý individuální závod. Tak to alespoň schválil Mezinárodní olympijský výbor. To byly dnešní poslední zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: Páteční 18. hodina a slovo na rádiu Kiss v tento okamžik dostávají miléniovky. Já jsem Martin Hovorka, ahoj.
0: Millennium. Best of Millennium. Každý

Posloucháte Radio Kiss, já jsem vám chtěl popřát hezký večer, ale pak mi došlo, že venku je pořád nějakých 35 stupňů. Další zhruba ještě 3 hodiny bude světlo, 4 hodiny, protože se nám sluníčko zapadá až po 22. hodině. Jsou opravdu ty nejdelší dny v roce, takže mluvit o podvečeru, večeru, to je holej nesmysl. Takže ještě stále hezké odpoledne a věřím, že mnozí z vás si to dnešní odpoledne stále ještě užíváte někde u bazénu, na koupáku, nebo u nějakého rybníku, kde je prostě reprák, ze kterého vyhrává Radio Kiss, tam někde u stánku, kde mají cukrovou vatu, busty a točený pivo. Co více si přát k tomuto večeru? 26. červen, začaly prázdniny, takže přátelé, ta atmosféra je uvolněná a taková, jakou jsme si vždycky přáli celý školní rok, aby byla. Takže dneska první prázdninový večer, pojďme si ho užít a my vám k tomu na Radio Kiss budeme hrát ty největší hity milénia, zkrátka muzika, která bodovala v hitparádách po roce 2000. Mám v plánu vám zahrát Morandy s písničkou Colors, bude i letní pecka od Aquagena, Summer is Calling, a jestli máte taky nějakou oblíbenou věc z milénia, dejte vědět přes apku Radio Kiss, protože na ní společně dneska večer zaspomínáme.

0: ty největší miléniovky už za malý moment, třeba Avril Lavigne nebo Alicia Keys. A i otázka na vás, kysáci, co pro vás znamená období milénia? Co vám dala tato dekáda?
1: Nazdar Marťas, hele, pro mě milénium znamená střední škola neboli Gimple. A právě teďka jedu do rodné Hroudy, organizujeme se spolužákama sraz celé školy bývalé. A teď sedím za volantem a za sebou mám 12 peček výborného piva a zítra se sejde celý bývalý Gimple a bude se pařit. Takže ať je milénium. Čau, kysáci.
0: To je nejvíc. Tak pozdravuj bývalé spolužáky od Rádia Kiss. My si dáme další hitovku, která tady s námi byla po roce 2000. Jay-Z a Alicia Keys, Empire State of Mind. No a slibuju, že se dneska večer také spojíme s kapelou Holky a zahrajeme si jednu jejich letní písničku a to se hodí, protože venku je stále hits. Vedro. Pařák. Tak, no a jinak nás čeká Millennium Battle už po 6:30, tak buďte s námi, ať se vám Kiss hezky poslouchá.

0: Avril Lavigne s písničkou Complicated tady u nás na Rádiu Kiss. A já jsem před malým momentem naznačil, že nás čeká Millennium Battle. Vysvětlím, o co půjde. Je to totiž šíleně baví, když se hádáte mezi sebou, nebo respektive soupeříte mezi sebou, jaká ze dvou písniček je lepší. A to nás čeká právě za malý moment, takže až dohraje Justin Timberlake, dám na výběr ze dvou písniček a vy vyberete tu, která vás prostě bude víc bavit. Tak si počkejte na Millennium Battle.
1: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu.

JTčko a jeho Rock Your Body, to byl Justin Timberlake. Ladíte Radio Kiss a já vám teďka pustím ukázky dvou písniček a schválně, která z nich vás bude bavit víc. Takže pojďme na Millennium Battle, mě název této občasné rubriky hodně baví, takže pojďme rozjet Millennium Battle. První ukázka, Jennifer Lopez, Let's Get Loud. To je taková letní, ta by se mohla líbit. No a pod číslem 2 se skrývá písnička Paper Planes. Tak kterou dáme? Jennifer Lopez, Let's Get Loud, nebo MIA, což je zpěvačka, která zpívá tuto skladbu Paper Planes. Jedničku nebo dvojku? J-Lo nebo MIA? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss a prvních 5 vašich hlasovek rozhodne o tom, jakým směrem se bude ubírat náš dnešní playlist. Florida, David Guetta teď na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, vysíláme náš páteční hudební speciál Best of Millennium. Tohle jsou Room 5 a pecka Make Love. No a já jsem dal na výběr ze dvou písniček a teďka doťukneme tu aktuální Millennium Battle, kterou tu máme, souboj dvou hitů milénia. Tak já jsem zvědavý, já jsem napnutý jako kšandy, jestli dáte přednost Jennifer Lopez, písnice Let's Get Loud, a pak jsem nabízel i zpěvačku MIA a její píseň Paper Planes. Petře!
1: J-Lo, J-Lo, J-Lo!
0: Takže tady v tomto případě vede aktuálně 1-0 Jennifer Lopez. Jak to vypadá dál?
2: Ahoj, já jsem pro to druhý, ne J-Lo, ale to druhý, akorát nevím ten název. Hezký den, Péťa!
0: MIA Paper Planes, takže 1-1.
1: MIA, prosím, MIA, díky.
2: Prosím o Jennifer Lopez, please, please, Jennifer Lopez.
0: 2-2, tyjo, 2-2. Ha, Franta rozhodne.
3: Čau, takže Paper Place, určitě za mě, Franta.
0: Wow, takže zpěvačka MIA porazila Jennifer Lopez v této Millennium Battle. Jestli vás tento souboj dvou hitů milénia bavil, tak si v příští hodině dáme další, co říkáte? A teď ta píseň, ta, která vás bavila víc. Tady je MIA a písnička Paper Planes na Radio K.

0: objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
1: Další nálož muziky z 2000 před námi, odbyla 19. hodina, já jsem Martin Hovorka a tady je Marquez.
2: Millennium. Best of Millennium.

Posloucháte Radio Kiss a když svět vstoupil do milénia, tak se zrodila domácí legenda skupina Holky. A ta před 25 lety bodovala se svými prvními hity a jednou z těch písniček byla i skladba Party, která se po čtvrt století dočkala nového kabátu, o který se postaral Mark Voss. Přátelé, tohleto jsou Holky v novém kabátu od Marka Vose. Za malý moment se Holek zeptám, jaký byl jejich první honorář, když začínali. A taky si pustíme jednu vyloženě letní písničku od skupiny Holky, tak si počkejte. Teď ale Kej Maro a Fam Like You na Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, přeju vám horký, pohodový, skoro řekl bych až tropický páteční večer. Za malý moment písnička, která musí dneska zaznít, a to je letní song skupiny Holky Letní ráno. A já jsem se tu nedávno s kapelou Holky bavil v rádiu o tom, jaký byl jejich první honorář. Tak přátelé, tipli byste si, kolik Holky vydělávaly na svých prvních koncertech? Tady máte odpověď.
1: Takhle, první honorář byl 500 korun, jo? Takže jako bylo to hodně peněz, 500 korun, protože to 5 kilo jsem dostávala na měsíc, jo? Od našich jako kapesné, takže pak to najednou bylo za jedno zpívání, ne, jo, 5 kilo, co si koupím, no tak samozřejmě jako jo, pak to šlo nahoru a utraceli jsme prostě za nesmysly, no? Tak mohli jsme si najednou dovolit, nemusela jsem mamce říkat, hele, mami, já si chci koupit video kazetu a nevím, kolečkový brusle a tak dál a kabelky spíš teda a boty, tak prostě jsme si je užívali, no, tak jako bylo to super.
0: Ta Nokia 3310 taky něco stála tenkrát, že jo? Takže na to si Holky pohodově vydělali, i když postupně. Rozhodně na to nešlo vydělat jedním vystoupením, jak jsme pochopili. Takže vzpomínáme na to, jak Holky začínaly před čtvrtstoletím. Tady je písnička, která se k dnešnímu dni 100% hodí. Tady je Letní ráno a vám všem přání pohodového pátku od Rádia Kiss.

Páteční speciál Rádia Kiss pro vás, Best of Millennium. A za malý moment další souboj dvou hitů milénia. Poperou se o vaši přízeň DJ Antoine a Lady Gaga. Počkejte si.

Posloucháte Radio Kiss a mně teďka došlo, že tohle to je první prázdninový Best of Millennium. Já zdravím vás všechny, kdo už teďka míříte třeba do Chorvatska, máte před sebou celou noc cesty, jste za volantem, tak přeju, ať ty kilometry ubíhají. No a v tento okamžik se můžete zapojit také do naší Millennium Battle, protože já vám nechám vybrat ze dvou hitů milénia. Tak co, bude vás bavit víc DJ Antoine?

Mimochodem úplně první single, se kterým Lady Gaga zabodovala, bylo to v roce 2008, takže DJ Antoine nebo Lady Gaga. Prvních pět vašich zpráv od vás rozhodne o tom, jakým dalším směrem se bude ubírat playlist Rádia Kiss. Teďka September a za okamžik i Brandy a Ray J.

0: Jak jinak začít prázdniny, nežli s takovouhle muzikou? Sandstorm, to byli Dariut. Ladíte Radio Kiss a Best of Millennium a teďka se bude rozhodovat o tom, jestli se v našem playlistu objeví DJ Antoine nebo zpěvačka Lady Gaga. Máme tu totiž další Millennium Battle a na vás je rozhodnout přes apku Radio Kiss, co jako další si budeme hrát.
1: Lady Gaga, tady Macík.
0: Macík volí Lady Gaga, takže 1-0 pro tuto zpěvačku.
2: Tady Vítek, DJ Antoine, určitě.
0: Takže jsme srovnali 1-1.
3: Dejte tam tu dvojku, to je bombička.
0: Ano, bod pro Lady Gaga, ty jo, uvidíme co dál.
4: Čau Matias, sice to není muža legávy, ale jednička DJ Antoine, dej se.
0: Takže teďka je to plichtička a rozhodne pátá hlasovka od vás.
5: Čau Martine, určitě Lady Gaga, hezký den, ahoj.
0: Dobře, tak hrajeme, plním vaše přání zahrát Lady Gaga, i když bylo to o prsa. Tak pojďme si připomenout, jak zněla Lady Gaga na začátku své kariéry, tohle to je její úplně první hit, Just Dance.

Radio Kiss vysílá Best of Millennium, tohle je Madonna a Hang Up a mně dochází, že příští týden, příští pátek, už vám budu moct říct, jak zní nová deska Madony, která vychází právě za týden v pátek 3. července. Jmenovat se bude Confessions 2. No a přátelé, milénium 2000, tak to byla dekáda, kde se nedařilo pouze taneční muzice, ale hodně bodovalo i R&Bčko. A jen tak jako namátkou, ty největší hity z tohoto ranku právě po roce 2000 mezi elitu spadá Usher a jeho písnička je... Hodně se dařilo i zpěvačce Beyoncé. A mezi elitu tohoto žánru po roce 2000 patřila taky zpěvačka Mary J. Blige. Královna hip-hop soulu, tak se jí přezdívá. A jejím největším hitem byla písnička

0: Tato Radio Kiss bude 8:30 večer a na teploměru stále 30 stupňů. Necelých 30 stupňů v 8:30 večer. No a ten výhled na víkend, ten je přímo hrůzostrašný. Zítra 9:30, v neděli 40. To je takový ten for, který se dá převést právě na tyto teploty. O víkendu naměříme 79 stupňů. 39 v sobotu, 40 v neděli. Ne, ale pak se má ochladit, má přijít studená fronta a bude jenom 30 v pondělí, to je příjemný. Přátelé, jestli už nevíte, jak se ochladit, měl bych tady pro vás tip, který vynalezli přímo Italové. Vezmete vodu, ideálně ochlazenou, trošku citrónu vymačkáte, přihodíte špetku soli a máte účinný jonťák a ušetříte minimálně pade. Prostě i jontový nápoj si můžete vyrobit doma, tak se ochlaďte a dejte si další muziku. Radio Kiss vám teď do uší posílá Silver a taky Rihanu. Dobrý večer.
1: Když hity milénia, tak na Kissu. Na Kissu.

Na rádiu Kiss Rihanna je dost pravděpodobné, že jako dítě Rihanna hrála hada. Vyrůstala v 90. letech, kdy byl Snake jednou z nejpopulárnějších mobilních her na světě. Tak toto byla Rihannina písnička Rude Boy. Mimochodem Rihanna se proslavila jako teenagerka v miléniu a těch jmén, která nás provázela miléniem, nás v průběhu dnešního večera čeká ještě víc než dost. Za okamžik Jennifer Lopez a pak taky naše dnešní další Millennium Battle. Tentokrát souboj dvou českých miléniů. Počkejte si.

Jennifer Lopez a písnička Ain't It Funny. J.Lo byla první ženou v historii, která měla ve stejném týdnu na prvním místě americké hitparády album a zároveň měla nejnavštěvovanější film v kinech. Bylo to v roce 2001, kdy její deska J.Lo, ze které je i tato píseň, tak vedla hudební žebříčky a film Svatby podle Mary byl jedničkou v amerických kinech. Tento dvojitý úspěch ukázal, že Jennifer Lopez patří mezi vzácné umělce, kteří dokážou současně ovládnout jak hudební, tak filmový průmysl. No a my teď tady u nás na Radio Kiss budeme nadále ovládat náš playlist muzikou z milénia. Ovšem otázkou je, jakou písničku vyberete, protože já mám teď tady pro vás další velký souboj dvou hitů milénia. Na prvním místě Vzducholoď od Le Monde. A číslo dvě má pro tento okamžik Boreček. Vemte mobilní telefon, nahoďte kysáckou apku a dejte mi vědět, jestli Vzducholoď nebo Boreček. To je souboj dvou českých hitů milénia a na vás si vybrat, jaký si zahrajeme úplně celý. Už za malý moment rozhodnutí tady u nás.

0: Radio Kiss vysílá Best of Millennium a my si celý dnešní večer tak jako trochu hrajeme s naším playlistem, protože vám dávám jednou do hodiny možnost ovlivnit náš playlist, a to v rámci souboje dvou hitů. Právě teď mezi sebou bojují dvě české pecky z milénia, a to na první straně Lemondi a Vzducholoď a pak s číslem dvě Boreček od skupiny Bowwave. Tak co, kysáci, jaká z těch dvou skladeb je vám sympatičtější? Jakou si zahrajeme? Vzducholoď nebo Borečka?
1: Ahoj Matias, já hlasuju pro dvojku, Boreček, čau, kazy.
0: Dávám čárku, Boreček vede.
2: Jako obě dvě skvělý, ale za mě Vzducholoď, já jí milovala.
3: Čau Martine, samozřejmě Lemond, ahoj.
0: Takže 2-1 teďka pro písničku Vzducholoď od Lemondů, uvidíme co dál.
4: Čau, jasně, že Boreček.
0: A Bowwave to vyrovnali, takže teď rozhodne poslední pátá hlasovka od vás.
5: 100% jednička! Jednička, Lemond!
0: Jo, takže Vzducholoď zvítězila v tomto souboji hitů, takže další Millennium Battle pro dnešní večer vyhrála skupina Lemond. A my v tento okamžik ve vysílání Rádia Kiss v našem pátečním Best of Millennium zavzpomínáme na Vzducholoď. Tady je na

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Ten dnešní páteční večer má úplně jinou atmosféru. Začaly prázdniny, odbyla 21. hodina a s vámi je na KISu Martin Hovorka.
1: Milan.

muzikou. Tohle byla vzpomínka na písničku Just the way you are. No a pokud vás taky baví muzika, co vznikala a bodovala po roce 2000, tak byste neměli chybět na Mejdanu, který do O2 Areny přiveze letos na podzim Radio Kiss. 21. listopadu v sobotu se těšte na pokračování úspěšné show Millennium Explosion, Košín, Safri Duo, ATC, Ingrid nebo třeba taky zpěvák Dante Tomas. To je sestavička, kterou letos uvidíte naživo v O2 Areně na akci Radio Kiss Millennium Explosion. A tady je píseň, která si z hříšného tance vzala jen to nejlepší. Pojďme si dát Black Eyed Peas, kteří si s hříšňáčkem svého času krapet pohráli. A já dodám, baby ani dnes večer nebude sedět v koutě. Beef.

Studio Kiss, to nejsou pouze devadesátky, ale hrajeme vám i hity milénia a máme k tomu i hudební speciál, ten vysíláme každý páteční večer po 18. hodině. Celé se to jmenuje Best of Millennium a teďka mi tady píše Vlastík, má vlastně přání o jednu konkrétní písničku, chtěl by zahrát song 17 a mám taky prý říct, od jakého je interpreta, protože Vlastík to neví. Vlastíku, nic si z toho nedělej, je to písnička, která tady dlouho nebyla, dlouho jsme ji nehráli, ale teďka si ji rádi připomeneme. Takže pojďme vzpomenout na skupinu, která pochází, nebo pocházela, dneska už neexistují, ale svýho času se o nich hodně mluvilo. Skupina z Frýdku Místků, říkali si FM Factory a jejich nejznámější pecka byl song 17. Tak pojďte teďka klidně doma odsunout jídelní stůl, odsuňte i gauč, ať si prostě doma uděláte taneční parket a můžete si při pátečním večeru zatrsat na tuhle pecku. Tohle, přátelé, nejsou ani holky, tohle není ani Verona, tohle jsou FM Factory a skupina, která měla svůj největší hit v roce 2001, jmenoval se 17. Tady ho máte na rádiu Kiss.

Na rádiu Kiss Jason Derulo a tomu dnešnímu parnému večeru by se hodila nějaká vyloženě letní písnička, tak já vám jednu pustím, dáme si už za malý moment Venga Boys. No a protože celý dnešní večer jedeme v rytmu Millennium Battle, tak další souboj dvou hitů milénia nás čeká už za malý moment a budu potřebovat vaší asistenci. Takže si připravte mobilní telefony, připravte si kysáckou apku a za okamžik se potkáme u nás v éteru.

0: Tohle to je jeden z nejúspěšnějších boybandů na přelomu tisíciletí. Westlife nás bavili jak v 90. tak i v miléniu. Proto si právě teď na Radio Kiss v pořadu Best of Millennium hrajeme jejich písničku Uptown Girl. Máme pár minutek po 9:30 a nás čeká další souboj dvou hitů milénia. Na vás bude rozhodnout, kterou z těch dvou následujících písniček si zahrajeme úplně celou. Takže pozor, přátelé! Představuju vám jedničku, hit číslo 1 Morandi Save Me. Pokud to náhodou není váš šále kávy, tak věřím, že vás budou bavit Cheeky Girls. Tak kterou dáme? Morandi nebo Cheeky Girls? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss, jestli chcete to nebo to, a za malý moment já to spočítám ty vaše hlasy a prvních pět vašich hlasovek rozhodne o tom, jakým dalším směrem se bude ubírat playlist Rádia Kiss. A pozor, tady je další mega vzpomínka. Body Rockers, I Like The Way You Move.
1: Best of Millennium na Kissu.

0: Ladíte Radio Kiss a já vám chci poděkovat, jak skvěle jste se dneska zapojili do toho dnešního vysílání, protože tu spolu zažíváme už čtvrtou Millennium Battle dnešního horkého večera. Dal jsem na výběr dva hity, jednak Morandi, druhák Cheeky Girls, a na vás bylo přes apku Rádia Kiss rozhodnout, jakou z těchto dvou písniček si budeme hrát v těch následujících minutách. A já už tady mám vaše reakce, takže pozor, přátelé, jdeme odpočítat prvních pět vašich hlasovek a ty rozhodnou o tom, jakou z těch dvou písní si za malý moment na Rádiu Kiss budeme hrát.
1: Čau, panáčku, ale za mě Cheeky Girls.
0: Cheeky Girls mají první čárku.
2: Ty brďo, tak to je jasný, že Morandi, 100% Morandi, posílám rychle.
0: Takže jsme tam, kde jsme byli, plichta. Uvidíme, co dál.
3: Tak určitě Morandi, Morandi je pecka.
0: 2-1 pro Morandi, ty jo, začíná to být dramatický.
4: Marťas, jasná dvojka, Cheeky Girls, prosím, čau.
0: 2-2 a teď se rozhodne.
5: Čau, za mě prosím dvojku, dlouho jsem neslyšel, díky, ahoj.
0: Takže Cheeky Girls zvítězili, porazili rumunskou formaci Morandi. Tak a přátelé, to je vlastně jedna z posledních písniček pro dnešní večer, jedna z posledních hitovek milénia, kterou dneska uslyšíte. Cheeky Girls, potom ještě All Saints. No a já vám přeju hezký zbytek dnešního večera a budu se těšit u dalšího Best of Millennium, tedy zase příští pátek večer. Ahoj!
6: Best of Millennium a Martin Hovorka.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Kdo z nás začne?
3: Já začnu klidně. Protože já si myslím, že nikdo jsme si takhle ráno nespívali jako teď Passion Fruit.
2: Počkej, vychutejte si ten hlas, si hlas Míši, to je pecka.
3: Hele, já vám řeknu upřímně, jo. V těchhle z těch teplých dnech je pár dobrých receptů, jak se ochladit. Ale klimatizace mezi ně nepatří.
2: To je z klimatizace tohle.
3: Tohle to je z klimatizace.
4: No, ale to zní jako no. To zní jako klasický klimatizační hlas.
3: To je takový to, když jsou venku vedra, pak přijdete někam, kde je to klimatizovaný a pak zase vyjdete ven do toho vedra.
4: No je to masakr, já jsem takhle, když jsem byl v Americe, teda kdyby se začal tady poranou vychloubat. Když jsem byl v Americe, tak jsem měl to štěstí, že jsem se byl podívat do Miami a tam je teda takhle počasí skoro každý den a tam vyloženě zajdeš do obchoďáku a okamžitě na tebe takhle spadne mráz úplně, protože oni mají všude ty klimatizace hrozně jakoby, že jo, od vytočený doprava. A pak teda já jsem fakt byl úplně zmatený, protože ty buď jdeš do lednice a nebudeš zpátky do trouby, tam vlastně nic není mezi.
2: Takže Alex radí koupit, pořídit klimatizaci, ale oni jsou podle mě vyprodaný teďka.
4: To je pravda.
3: To je pravda. Pozor, ale na ranní kachny, jo? Jestli nejsou vyprodaný kysáci, ti to můžou.
2: Já jsem se včera koukal na ty internety, kam prostě, kde to objednáváš tyhle ty prostě věci do domácnosti. Normálně neměli vyprodáno. Ty modely levnější měly vyprodaný, ty dražší ty měly.
3: Jo,
2: ale co je zajímavý, ty jsi mluvil o Americe.
4: Ano.
2: Tak můžu se taky vychloubat chvilku.
4: Povídej.
2: Já jsem se teďka vracel ze Švýcarska a jeli jsme logicky přes Mnichov. A potřebujeme, jsme ještě neříkáme, už to v Čechách nestihneme, budou všechny zavřený v obchody, nakoupíme v Mnichově nákup klasicky domů, prostě co potřebuješ, máslo, rohlíky a tak dále. A říkám, koupíme si zmrzlinu, nanuka.
4: Mm-hmm.
2: Člověče, ten box s těma nanukama v těch obchodech, víme, jak vypadají.
3: Ano.
2: Ani jeden nanuk. Pryč. Jak byla kdysi prohibice s alkoholem, jak nebyly před asi 10-15 lety ani jedna láhev s tvrdým, tak tam nebyl ani jeden nanuk. To byla prohibice na zmrzlinu.
3: Hle, ale co jsem koukala, na benzínkách ještě pořád mají kostky ledu.
2: Tak to je dobrý. Takže běžíme, zavoláme na benzínku, kolik stojí kostka ledu, tyjo.
3: Hele, když si to rozemeleš, máš z toho i tříšť?
4: Já myslím, že za chvilku budou škrábat ten led z těch lednicí a prodávat to.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
5: od 6 do 10.

0: Studená fronta, že se má ochladit na 30, tak je dobrý.
1: Jo, to je vtipný teda.
2: No hele, a já jsem se vás chtěl zeptat, no. Jak vy řešíte takovýhle vedra? Máte doma něco nebo nějaký způsob, jak co byste mohli třeba poradit našim posluchačům?
0: Co?
2: Jak se ochladit?
0: Vyzkoušel, jak máš větráček.
2: No.
0: Tak před to postavit zmrzlou petku.
2: Zmrzlou petku.
0: Máme petlahev, naplnit vodou, dát to do mrazáčku, ono to vymrazí a pak tohleto postavíš před tu vrtuli. A je to příjemný docela.
2: To je dobrý.
1: Já teda nic doma speciálního nemám. Já maximálně otevřu okno a doufám, že se bude trošku větrat, že zafouká větříček. Ale teda, co teď dělám ráno? A to je, budete se tomu smát, ráno jak vstávám a je vedro, tak já normálně si sednu na postel a opřu se o stěnu.
2: To je dobrý, no jo.
0: To je super. Já a teďka vlastně jako je hack, tak je dobrý, jak když má malý dítě třeba horečky, 41 stupňů, jak se zabalit, dělá se zábal takzvaný, do toho ledového...
1: Ano,
0: bejznicův
1: zábal.
0: Ne, do ledového prostě, do ledového prostěradla zabalej, aby ti spadla teplota.
1: Jasně.
0: Tak podle mě takhle dneska chodit prostě zabalený v ledovém prostěradle.
2: To je fakt, to si můžeš normálně hodit.
0: Prostěradle.
2: A nebo se hodit vlastně do mrazáku a pak to prostěradlo nevezmeš.
1: To jsem slyšela, že některý si dávají třeba trička do ledničky, do mrazáku a pak si to na sebe oblíkají.
2: No a teď vám řeknu tip, na který byste 100% asi nepřišli. Navážu na tebe, Míšo, ty jsi říkala, že otevíráš okno, aby větralo.
1: Jo.
2: A podle jako fyziků a podle fyzikálních zákonů, nejlepší, co můžete udělat je, že když máte ten ventilátor, takže si ho nastavíte ne jako na sebe, aby vás ofukoval, ale jakoby směrem z okna ven. A tím pádem, když pak otevřete i další nějaký okno, aby to luftovalo, tak ten ventilátor najednou funguje jako vysavač. On vlastně vysává ten teplý vzduch. A díky fyzikálním zákonům se nasává ten studenější, doufám, pokud teda je studenější venku, jo, protože samozřejmě, že venku stejně jako uvnitř, tak vám to moc nepomůže.
0: To je dobrý.
2: Ale chtěl jsem to zkusit, ještě jsem to neskoušel.
0: No. Ale kdyby tohle nepomohlo, měl bych tady jednu písničku,
2: která funguje vždycky.
0: Přesně tak. No. Chcete ji slyšet?
1: Jo, která?
0: Zaposlouchejte se. Oh, the weather outside
2: is frightful, but the fire is so delightful. A mě to nepomáhá.
0: Počkej, vědeš na refrén.
2: Jo, dobře.
0: A? Let it snow, let it
1: snow, let it snow. Okay. Funguje to, jdu si pro šálu.
2: Je to lepší. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Lepší než originál.
2: Kysáci, na tenhle moment jsme se těšili, protože rubrika Lepší než originál tady funguje opravdu dlouho. Je to velmi náročná rubrika a my jsme rádi, že vás baví a že nám fandíte. A my jsme se rozhodli jako ranní trojka, Roman, Míša a Patrik, udělat společný song, protože jste nás několikrát o něj žádali. A já mám na telefonu Patrika Peltana. Patriku, ahoj!
3: Dobré ráno, nazdar trio MMA.
2: Nazdar!
4: Čau.
2: Patriku, tak co, jak se chystáš na svatbu?
3: Chystám, klasicky jsme šli spát asi v jednu ráno, před chvilkou jsem vstal, těch příprav je hodně, ale bude to dobrý, teď momentálně nasávám vůni sluníčka nebo vůni.
2: Cítíš vůni lesa?
3: a všechno zatím v pohodě.
2: Skvělý.
4: Super, Patriku, budeš mít nějaký odlehčený oblek na tu svatbu? Jakože třeba bez košile?
3: Ne, právě že ne. Upeču se.
4: Jaj.
2: No a na druhé lince máme Romana Anděla. Romčo, ahoj.
5: Říkat, pardon, jenom.
2: Ty jsi na záchodě, viď?
5: Jdu.
4: Splách.
5: Dobrý, už jsem tady.
2: Jo.
4: Ne, on byl ve studně. Nazdar,
2: Romčo, jak se ti spalo dneska? To bylo vedro, viď, dneska.
5: Heleď, mně se spalo hezky, dobře.
2: Jo.
5: Jo, těšil jsem se na tuhle chvíli, protože co jsme si povídali, dali jsme do toho všechno a... Myslím si, že tohle bude nejlepší song pořadu, lepší než originál.
6: Tak je tady velká samozřejmě chuť mít 100%, být úplně nejlepší, tak to je potřeba apelovat na naše posluchače, aby všichni klikali teďka na internetovém hlasování na to políčko lepší.
4: Mhm. Mm-hmm. Já bych možná zrušil to druhý políčko a tím pádem máme jistotu.
2: To ale nejde, Alexi, to by nebylo fair.
4: To je pravda.
2: Kysáci, ve 7:45 se na webu kys.cz rozběhne hlasování a vy tam klasicky budete moct hlasovat po celý víkend až do pondělí do 7:30 ráno, kdy si odhalíme výsledky.
6: Finálová písnička rubriky Lepší než originál a to v podání ranní trojky Roman Anděl, Míša Dinhová, Patrik Peltán.
2: A Patriku, chceš říct něco, než to spustíme?
4: Děkujeme.
3: Bylo to... já vlastně nevím, co říct, protože ta rubrika Lepší než originál je skvělá. Pro mě jako pro nespěváka to bylo strašně, si myslím, náročný, ale občas se to i povedlo a jsem rád, že jsme si konečně jako my, ranní trojka, dali společný song, protože to byla zábava, to nahrávání a věřím, že se to povedlo a věřím i v těch 100%.
2: Romčo, tvoje poslední slova.
5: Poslední slova jsou o tom, že i přesto, že uslyšíte naše tři hlasy, tak to není jenom o nás třech. Je to o všech z celého týmu Rádia Kiss a o všech posluchačích a za chvilku pochopíte proč.
2: A za mě, Kysáci, tímhletím songem jsme vám chtěli poděkovat za to, jak jste si tuhle rubriku oblíbili a doufáme, že si v létě tuhle pecku budete pouštět a že vás bude bavit. Takže kluci, jdeme na to?
4: Jdeme na to.
5: OK.
2: Dobře, tak připravte se, pouštíme to.
0: Lepší než originál. We are

0: poslední song pořadu Lepší než originál.
1: Díky za to, jak jste nám všem fandili.
2: Užijte si léto, užijte si prázdniny, vždyť žijeme len raz. Právě tu a právě teraz.
1: Já už cítím vůni lesa.
0: Tak pojďme v

0: dobrý.
1: Wow. Brutál, strašně dobrý.
2: Ty jo, Patriku, jak ti to znělo takhle z éteru?
3: Úplně skvěle, úplně skvěle.
2: Já jsem úplně nadšená. Romčo, co ty?
4: Já jsem nadšený, já už si hlasuju, už tam hlasuju.
2: A jo, už je 7:45, už můžete na webu kis.cz hlasovat.
0: Já už to stahuju, já se to stáhnu a zítra to pouštím na svatbě normálně.
1: Jo, a já to pošlu kamarádovi na Tomorrowland, ať to tam hodí na mainstage.
2: Romčo, Patriku, my si musíme slíbit, že tenhle ten song třeba dáme u Máchova jezera, tam si myslím, že by to bylo skvělý.
4: Určitě, 18. července, to propočítej jo, s tím. Jo.
0: Souhlas. Patriku, tobě to vypálím a CDčko, Romane, tobě to nechám vylisovat na vinyl v loděnici u Prahy.
1: Já musím tak říct jednu věc. Ranní trojko, jestli teda nějaká písnička dokáže vyčarovat úsměv na tváři a abych já a myslím, že i všichni kysáci se cítili be happy, tak be happy. Tak je to tady ten song, že já jsem reálně happy jak dva grepy.
2: No tak jo, tak kluci, moc díky za to, že jsme vám mohli zavolat. Patriku, držím pěsti, my se zítra uvidíme na svatbě a Romčo s tebou taky, my se tam sejdem, viď?
4: Určitě, těším se moc a v pondělí po 7:30 100% má tato píseň.
2: Ano, to nepůjde.
0: Lepší než originál.
2: Kluci, díky, mějte se.
4: Ahoj.
5: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Kachna. Ranního Kissu.
2: Teď je přesně ten čas, kdybychom si měli odhalit, jestli jsme dneska ráno v něčem zalhali, nebo ne.
3: Kdo pak se nám dovolal? Halo, tady je Radio Kiss.
4: Ahoj, to je Honza starý.
3: Honzo, ty jsi za volantem. Máš pocit, že nějaká jiná doprava v tento speciální den, kdy se rozdává vysvědčení?
4: Řekl bych, že ani ne. Vypadá to, že akorát před školou stálo hodně aut, ale jinak to vypadá dobře.
3: A tak jako po těle, když se řekne 26. červen, konec školního roku, jako máš pocit, že ten den je jako speciální, když se koukáš kolem sebe? Že se třeba lidi víc usmívají na sebe?
4: Tak určitě jo, protože se všichni těší na prázdniny.
3: Je to tak.
2: To je pravda.
3: My se těšíme, že nám řekneš správnou odpověď, zdali dneska zazněla ranní kachna a pokud ano, jaká?
4: No, myslím si, že to bylo to, že zlevnějí pečivo a bude stačit, že se bude dopejkat někde na sluníčku. Že se nebude muset pít speci.
2: Jo, počkej, ty myslíš zprávu od Terky Jandový. My ji tady máme, tak ano. Si ji můžeme připomenout.
5: Ceny pečiva skokově klesnou. Pekaři během letních veder ušetří za energie. Pečivo už nebude potřeba dopékat v troubách. Bohatě mu postačí pár minut na odpoledním slunci. Úspory chtějí pekárny promítnout do cen už během letních prázdnin.
2: Alexi, byla to kachna nebo to nebyla kachna?
6: A takhle, byla to napůl kachna.
2: Jak na půl, počkej.
6: Protože ceny nebudou klesat, ale budou stejně stoupat.
3: Honzo, máš pravdu!
6: Ne, samozřejmě to celý vymyšlený.
3: Jo, ale ta už dneska měl nějaký křupavý rohlíček, pěkně dopečený na sluníčku.
4: Ještě jsem neměl nic.
3: S máslíčkem, vej, on to máslíčko se hodně rychle roztýká.
2: No.
3: Jak je to horko teďka.
4: No, ještě jsem neměl nic.
2: Ještě si neměl nic. Tak. Nevadí, dej si na sluníčko nějaký croissant, ono ti to
6: přesně.
2: Za chvíli bude křupa.
3: Přesně, měj se krásně, ahoj.
6: A dobrou chuť.
4: Děkuju,
2: ahoj.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6.

0: z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Komáři, mouchy, brouci, jak jste si s tím poradili? Máte nějakou historku? Usínali jste ve stanu a byl tam komár, kterého jsme se snažili 2 hodiny zabít a nešlo usnout. Masařka velikosti golfového míčku taky nešla zabít. Máte něco takového, kdy vám úplně z toho prostě normálně tekly nervy?
2: Komár, mouchy, ta je v pohodě. Ale když vám zaleze cvrček do baráku,
1: ne.
2: Tak najít toho cvrčka,
1: ne.
2: To je za trest. Jak se pohnete, on přestane, jak si lehnete, zase začne.
3: Nedávno mi kamarádka říkala, jak jela na chatu, aby se učila text, je to herečka. Celý den jí bzučilo v uchu, že si myslela, že z toho zešílí.
1: Mm-hmm.
3: Večer si pořádně vyčistila ucho a vylezl jí z toho ucha brouk.
4: Ve stanu jsem měl asi komára, hajzlík mi tam bzučel a já jsem se mohl umlátit, než jsem ho zabil. A když se mi to konečně povedlo, já jsem usnul, tak pravděpodobně přišlo dalších 100 na pohřeb, když jsem spal, udělali si na mě rauty a když jsem se ráno probudil, tak se mi prali šmam neštovice.
1: A mucholapku, kterou si koupí sám, někde v obchodě, vyhrává dneska Ivanka.
5: Tak mně se jednou stalo to, že jsem doma chystala sekanou, měla jsem otevřený okno a přiletěl sršeň. Tak jsem mu otevřela, aby vyletěl ven a přiletěli ještě další dva kámoši. No naštěstí je manžel poplácal a pozabíjel, ale to byla malé moje smrt.
1: Tak jsem otevřela okno, aby vyletěli ven a přiletěli všichni.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kids.

0: to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Ano, protože máme víkend, neuvěřitelně teplý víkend před sebou, to budou teploty možná ještě víc než v sauně. Dejme si dneska moudro dne poněkud ostřejší. Omlouvám se za jedno slovíčko, ale tak jako bez toho to prostě nejde, jo?
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Sedí takhle v létě dvě půlky zadečku a jedna říká té druhé: to je ale nuda, zapaříme.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den
2: od 10 do 2
0: na Rádiu KISS.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Posloucháte Radio Kiss a já jsem byl venku si koupit kafe. Mm-hmm. A musím říct, Magdo, že je to teda Petelice. Tam stojí vzduch opravdu, že by se dal krájet. Dost možná ještě dál. Mm-hmm. A tam pak není rybník Brčálník, ale hlavní ulice.
2: Je to tak.
1: A tam to je ještě horší. A teď to vypadá, že ty řidiči jsou takový trochu nervózní z toho vedra.
2: No,
1: já se nedivím, protože ne každý zase úplně snáší klimatizaci. Bacha jo. To je ještě jedna věc.
2: To je taky ano.
1: Že vlastně ne každému je klimatizace příjemná, takže musí trpět a v tom autě teď si vím, že máš tmavý auto. No to je prostě pekelnýho. Ale dá se na tom sem tam najít i něco pozitivního.
2: Neříkej. Takovýhle třeba byl pozitivní Jirka, veď?
1: Ano, Jirka to umí.
3: Dneska je skvělej den, jedu už 2 hodiny v autě bez klimošky a ještě mi nevychladlo kafe. Čau, bando.
1: A to mi Češi připomíná takovou rychlou historku.
2: Ano.
1: Já jsem si kdysi koupil počítač a on strašně topil. Ale já, hrozně.
2: Jasně.
1: Já hrozně topil. A já jsem tam zavolal a říkal jsem, prosím vás pěkně, ten počítač strašně hřeje. Tam má na těch procesorech jako 100 stupňů. Říkám, tomu zkrátím životnost, za chvíli prostě odejde. A oni, pane Hájku, to není chyba, to je funkce, můžete si ohřát kávu.
2: To myslíš vážně?
1: Jo, jo. A jsem si s tím pak poradil, já jsem si tam koupil nějakou utilitku, která mi řídí ty větráky tak, jak je akci, jo.
2: Výborně.
1: Ale že mi řekli, to je funkce, pane Ajku.
2: No myslím si, že při těch venkovních teplotách momentálních, tak můžete třeba usmažit rovnou na pánvi vajíčko a nemusíte to
1: rovnou
2: dávat.
1: Rovnou vyndáte maso a jedu griláček na D1, kdyby se to náhodou někde zastavilo, papam hned.
2: Tak hlavně pozitivně, ne?
1: Pozitivně, jeďte opatrně.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Dnešní rubrika, víte, že bude opravdu zajímavá, protože jsme se tady skoro pohádali s Martinem, jako kdo co bude, jestli někdo bude něco říkat.
2: No já jsem chtěl já, no.
1: A já chci taky, ale jako.
2: No ale tak to je mi jedno.
1: No dobře, tak začni.
2: Víte, že za pouhé 2 minuty dnes vyfotíme tolik fotografií, kolik vyfotilo celé lidstvo v 19. století.
1: Wow.
2: Tam to bylo komplikovaný, víš?
1: No tak neměli úplně takové ty technologie.
2: Neměli, no. Vyvolat všecko, víš, musela se vývojku ustalovat, čo tak dále, tohle, temná komora.
1: Aha.
2: No nebylo tak jednoduchý udělat fotografii tenkrát. A převážně černobílý, barevný, to už byly fajnšmekři.
1: A fotilo se alespoň zajímavý věci, že jo? A nefotili se kde jaká blbost.
2: No tak samozřejmě, protože to bylo drahý, že jo?
1: Ano, samozřejmě.
2: No a ten materiál třeba, na který se filmovalo, že jo, i fotilo, tak byl celuloid, byl vznětlivý. Ne, že jako když jsi mu řekla, seš ošklivý, on se naštval. Myslím tím jako, že se vznítil třeba.
1: On se vznítil.
2: Hořel.
1: Prděl,
2: stačilo
1: to?
2: Málo a hořelo.
1: Je teda fakt, že já jsem to u sebe zaznamenala, že když jsme jeli třeba na dovolenou, tak můj partner mě i nabádal k tomu, a vyfoť si tohle, a vyfoť si tamto. A prostě říkám, já se nechci jako fotit, jako já si to chci mít to, ten zážitek, že to jako vnímám teď a tady v tuhle tu chvíli a prostě ne. A stejně, máš miliardu fotek v tom telefonu, kolikrát si to projedeš zpátky?
2: Ne, neprojedeš, ne. Neprojedeš. A já jsem třeba ještě z generace, kdy my nefotíme, ale tesáme do kamene.
1: Já bych chtěla vidět, jak vypadá vytesaná fotka u Martina.
2: No fantasticky, krásná. Hlavně, když třeba nějaký akty se rozhodnu dělat.
1: Jo, tak dobře.
2: To je tesačka.
1: Tak příště.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Rádio Kiss. Hrajeme největší letní hity.
1: Letní hity.
2: Be happy. It was

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já často říkám, že Kis je moje osudový rádio. Chcete vědět proč? Moje mamka mi vždycky říkala, ať se držím dobrých andělů. Jo? Anděl je sakra dobrý, teda až na to dospívej to. Jo? Potom, celý život mě berou Aziatky. Když jsem dělal hudbu, říkal jsem si DJ Dud Dud. A můj syn se jmenuje Patrik a hry tak mu říkám, pupičku.
2: To je dobrý!
3: Do hezky.
0: Raní Kis od 6 do 10.

To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss. Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.